0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Pojďme kysáci na další písničku na vaše přání. Nejen, že můžete volat do studia na telefonní číslo 210 323 323, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Radia Kiss. No a teď už tady čeká hlasovka od Koti.
2: Ahoj Leni, zahrál by si Makebu pro naši noční letku, pro Romana Taxilomous, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionáka Jendu, kamioničku Peťuli, pro kolegu Pítrce Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavlíčkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťo, moc tě zdravím a Makebu trošičku na rozehřátí takhle po druhý hodině v noci si určitě můžeme dát.

0: Noční jukebox.
1: Paul Fandyk a Ano Dve, kysáci, připomínám telefonní číslo 210-323-323, takže pokud chcete nechat něco někomu zahrát, anebo vy sami chcete slyšet vaši oblíbenou písničku, tak stačí zavolat, anebo můžete využít aplikaci Rádia Kiss, kde stačí namluvit hlasovku, a jedna hlasovka je tady teďka od Tomáše.
2: Dobré ráno, kysáci, prosím zahrát pro všechny, co jsou za volantem, posledního Mohikána. Hlavně pro jednoho řidiče, on je trošku pomalej, tak pro ně, aby se trošku zrychlil. Tak krásný den, zdar Tom.
1: Tak pojďme rovnou na to, poslední Mohikán právě teď na Radio Kiss.
3: Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

Taylor Swift a oblíbená písnička The Fate of Ophelia. Kysáci, máme 2:30 ráno. Já doufám, že pokud jste v práci, tak vám to tam rychle utíká. Já se musím přiznat, že dneska mi to tady utíká s vámi opravdu rychle, takže za to jsem samozřejmě moc ráda. Jinak, jo, já když jsem jela do rádia, tak tady v Praze byl tak strašný slejvák a co jsem viděla třeba i na sítích, na Instagramu nebo na Facebooku, tak byly po republice poměrně velké bouřky. Pozor na nadcházející 2 dny, protože jako to rozhodně nebude květen, jo. Co jsem se dívala, teploty kolem 10-12 stupňů Celsia a to v květnu prostě za mě podle mě je úplně hrozný. Zase budeme muset vytáhnout bundy, deštníky, ale myslím si, že třeba jako pro přírodu konečně trošičku vláhy rozhodně není na škodu, protože co se budeme povídat, sucha teďka bylo opravdu dost. Jenže já bych teda brala, aby k těm dešťům, který by klidně teda mohly bejt, ok, tak aby hlavně bylo tepleji. Ale co taky můžeme chtít, když jsou tady 3 zmrzlíci, Pankrát, Servác a Bonifác, tak hol to teďka v tomhle týdnu budeme asi muset nějakým způsobem vydržet. Tak se aspoň zahřejeme pořádnou muzikou, jdeme na Fragmu. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na přání. Kysáci se mi tady splašili šavle, jak se tomu říká za mixážním pultem. Na telefonu je Petra. Ahoj, Peťo.
2: Krásné ráno.
1: Jak pak se máš takhle brzy po ránu?
2: Pracovně, ale tak. Jinak výborně.
1: No tak ale to ráda slyším. A dokolika jsi v práci? Máš jakože noční, nebo to je brzká ranní?
2: Ale to je takový nějaký hybrid, jako ono přece jenom, jako, jak rychle to zvládnu, tak rychle to zvládnu.
1: Jo, takže to je v podstatě na tobě, musíš.
2: Nemůžu to ovlivnit.
1: Ano, naprosto chápu. No tak hlavně, že se cítíš dobře, že máš fajn noční. A co zahrajeme?
2: Ale zahrajeme si Košíny a Kečů.
1: Mm-hmm. A pro koho to bude?
2: Ale bude to pro tebe do rádia. Protože prostě ten hlas je úplně boží, to, jako, to je takový pozitivní na to nakopnutí správný.
1: Snažím se, ano.
2: A pro všechny to, kroutěj to kulatou lopatou, to pak všichni jede, čekáme někde, až nás ložej a něco, až klapne ta správná zelená a můžeme vůbec začít něco dělat a tak, no.
1: Tak jo. Tak si jdeme dát Košín. Já ti přeju, ať seš takhle stále pozitivní celou noc a celé ráno a měj se hezky.
2: Také se mějte, všichni se mějte.
1: Ano, ahoj.
2: Čau.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Vánoční Jubox.
1: Ještě před třetí hodinou stihneme jednu písničku na přání, protože na telefonu je Petr, další Petr. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, zdravím, že státky těba dostali, jo?
1: Taky tě moc zdravím. Co ty, jsi v práci nebo doma?
2: Práci jako každou noc. Tři noci.
1: Co?
2: Je tři noci, tak. Dělám tři dny, tři noci a pak mám volno.
1: Jasně.
2: Tak pátek, sobota, neděle.
1: Budeš se dívat na mistrovství světa v hokeji letos?
2: No, podle času, ale teď to vypadá blbě, podle mě.
1: Jakože blbě pro nás, jsem, Čechy.
2: No to jsem viděl naposled, teda ten, tady ten hokej, co byl, tak to stálo teda za veliký, nechci se špatně
1: Hele, vyjadit, no, ale nebylo to na Olympiádě, jestli myslíš na Olympiádě asi, viď, jak jsme hráli.
2: No teď sobotu se do hokej.
1: Jo, co bylo v sobotu za hokej?
2: No 6-1, jsme dostali na frak.
1: A s kým jsme hráli, když ještě nebylo mistrovství?
2: Švýcarsko, to je nějaká přípravka.
1: Jo takhle, tak to já vůbec nevím, no, to už tež po mně moc, já sleduju no, jenom to hlavní.
2: No to bude hlavní, to je to samý.
1: Tak to byl zápas na nečisto, ne, jestli to dobře chápu.
2: No na nečisto, no ale zkrátka, no, co ukázali, tak to by jsem to radši ani nešel. To asi teda si sundají a darují to dětem.
1: Tak uvidíme, třeba hele, seberou síly a všechno dobře dopadne. Co zahrajeme?
2: Dáme tam tu Emily, jak jsme se bavili, až je ten květen, tak tam dáme ten máj.
1: Aha, a pro koho to bude?
2: No, bylo by to asi tak pro tebe, pro všechny úderníky, které mají pod prdeli víc kol než 4. A hlavně pro úderníky od firmy Tomsa.
1: A ještě pro někoho?
2: Kamionu. Mm-hmm. No, tak asi pro všechny, co jsou vzhůru, co musí dělat.
1: Tak jo.
2: Asi tak.
1: Tak jdeme na to, tady máj, já ti přeju hezký večer, hezkou noc, měj se, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Dvě minuty po třetí hodině a noční juboxy jsou právě teď ve své polovině, tak se pojďme vrhnout na tu druhou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Až do 6 hodin do rána vám hrajou písničky na přání a teďka tady mám jeden textový vzkaz od Léni. A jelikož je to od mé jmenovkyně, tak jsem si řekla, že jí udělám radost. A píše, ahoj, mohla bych poprosit o zahrátí od Slav od Kaiga a Tiny Tarn, bylo by to pro všechny, co pracují a řídí a pro tebe. A hlavně pro SC2, ať nám to při dnešní dřině uteče. Děkuji a ahoj Léňa. Tak Léni, Kaigo, Tina Tarn, What's Love Got To Do With, skvělá pecka, já ji mám osobně taky moc ráda, takže jsem vlastně ráda, že zazní i v dnešních nočních juboxech, tak pojďme na to.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Jdeme na další písničku na vaše přání. Připomínám telefonní číslo Kysáci 210 323 323 anebo apka Rádia Kiss. Tu samozřejmě můžete používat ze všech chytrých telefonů. Stačí si stáhnout a nahrát hlasovku, jako to udělal Zdenda.
2: Ahoj Leni, prosím tě, zahraj mi tam Desposito od Luise Fonziho, aby nám to dneska večer pěkně uteklo, jak tobě, tak všem, co pracujou. Díky moc, ahoj, Zdenda Liberec.
1: Zdendo, zdravím do Liberce a pojďme na Despacito a trošičku si hodit bočkem.

Krásné ráno, máme 15:30, dneska si trošku povídáme o hokeji, protože se nám blíží mistrovství světa, které začíná už tento pátek a čeká nás první zápas Dány. No a já jsem se tak dívala, kdo tam jako bude hrát, ale třeba takovýho Pastu nebo Martina Nečase jsem tam vůbec neviděla, že by jako na to mistrovství měli dorazit. Už jsem se na začátku zmiňovala, že to bude asi proto, že ještě hrajou v Americe. Co, kysáci, možná se pletu, když tak mě opravte, jsou to jenom takové moje domněnky, ale říkám si, jestli nám nebudou trošku, jak se říká, v té sestavě chybět. Jo, jako nejsem velký odborník, ale už na olympiádě to úplně nebylo to pravý ořechový, tak jsem zvědavá, jak pochodíme na letošním mistrovství. Já se musím přiznat, že jako když je mistrovství nebo olympiáda, tak ten hokej sleduju. Ale když nebo sleduju, pustím si občas nějaký zápas nebo si přečtu, jak to dopadlo. Ale když se hraje jakýkoliv jiný hokej, tak už mě to samozřejmě tak nebere. Takže bych řekla, taková typická ženská. No. Takže klidně mi tipujte, posílejte, jak tipujete, že třeba na letošním mistrovství v hokeji dopadneme my, Česká republika. Zatím pokračujeme muzice Robert Miles a za chvilku další song na vaše přání. Jen připomínám telefonní číslo 210 323 323. Radio Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Jdeme na další písničku na přání kysáci, protože na telefonu je Fanda. Ahoj, Fando.
2: Ahoj, Luni.
1: Jak se máš takhle brzy po ránu?
2: Prosím tě, dobrý, už jsem stál, akorát jsem tady zaslech ten rozhovor, jakože dneska téma o hokej a tam se předtím, jak jsi se ptala tady na ten hokej, že tu sobotu, jak jsme prohráli 6-1 ze Špičkama.
1: Jo, to já neviděla, no, ani jsem neviděla, no, že se něco takového hraje, zase takový odborník nejsem.
2: No, tak to jsou ty švédský hokejový hry a ono máš, tu mají Švédi švédský hokejový hry, my máme český hokejový hry, Finové mají Karelia Cup, no a když ještě hráli Rusové, tak ty měli pohár i zvěstí. Díky napadení Ukrajině to skončilo, tak jsme přibrali místo do toho Švýcary. Mm-hmm. Jo, a takhle se ty evropský nejlepší celky se takhle jakoby trénujou, protože Kanada a USA to má to svoje NHL, takže oni se takhle chlapci připravujou. No a jinak vlastně dřív to mistrovství světa, jestli si to pamatuješ, tak byla klasická osmička, což už dneska neexistuje, že to se potom rozšířilo na 12 a z 12 na 16 týmů.
1: Jo, to vím, že tam je takhle toliko týmů, to vím. Hele, a kolik typuješ, že budeme mít výhry, respektive kolikátý si myslíš, že bychom mohli skončit?
2: No, letos jako to vidím hodně bídně, ale chlapci můžou jedině překvapit, protože i ty brankáři, to nebude žádná hitparáda a já si myslím, že když dostaneme bronzovou, tak budeme rádi.
1: Souhlas. Tak jo, to o hokeji, co zahrajeme?
2: Prosím tě, jestli bys mi tam mohla zahrát něco od Seše, Mysterious Time.
1: No určitě, a komu písničku věnuješ?
2: No prosím tě, mě, tobě a všem, co jsou vzhůru.
1: Tak jo, tak jdeme rovnou na to, nebudeme to zdržovat a já ti přeju hezké ráno.
2: Jo, díky,
1: ahoj. Měj se, pa.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Lepší než originál. Hlasovalo se pro Horký žeslíže v podání Patrika Peltana. Takový punk rock ani nepamatuju, že bychom v tomto pořadu měli. Ale jak to dopadne dnes?
2: Já už ten výsledek mám před sebou.
1: Kolik?
2: 95%!
3: To je dobrý,
4: wow,
3: co?
4: Děkuju.
1: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Noční Jubox.
1: Pojďme rychle ještě před čtvrtou hodinou na další písničku na vaše přání, protože tady mám hlasovku od Sváti.
2: Ahoj, já se jmenuji Sváťa a já bych chtěla zahrát jednu písničku pro mýho tátu, která se jmenuje Vaka Vaka. Takže teď jedeme z Varšavy do Prahy, teď jsme zhruba vedle Brna.
1: Tak Sváťo, mám pocit, že máš hrozně dětský hlas tuhle tu hodinu bejt takhle na telefonu a vzhůru, jo? Ale jak říkáš, asi někam cestujete, tak hlavně šťastnou cestu a tady už Shakira.

0: Jedna minuta po čtvrté hodině. Dobrou noc nebo dobré ráno. Ladíte noční jukeboxy na Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Radia Kiss.
0: Be happy.

0: Někdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. 210 323 323, to je telefonní číslo sem do studia Radia Kiss, na který se dovolal Pepíno. Ahoj Pepíno.
2: Ahoj, čau, čau.
1: Slyšíme se dobře?
2: Jo, slyšíme se dobře.
1: Je, dobrý, tak to mám radost. Co ty takhle brzy po ránu? Jsi na noční nebo?
2: Ne, na ranní pracovně, na silnici, takže v pohodě.
1: A kam frčíš, jestli se můžu zeptat?
2: Směr Teplice, půjde o Smice.
1: A všechno v pohodě na cestách?
2: Jo, ale silnice nádherný. Poproti včerejšku i prázdná dálnice, takže super.
1: Tak ideálka, co ti zahrajeme na cestu?
2: Hele, domluvili jsme se DJ Vytáže pod Puli. A bylo by to pro všichni, co poslouchají, pro tebe do studia, pro všichni, co jsou na silnici a pro všechny kysáty.
1: No tak jo, půjdeme si dát tuhletu pecku. Já doufám, že ti to dneska rychle uteče ty cesty a že to budeš mít fajn. Tak jo, měj se krásně a třeba zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Pojďme na další písničku na vaše přání, protože není čas ztrácet čas, jak se říká. Mám tady připravenou hlasovku od Pavla.
2: Krásný večer, Lení, krásný večer, kysáci. Můžu poprosit písničku od John Bon Jovi, It's My Life, a bylo by to pro všechny kysáky, kteří poslouchají tohle skvělé rádio. Pro tebe do studia, ať nám tam neusneš, asi s náma až do 6. Do Jirska to pošlu, Radomilovi. A to je asi vše. Dík, Pavel ze Skotska.
1: Pájo, zdravíme až do Skotska a Bon Jovi, It's My Life, to je pecka mýho mládí, takže si to jdeme pustit.

0: Benson Boone a Mystical Magical. Máme 2 minuty po 5:30, kysáci, já se vás dneska ptám, jak to vidíte, že dopadneme na mistrovství světa v hokeji, chodí mi nějaké hlasovky, tak si pojďme pustit jednu od Petra.
1: Dobré ráno, Leničko, ohledně toho hokeje, Martin Nečas ještě hraje, Dostál ještě hraje, Gudas ještě hraje, ale je teda zraněný. David Pastrňák odmítl reprezentovat tento rok, bylo to na něho hodně a má doma miminko. Zacha nebral telefon, klasika. My jedeme na hokej, zápas Česko-Slovensko. Jo, a nejhorší je, že semifinále, kam se dostaneme, tak bude zrovna Kiss Party v Mikulově. Čágo, Petr.
0: No vidá, tak někdo to tady vidí opravdu pozitivně. Peťo, vidíme se v Mikulově na Kiss Party. Moc se těším, no a kysáci, připomínám telefonní číslo, ještě hoďka, půlnoční juboxu je totiž před námi, takže 210 323 323, můžete si zavolat o svůj oblíbený song a nebo poslat hlasovku. Radio Kiss.

0: Noční jubox.
1: Jubox. Jdeme na další písničku, rychle kysáci, noční juboxy jsou před námi až do 6 hodin, takže ještě stihnu plnit vaše přání. Na telefonu je teďka Honza. Ahoj Honzi.
2: Ahoj.
1: Jak se máš takhle brzy po ránu, prozraď.
2: No, jedu do práce, takže normálně.
1: Takže normálně, nic zvláštního.
2: Ne, určitě ne.
1: Tak jsem ráda, že ti aspoň můžu zahrát nějakou písničku na přání. Co by to mělo být?
2: Asi Chaos teda a Vodopáry jsme se dohodli.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: No, pro všechny posluchače určitě, pro všechny řidiče, kdo jede a pro tebe do studia samozřejmě.
1: Tak jo, moc děkuju, Chaos si ráda poslechnu, je to moje mládí, takže ses mi trefil do vkusu. Měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci máme za 11 minut, 5. hodinu raní, pokud právě teďka vstáváte, tak vám přeju krásné dobré ráno, hlavně tou správnou nohou a pořádně se oblečte, protože venku žádné teplo rozhodně není, 7 stupňů. Pojďme na další hlasovku, tentokrát od Matuše.
2: Ahoj Leni, prosím tě, zahraj něco od Skutru, děkuju.
1: Tak je jasné, že Skutřici nesmí rozhodně chybět v nočních juboxech, takže hyper.
3: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi toho zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si kys a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka, já se směju jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kys nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kys hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kys.cz.
4: 2 minuty po 5. hodině raní kysáci, já vám přeju krásné dobré ráno, jdeme na poslední hodinu noční jukeboxu.
0: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kys.
4: Be happy.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Pojďme na písničku na přání. 210-323-323 telefonní číslo sem k nám do studia Radia Kiss a na telefonu momentálně Radim. Ahoj Radime.
2: Ahoj.
1: Slyšíme se?
2: Slyšíme se, ahoj.
1: Tak to mám radost. Čauky, kde jsem tě zastihla takhle brzy po ránu?
2: Takhle brzy po ránu projíždím pracovem a jedu do Uherského Hradiště do zaměstnání.
1: Do zaměstnání, asi jako většina kysáků, kteří teďka ladí rádio nebo jsou třeba ještě někde na noční. A čím ti zpříjemním teda
2: ne,
1: cestu?
2: Ne, teprve jedu na raní. No, já bych chtěl zahrát písničku, to je Věčně má.
1: Alphaville Forever Young, já to tady mám v remixu s Davidem Gettou a Ava Maxem. A pro koho to bude?
2: No, já hlavně bych to chtěl pro švagrovou Andreju, jejím brzy platinám, hodně sluníčka a dobrého pivíčka. Pro manželku Michaelu, pro moji dceru Nelu, syna Tobiáše a zbytek celé rodiny, hlavně pro písáky všecky a pro tebe do studia.
1: Tak jo, díky moc a posílám Forever Young. Měj se hezky, Radime, ahoj.
2: Ahoj.

0: Noční Jukebox.
1: Pojďme na další písničku, kysáci na telefonu. Právě teď Jana. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Taky ti přeju krásné ráno. Jak se máme dneska takhle v úterý po ránu?
2: To vstávání je horší, ale jinak jako snad bude krásný den.
1: No, taky v to doufám.

0: Takhle se vstává jedině na Kysu.
1: Lepší než originál. Hlasovalo se pro Horký žeslíže v podání Patrika Peltana. Takový punk rock ani nepamatuju, že bychom v tomto pořadu měli. Tak je na lehátku, doma na lehátku. Ale se to nemá. Vy nečobí a i behalky, Česko je porádku, doma na porádku. Ale jak to dopadne dnes?
2: Já už ten výsledek mám před sebou.
1: Kolik?
2: 95%!
3: To je dobrý,
4: wow,
3: co?
4: Děkuju.
5: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Ladíšky z nákladáku, tahači, dodávce nebo bagru.

Kisu. Na Kisu. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Kysáci, 6 minut po půl šesté. Ještě nám chybí jedna šestka, bude to 666. Každopádně máme tady další písničku na vaše přání. Hlasovka od Honzy, co si dáme?
2: Dobré ráno, kysáku, mi to bělení do studia samozřejmě. Chtěl bych nechat k nám tady do skladu zahrát nějakou, tu českou pecku ředitele autobusu pro zasmání, pro dobrou náladu, aby nám to tady šlo pěkně od ruky, ale samozřejmě i tobě do studia, protože hraješ skvělý písničky a my jsme za to moc rádi a dodává nám to energii. Tak moc děkuju a samozřejmě všem řidičům a všem, co poslouchají. Díky, Honza, ahoj.
1: Honzi, moc tě zdravím, pojďme na to, tap tap a ředitel autobusu pro všechny autobusáky i neautobusáky a třeba i tramvajáky. Radio Kiss.

Právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Noční Jukebox.
1: Už za chvilku mě tady vystřídá ranní trojka, protože máme 6:15, takže si dáme poslední dnešní noční jukebox a završí ho Míra.
2: Ahoj Lení, prosím zahraj mi tam Linkin Park nám, pro všechny kysáky, láme tobě do studia, pekaře pro tu naši noční letku. Čauky, Míra z Olomouce.
1: Tak Míro, myslím, že jsi vybral skvělou pecku, takhle na závěr Linkini, moje mládí. Jakože kdo nemiloval Linkin Park, podle mě, tak nevím. A song nám přeju vám krásné dobré ráno, kysáci.

0: Noční juboxy jsou ve finále. Ahoj, Leni.
1: Krásné dobré ráno, kysáci.
2: Nazdár.
3: Ahoj.
0: Tak co, Leni, kam dneska jedeš?
1: Dneska mám odpoledne jenom jednu pracovní schůzku.
0: Na horách?
1: Proč na horách?
0: Dneska bude sněžit.
1: Cože, kde jsi to vzal, tady tuhle tu informaci? Jako?
0: No, asi na internetu, ne.
3: Ne, v novinách to přečetl normálně v denním tisku.
1: Nebude sněžit.
0: Dneska opravdu napadne na horách poprašek sněhu a zítra raní mrazíky.
3: Ohohoho. No jo. Tak já jdu pro stromeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory. Mě jedině napadá.
0: A teď ti horalové, co už přezuli, tak to bude taky mazec. A i když ne, nemělo by to být tak, jako že napadne 10, 20, 30 cm sněhu, ale nějaký poprašek to bude. A teď jsem si uvědomil, náš synek jede se třídou na Sázavu na vodu.
2: No hele, ten no za to může.
3: Jo, anděl, no.
2: No jo,
3: ten se nezapře.
0: Ono se to dědí, tohle. Zítra ráno v těch stanech, až se budou probouzet s těma ranníma mrazíkama.
2: Co si proved v mládí, člověče, ty máš blbou karmu.
3: Jakmile anděl někam vyrazí, tak prostě tam je. Prostě v Alicante, když jste byli ve Španělsku, tam vám pršelo.
0: No jo, to tak je.
3: Ježišku.
0: Tak jo, Leni, tak dobrou.
1: No tak já si jdu lehnout a vyndávám teda beranici na odpoledne.
0: A na zítřek.
1: Měj se hezky.
0: Ahoj.
1: Ráno.
0: Ahoj.

0: počasí.
1: Venku dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy čekáme přeháňky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie po sobotním předčasně ukončeném pražském fotbalovém derby mezi Slaví a Spartou vyšetřuje kromě napadení spartianského brankáře i další trestné činy. V běhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Ministerstvo vnitra zahájí se Slaví správní řízení. Vznikne také pracovní skupina při vládní radě pro sport, prevenci a zdraví. Ropa po dalším neúspěšném pokusu o uzavření míru mezi Íránem a Spojenými státy americkými opět prudce zdražuje. Návrh Teheránu, který Washingtonu předali Pákistánci, považuje prezident Donald Trump za nepřijatelný. Blokáda Hormuzského průlivu tak pokračuje už druhým měsícem. Negativní důsledky začínají pociťovat i evropští zemědělci. Kvůli vyšším nákladům na pěstování podraží třeba italská rajčata. A teď zpátky domů.
2: Jeden z nejinteligentnějších ptáků světa, vzácný papoušek Nestor Kea, už nebude v táborské zoologické zahradě sám. Samce Tapua doplnila samice Iky, která na jih Čech doputovala ze zoo v dánské Kodani. Očekává se, že vytvoří chovný pár. Z tábora Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno zvládli 28. kolo druhé ligy. Na půdě 6. Opavy zvítězili 2-0 a udělali zásadní krok směrem k účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají 4bodový náskok na 4. Ústí nad Labem. Dokonce zbývají 2 kola. Zprávy jsou za námi a teď už raníky se s datem 12. května.
3: A když 12. května, tak vás zdraví Pankrát,
4: Servác.
5: Aha, a Bonifácka.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Jaký tento den asi bude? Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svoji pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce tohoto týdne.
1: Takže si nezapomeňte vzít kysáci teplejší oblečení a ty sandály, co jste o víkendu vytáhli, tak je zase schovejte.
2: A místo kšiltovky si vemte na hlavu dneska beranici.
0: Beranici, jasně, abyste mohli dělat to, co naše Míša.
1: Berany, duc.
0: Radio Kiss.

0: Jsi dělal jenom srandu, nebo si to myslel vážně, že jsi z shopu stáhnul kšiltovky a dal tam beranici nebo čepice?
1: No jasně, beranice, normální kulichy jsem tam dal.
0: A dotaz na Míšu je tady.
2: Tuc už dlouho na kysu nebyla slyšet, takže by se nám zase měla ozvat, jak ona přežívá tady tyto tři ledové muže.
3: Fu, hele, Honza, hele, mě nelíbí, mě je zima. Hele, já myslím, že ty si chlapů tam, jo, Servas, Pankras, Bonifas, oni můžou někam chodit do Polisy, jo.
0: A mně teď něco došlo, Duc a Míšo a Patriku.
1: Co?
0: Zítra jsou ty raní mrazíky.
1: Ne.
0: A já vás poslal ven na Jesmena.
3: Ale nelíbí, ale já nejde. Ale já nejsem.
0: V půl osmé musíte vyrazit.
3: Ne, nemusí.
0: A řeknu vám samozřejmě, o co půjde. A kysáci budou soutěžit o ty krásné boty, které teď máme nově, limitované edice, v červené barvě, s logem Rádia Kiss. A pokud si vsadí správně na svého koně, na toho, kdo z vás dvou opravdu vyhraje Jesmena, tak budou moct tyhle bodky vyhrát.
1: A dneska nám odtajníš, o co přesně půjde, nebo až zítra?
0: Ne, to byste totiž zítra nepřišli.
4: No, ale důležitá informace, že nás prostě vyžene na mráz.
0: Hele, ale lidi, teď to myslím vážně, Míšo, Patriku, vemte si něco teplýho, budete dlouho venku, jo.
1: Dlouho,
4: jak
1: co dlouho? Znamená dlouho?
0: To záleží na vás.

0: Braninky jsou se bavíme o ledových mužích, kteří opravdu začali úřadovat.
1: Nazdar ani trojko, ale berte to z té pozitivní stránky. Zapršelo, není sucho. A mě je mládí. Sice už mám pátý gumy, ale na tom, že mi je teplo, to nic nemění.
0: Jdeš na to dobře, Martin. A když mluvíš o těch gumách, tak pozor, Petr vlastně nad tím přemýšlí.
2: Já jsem dneska ráno musel vytáhnout zimní bundu. Letní gumy jsou minimálně do 7 stupňů. Dneska to bylo na hraně, že jestli bude zítra míň, budu muset zůstat doma. Jo, kdyby si chtěl někdo zaližovat, kamnetácký ledovec jde do 25. května a teď tam sněží.
0: Totiž, kdeže to vlastně Petr poslouchá?
3: Poslouchá v Tyrolsku.
0: Zejména v Alpách může během tohoto týdne, Petře, nasněžit až metr novýho sněhu.
4: Prosím?
3: Jo! Ty lidi, co milujou lyžování, snowboard, ty si ještě užijí.
0: Tak jestli do něčeho takovýho jdete, přesně tak, ať to stojí za to.

0: čeština. Vždycky mám úsměv na tváři.
1: Hele, mě taky mě líbí.
0: Nech toho! Osmany, dobré ráno, pojď pozdravit.
2: Ahoj, jsem to já, Osmany Lafita. Zdravím všech posluchače Radio Kiss. A si vás pozval na moje největší modní přehlídku, která se koná 25. září na výstaviště PVA Expo Praha. Není to jen pro zvány, ale stupenky si můžete na Ticketmasteru koupit i vy. Já se na vás těším.
0: Ano, ticketmaster.cz, vstupenky jsou v prodeji a je to nejenom o té kráse, kterou Osmany připraví, ale i o nádherné hudbě. A pokud do toho hudbu bude hrát Paul van Dijk,
3: to bude hezká akce.
1: To bude moc hezký.
0: Nech toho! Já mu to pošlu, Osmany.
1: Ne, neposílej, ne.
0: Jo. Osmany, dobré ráno, pak si to s Míšou přijdeš vyřídit osobně.
1: Ale dobré ráno, já si jde na nátěvu.
0: Hezké ráno všem.
4: Radio Kiss. Filmové tipy.
5: Od 7. května je v kinech Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Snímek natočený během vyprodaného světového turné Billie Eilish. Zpěvačky ověnčené 9 cenami Grammy. Na velká plátna se tak dostane inovativní koncertní zážitek od jedné z nejslavnějších a nejúspěšnějších umělkyň své generace. A pozor, James Cameron opustil Avatary a podílel se na 3D zpracování tohodle hudebního zážitku. Pro Kiss Katka Čepelíková.
4: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
7: Mám vás ráda, jste úžasný, byli jste úžasný a budete úžasný.
4: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
10: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
11: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
12: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
13: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
12: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže-matulka.cz.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy čekáme přeháníky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy zhruba o 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. Letos by měla mírně vyrůst. Podle odborníků se k ní ale řada profesí ve státním i soukromém sektoru ani neblíží. Posledních 28 lidí opustilo v pondělí večer loď, kterou zasáhl hantavirus. Loď poté opustila přístav, kde musela zakotvit kvůli silnému větru. Francie ještě předtím hlásila první pozitivní test na hantavirus u evakuované pasažérky. Spojené státy hovoří o jednom potvrzeném případu. Cestující byl umístěn do biologické izolační jednotky v Nebrasce.
0: Sport.
1: Spenglerův pohár v Davosu se letos uskuteční bez českého týmu. Pořadatelé nejstaršího hokejového turnaje na světě zveřejnili posledního účastníka, kterým se stalo Finsko. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015. To byly nejnovější zprávy a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: show.
1: Ranní show.
0: V tuto chvíli přicházíme s muzikou, která by mohla probudit vás všechny naše posluchače a mohla by odpovídat tomu, co se venku děje. Nastupuje zima. Tři ledový, takže co bychom si mohli dát?
2: Mrazíka.
0: Ale to hraje pořád.
3: Já bych byl pro Míšo dát si takovou tu klasiku, písničku Winter.
2: Winter, a to složil kdo?
3: To složil v 18. století Antonio Vivaldi.
2: Jo, aha, dobře, jdeme na klasiku.
0: Jakože v 18. století už byla zima, jo, Patriku.
3: No, ne, Romane, nebyla, to bylo jenom 20 stupňů.
0: A teď se rozhodl kysáci. Anděli, doba ledová, to ti vůbec nic neříká. Nikdo přesně neví, kdy začala opravdová zima, doba ledová, ale odhaduje se, že to nastalo nějak prý hned po létě.
2: Mhm. Velmi zajímavé. A nebyl mezi tím třeba podzim?
0: Je to možný, je to možný. A dodnes se přou vědci, jak to s tou dobou ledovou bylo, ale jisté je, že první člověk tehdy pronesl legendární větu.
2: Jakou?
0: Řekl, to ochlazení nebude na dlouho. Tak jo, dáme si to?
3: Dáme.
0: Tady je Winter z 18. století.

0: byl ranní šotík.
1: Hezky. Je tak, už jsem to zjistil, jak ta první doba ledová nastala.
2: Jak?
1: Prý ve chvíli, kdy naši pra rodiče seděli v jeskyni a jeden na druhýho zařval: zavři, táhně sem.
2: Romane,
1: taky prosím, blbý, ne,
3: ale ne. Když na to dobře.
2: Ne, já jsem pro, na příští po písničce normálně budeš vyprávět vtipy.
1: Jo, to,
2: já
1: to
2: od tebe chci slyšet víc takových vtipů.
1: Tak, to... Tak,
3: Romane, a řekneš mi, prosím tě, jak to bylo s 30-letou válkou?
1: No.
2: Víte, že trvala 30 let.
1: Nebudem se pouštět do žádných větších akcí.
4: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: hezké, i když studené ráno vám přejeme z Rádia Kiss. Doufáme, že jsme vás trošku zahřáli, když je dneska venku taková zima.
1: Skvělý je ten kontrast. My tady ve studiu, výborná nálada od samý minuty. Jenom abyste věděli, co se děje na druhé straně, jak to teď prožívají naši posluchači.
2: Tak tam máte ještě teplo. Já jsem tady v Německu, mám tady 2 stupně. 2. Je mě zima jak svině. Za chvíli mám vykládat auto. Nemám žádnou zimní bundu, sakra. Kurňa, kde je to léto?
1: Chudák. Zdenku, tak spravit si náladu možná v 7 ráno, jestli se dovoláš do soutěže a vyhraješ nějaké peníze, protože včera jsme to odstartovali výborně.
3: Ano, padla 5, rozdali jsme 5 000 korun.
0: A dneska, kdyby padla 6, tak by to bylo pěkný, protože bychom rozdali 7 000 korun.
3: Teď si mi, Míšo, jsem si něco vzpomněl. My jsme koukali s Romanem na statistiku do tabulky a je to přesně 13 dní, kdy nepadla 6.
1: Dlouho čekáme, dlouho na
0: to
1: tu naší nejvyšší možnou částku, kterou vám chceme v 7 ráno rozdat.

0: Společně otvíráme úterní den, tak hezké ráno, kysáci. O čem si dneska budete povídat? 100% o slávy, protože budete čekat na info o tom, jaký nad tímto fotbalovým klubem padne verdikt. A potom o počasí, jasně, to už jsme tu řešili, při ledový a možná o papežovi.
1: Myslíš s těma Nikama?
0: Ne, s Nikama, myslím s tou bankou.
2: Já už vím, co myslí Míša.
1: Počkej, jak s bankou?
0: No vy nevíte, co se stalo.
2: Ne.
0: Papež volal do banky a chtěl si změnit telefonní číslo. A tento umíráček, ten už teď zvoní té paní, protože volal přes call centrum. Ona mu to nevěřila, položila mu telefon.
2: Ne.
0: Jo. Prosím vás, jakože tu vždycky máme občas hraní kachny, toto není kachna, to vám dávám zadarmo. Papež, občanským jménem Robert Francis Prevost, se krátce po loňském nástupu do úřadu pokusil na dálku změnit telefonní číslo a adresu u své americké banky. Ačkoliv správně odpověděl na bezpečnostní otázky, pracovnice zákaznické linky trvala na osobní návštěvě pobočky. Papež si samozřejmě moc dobře uvědomoval, jaké bezpečnostní manévry by to znamenalo, aby přijel do banky. Tak řekl, prosím vás, a kdybych vám řekl, že jsem papež, pomohlo by to? Tu, tu,

0: jestli jí potom ještě dodal a ona třeba nebyla moc sečtělá nebo znalá, mm-hmm. že jo, v církvi a tak dále, že řekl, že je lev, vy, tak si říká, to volá do zoologický zahrady, ne ještě.
1: To je teda.
2: Já jsem blíženec.
0: A teď si vemte naopak, jestli je to žena, která byla pobožná a vyznávala toho křesťanského boha, no ta si bude myslet, že teď půjde do pekla.
2: No to jo.
0: Jako položit telefon papežovi? Na druhou stranu pravdou je, že ona už vlastně v pekle dávno je. Protože jestli někdo pracoval v call centru, tak ví, že jako nemůže být už fakt nic náročnějšího psychicky na práci, než dělat na zákaznický lince.
2: To je pravda. A nejhorší, takhle, ty call centra, kam lidi volají a něco potřebují, to je peklo. Ale potom ty call centra, kde ty lidi musí volat.
0: Navolávám.
2: Jo.
1: To jsem dělal.
0: Ty dělala jsi něco takového?
2: Dělala
0: taky.
2: A ty taky, Patriku?
1: Jo, už bych to v životě nedělal.
2: Jo, je to těžká práce.
0: Tak chudák paní, Bůh ví, co s ní bude teď, viď?
2: No, Bůh ví, Bůh už neví, no.
0: Cirka, popej, sestro. Jak je to možné, jak jsi to mohla dopustit? Nevíme, jak to dopadlo dál, jestli tady opravdu na tu pobočku pojede, anebo mu potom někdo z té banky konkrétní zavolal a vyřešili to, ale tohle je zkrátka realita.
2: Ale zajímalo by mě, jestli si vezme na sebe ty Nike, víš?
0: To ještě dneska dokousneme, ale když jsme u těch sester, tohle si poslechněte.
3: Jsou kamarádky.
0: Pardon, musíme si ještě položit otázku. Proč se ženám v kostele říká sestry a děti odpovídali?
3: Jsou kamarádky, protože to tak vypadá.
4: Protože nějaká mladá babička porodí sestry, pak ještě jedno dítě. A ty porodí dítě. A potom se bude říkat, že jsou to sestry.
3: Protože nemají žádnýho bratra.
0: Logická odpověď.

0: tohle je Kelly z Nakisu. A před chvilkou jsme si povídali o tom, že papež volal do své banky a chtěl změnit telefonní číslo. Paní na zákaznické lince mu to nevěřila. Tak jsme si říkali, jak to asi dopadlo. No a díky tomu, že máme vás, naše hysáky, co ví všechno, tak jsme se to dozvěděli.
1: Ano, Lukáš nám píše, s tím papežem to dopadlo tak, že nějaký kněz nebo kardinál se o tom dozvěděl a znal se s ředitelem banky, kam volal papež. A hned se to potom vyřídilo.
0: Vidíš.
2: Hned to jde.
0: Tak je to dobrý. Vy volat taky budete, kysáci. Sem do rádia Kys a to už brzo.
2: Protože bude soutěž 7-7.

0: No dobrý deň, dobrý deň. Tak už je otvorená tá telefónna linka na 77.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Ty si ďábel, Juraji. Samozřejmě bude, ale až po výzvě. Po zprávách Terky Jandové teď má slovo Míša.
3: Na dálnici D1 na 108. kilometru ve směru z Prahy havaroval osobák do Svodidel. Na Mělnicku na silnici 16 u Hořína komplikuje provoz nehoda osobáku s nákladňákem a v Praze na Liberecké jsou 3 auta v sobě.
2: Člověče, bejt po pártech bych ti řekl, že máš ještě trojku v žíle.
4: Dobrý.
2: Tak hlavně, ať jsou všichni v pohodě.

0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
6: Žaluzie.
5: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie. CZ.
7: Rádio KIS. Počasí.
8: Venku dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy čekáme přeháníky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
7: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
8: Vláda na svém pondělním jednání řešila jméno nového náčelníka generálního štábu. Ministři probrali také zavedení systému mistrovských zkoušek nebo zapojení Česka do evropského systému umožňujícího čerpat půjčky na vojenské vybavení. Kromě toho oznámili jmenování Jakuba Landovského zmocněncem dohlížejícím na plnění závazků vůči Alianci. Ve Slovensku od začátku roku přibylo pacientů s malárií. Ve většině případů šlo o lidi vracející se ze subtropických a tropických oblastí, hlavně ze Zanzibaru. Země teď hlásí i první oběť. Pacient podle úřadů cestoval po Africe. A teď zpátky domů.
9: Staroměstský Orloj v pondělí opustila čtveřice nepohyblivých soch ze spodní řady. Odvezeny byly do restaurátorské dílny, kde je čeká pravidelná údržba, včetně oprav barevnosti a lakování. Po jejich návratu dojde i na pohyblivé sochy z horní řady, přičemž hotovo má být na podzim.
8: Sport. Fotbalisté Sparty po sobotním nedohraném derby na Slávii budou dnes ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky. Aktuálně ztrácí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin. Od 17.30 jsou na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu, včetně duelu Slovácka s Ostravou. To byly zprávy v jedné minutě a připravte si telefony. Začíná soutěž 7 v 7.
10: 7 v 7.
11: Zavolejte právě teď do Rádia KIS a vyhrajte až 7000 korun.
10: 210 323 323.

0: Bylo 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Menší kontrola. Jednička.
3: Ready.
2: Dvojka.
4: Ready.
2: Trojka.
3: Ready.
2: Čtyřka.
4: Ready.
2: Pětka.
3: Ready.
2: Šestka.
4: Ready.
2: Všechno máme na kose, je to dobrý. Konfety.
3: Ready.
2: Taky.
4: Posluchače na telefonu máme?
2: Ne, posluchače ne, ale posluchačku.
3: Ready.
2: Ah, ready. Já ready. Gabi, ahoj.
5: Ahoj, ahoj. Zdravím Radíky. Tady Gabča, ahoj.
3: Ahoj.
2: Tak to jsme rádi, Gabi, že ti to vyšlo, že jsi se dovolala. To muselo být překvapko, co?
5: Já, ale jako můj syn se dovolal, ty úplně paráda, prostě ty on tak zmáčkl. A prostě se dovolal, super.
2: No. Tak to mi řekni, Gabi, když syn vytočil telefonní číslo, to znamená, jo, že on taky dostane něco z té výhry?
5: No samozřejmě.
4: Výborně.
2: Jak se jmenuje? Můžeme pozdravit? Jenom takhle přes rádio?
5: No, Honzík, je to Honzík.
2: Ahoj, Honzík. Honzíku, držíme ti palce. Teď pro tebe a tvoji maminku jdeme házet hrací kostkou.
4: Honzíku, Gabčo, pojďme na to. 3, 2, 1.
5: Jdeme na to.
4: Šup.
5: Teď.
2: Tak.
4: Ha.
2: Ha.
4: Ha. Ha. Dámy a pánové.
2: No?
4: Ha?
2: No?
4: Na hrací kostce
2: je
4: pětka,
2: takže
4: je?
2: Vyhráváš
5: no,
2: pět
5: tisíc!
2: Jeno.
5: Bomba,
2: co Honzík, ten má úsměv na tváři, viď, teď?
5: No, ten je úplně šťastný, jak blečka.
2: Maminka paráda. Taky to je slyšet. Je, máme
5: no,
2: za vás radost.
5: Neskutečně mám radost, úplně
2: Gabi,
5: úžasný, paráda.
2: Takže ano. Ať máte dneska opravdu, jak tady říkáme na Kisu, be happy den. A
5: no, tak, to
2: jsme
5: bude
2: domluveni. Peníze k vám dostaneme. Děkuju. A zase někdy zavolejte, jo?
5: Díky moc, zdravím vás všechny. Taky. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz.
2: To se mi líbí.
4: Pětky to můžeme dávat celý týden.
3: No takhle, kdyby to bylo až do pátku, to bych se vůbec nezlobila.
2: Takže držíme palce i do zítřejšího rána.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: big and beautiful. Celé studio Kisu vás moc zdraví a jedeme tu soutěž 7 v 7, to už Kysáci moc dobře víte. Dneska padla pětka, 5000, včera padla pětka a na státní svátek v pátek taky padla pětka.
1: Ale, hezká statistika.
2: Tak by ještě měla párkrát padnout, aby pětkrát padla pětka.
0: Bylo by to ideální. Jo. O dalších 5000 korun, ale v podobě voucheru, soutěžíme s Brotexem. Už teď byste si měli na webu brotex.cz hledat logo Rádia Kiss. A my vás dneska ráno vyzveme, abyste nám zavolali a řekli, u jakého produktu to logo je.
1: Je tam, už ho vidím.
0: Potvrzeno. Takže to si určitě nachystejte. Jinak tu budou velké věci. Mezi 9. a 10. hodinou nás navštíví Michal Slončík z agentury Urbano, která vozí největší hvězdy nejenom 90. do České republiky. Totiž ne tento víkend, ale příští víkend bude velký mejdan, velká party na výstavišti v Praze. 90s Explosion, to znáte dobře, takže to probereme. Rozdáme vstupenky, rozdáme dresy, abyste přišli dobře vybavení, takže na to se můžete těšit. Stejně, Míšo, jako na Dospívej, dořekni, domysli.
2: Mám to pro vás nachystané, v Dospívej to si myslím, že budou trošku chytáčky, ale v Dořekni to budu hodná.
0: Budeme sbírat body.
1: Děkujeme, Míšo.
0: Tak teď si dejte kávu, jestli můžete, dobře dojete do práce, do školy. Jo, i na státnice, jak jsme slyšeli. Ani, držíme ti palce. I want you to breathe.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Počasí.
1: Venku dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy čekáme přeháníky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají. Zaměstnavatelé ho

0: ale ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání tak budou pokračovat. Švédsko testuje, jak by mohla vypadat nová éra práce a podnikání. Ve Stockholmu otevřeli kavárnu, kterou řídí výhradně umělá inteligence. Rozhoduje o objednávkách, náboru zaměstnanců i každodenním provozu. Technologie budoucnosti ale prý dělá i zásadní chyby. Sport. Čtvrtfinále na prestižním antukovém podniku v Římě si Linda Nosková nezahraje. Česká tenisová dvojka podlehla Rumunce Kirstaové 2-6 a 4-6. Ani Nikola Bartůňková se mezi 8 nejlepších nedostala. V duelu s ukrajinskou hvězdou Elinou Svitolinovou padla 2-6 a 3-6. Karolína Plíšková ve stejné fázi turnaje nestačila na světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, se kterou prohrála 0-6 a 2-6. A po zprávě vách si nenechte ujít, dořekni, dospívej a domysli.
1: Jako první bude na řadě rubrika Dořekni to a Roman s Patrikem poměří své síly.
2: Jsme připraveni a těšíme se na to.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: Vylište si...
1: Raní trojko.
2: Dořekni to.
3: Dořekni to.
4: Každý z nás se rád kouká na filmy a každý z nás někdy prohlásil nějakou filmovou hlášku. Ale dokážete jí říct opravdu doslova správně? V tomhle si otestuju dneska moje kolegy Romana a Patrika, protože vy budete mít za úkol, když vám pustím nějakou filmovou hlášku, která se zastaví v určitý moment, doříct jí úplně přesně.
5: Ano.
4: Jdeme na to?
5: Jsme připraveni?
6: Let's go.
4: První hláška. Zní takto.
7: Mami, a co je to coura? Já.
5: Hajzle
6: od toho.
5: Jo, ne, to je něco jiného. Blbek je od toho, je s tím počítačem. Hajzle.
6: Hajzle jeden.
4: Patriku, pro kontrolu.
5: Babro s malým blbek je od toho. To je ono, sakra.
7: Mami, a co je to coura? Já.
6: Hajzle jeden.
5: Jo, paní Růžičková.
4: Jo.
5: Super.
4: Pojďme na další ukázku.
5: Ale šlo by to použít.
8: Vyšla by jim draven?
5: Nikdy nebo navždy. Navždy.
9: To jsou rychlý ukázky.
4: Oba dva.
5: Co když ne?
4: Řekli jste to na stejno, akorát jeden udělal větší pauzu.
5: No ale nevíme, co je tam správně, ne?
4: Já vám to řeknu hned.
8: Vyšla by jim draven?
10: Nikdy nebo navždy.
5: Nejvíc.
4: Poslední třetí ukázka.
5: Zase věřím, rychlá?
4: Že bude zase rychlá, zase jednoduchá. Takže se už nadechněte, jdeme na to.
11: Řekni, co by si se mnou chtěl dělat teď?
5: Já vím snowboardáci, ale
9: no, taky.
5: Ty jsme s nima...
4: To je opravdu hláška. Byly tam ty dva, byl tam Mádl, Kotek a teď tam mezi nima ta...
5: Ne.
9: To je jediný, co si pamatuju.
5: Počkej, řekni
4: si
5: ty koloušku.
4: Co by si se mnou teď chtěl dělat?
5: Ty, ne.
4: Vojta Kotek tam odpovídá.
11: Řekni, co by si se mnou chtěl dělat teď?
5: Nevím.
11: Radši nic.
4: Radši nic. Ale dobrý, věděli jste dvě hlášky, takže za mě Patrik má dva body, Roman jeden bod a za chvíli si dáme rubriku Dospívej to.
12: Radio Kiss.

0: Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: Pověnujeme se teď něčemu, v čem se dobře vyznáte, protože jste oba dva DJové a bude to muzika. Takže já vám vždycky řeknu jedno, maximálně dvě slova a vy musíte poznat, o jaký song se jedná a naznačit to tak, že ten song dospíváte. Nemusí to být doslovně. Jdeme na to.
3: Vím to i bez nápovědy.
2: No.
3: 90.
2: Ty brďo, Romane.
3: No ne, jako k dnešnímu dní, víš? Sestrička s Kramárou.
2: To je dobrý,
3: jeden
2: ale...
3: sestřiček dneska.
2: Ano, jeden sestřiček, ale tomu se pověnujeme později, ano?
3: Řidič, ten tvrdý chleba má.
4: I wanna be with you.
2: Chcete slyšet to první slovo, nebo si ho vymyslíte sami?
3: Tak pojď.
2: There's
4: the stars. Na, na, na, na, na, na. To je Farao asi, nevím.
3: To je dobrý. Proč mi tam jedou No There, Angels?
4: There's the party. Na,
3: na, na, na, DJ Bobo, na, na. OK.
4: Já dám Boba, čověče. Míša by dala Boba.
3: There. Jo, tak já si vezmu Farao.
4: Okay.
3: There is a star, there is a star.
2: Tak pojďte. Trošku jsem se zapodila, Patriku, aby si zase Romanovi nedal bod.
3: To bylo vtipný, že bys mi věnoval bod.
4: Dobré.
2: Česká je opravdu jednoduchá a začíná takovým krásným českým slovem. Vymyslel.
4: Jsem spoustu nápadů, au, co podporujou dobrou náladu.
3: Ne, mi ale Patrik napověděl.
5: Vymyslel jsem spoustu nápadů.
3: Tady bych to dal Patrikovi.
2: Jo.
3: No.
4: Když jsi začal dřív, ne?
3: Ne, ty začal dřív.
4: Jo?
3: Já to dospíval líp sice než ty.
2: Dobře, jak chceš, Romane? Jdeme na bonusovou. Ta může být jakákoliv písnička. A... nejznámější pasáž, kterou si všichni zpívají.
6: Jedu na koni.
3: Ne, dobře.
6: Ježišmarja.
2: Začíná slovem ej.
6: Ej, šakaron. Šakaron.
4: Ej, ego Robert Burian. Nestoj doma. Ne, ne.
2: Velmi známý.
4: Ej.
3: Dneska je i, dneska je pát. To tam není.
4: To
2: může to být party. Jakákoliv písnička. Ano, lidi na to rádi tancují.
6: Ej, makarina.
4: Jo, to je dobrý.
6: Ej, makarina.
3: No tak to tady bym dělal 50krát.
4: Ej, ej, nebo
2: ej.
4: Ej.
2: Nebo no, takový...
3: to je.
2: Takový e.
3: Brane jde.
2: Možná e, možná e.
3: Zdělali, jo, ráno.
2: Ale byli jste hodně blízko, teda.
6: Makarena!
2: Ne, ale vy jste říkali, Makarena, Makarena.
3: Já zpíval
2: Makarena.
3: Trošku jiný song než originální
2: ale
3: Makarena.
2: Ale říkala jsem si, jestli vás to nenapadne.
6: Makarena!
3: No, Míšo, potrápila s nás.
2: Ale hezky, ne?
3: To jo, to se musí nechat.
4: Super.
2: Klidně si to můžete zatancovat.
3: Ne, nechceme.
0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení.

0: Posloucháte Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Jedeme si tady takovou soutěž, kterou jsme pojmenovali Domysli to. Máme totiž tipnout správnou odpověď. Můžu si tipnout, co nám položí za otázku?
1: Můžeš to zkusit.
0: Jak to dneska dopadne se Sláví? To by bylo, viď? A tipnout to předem, hele.
1: Ty brďo, no ale to bychom museli udělat vyhodnocení až zítra.
2: Yeah! Ranní trojko. Domysli to.
1: Jak si správně naznačil, Romane, rubrika Domysli to je o tom, že já vám zadám nějakou otázku a vy na ní musíte správně odpovědět, správně si tipnout, ale bez pomoci internetu a dalších přátel, kteří tady projdou, nikoho se neptáte, je to pouze na vás. A dneska vy už jste to naznačovali, že je Národní den sestřiček a tak dále. Samozřejmě, že mě napadlo zeptat se vás, kolik je sestřiček v České republice, ale nebojte se, šla jsem o kousek vedle. Protože dneska je taky zároveň Národní den nemocnic. A z toho jsem vyvodila dnešní otázku. Kolik nemocnic akutní péče je v České republice? Přesnost bych chtěla na desítky.
3: Akutní péče znamená urgenty a tak dále?
1: Nemocnice přesně, kde jsou, kde je právě urgentní péče a tak dále.
3: Velký nemocnice.
1: Protože jsou pak třeba nemocnice následné péče a tak dále.
3: Tak to jsem v pasti, Roman.
4: Ale
3: nevím,
4: to nebudou vysoký čísla.
3: Nebudou. Bude to v okresních městech samozřejmě, v krajských, ve velkých a tak dále, že jo?
0: Jasně, že na stovky, ale nižší.
1: Uvažujete správně?
0: No jako stovky, ale ne 700, 800.
3: Já ti rozumím, jo.
0: 300? Ty jo, můžete nebo 200 mostů. No.
1: Nebojte se, dám vám nápovědu, ale od teď
0: tak
1: už
0: počkej,
1: se nesmíte podívat na internet.
0: Kde jsem všude ležel? Kde jsem všude byl, Romane?
3: Já byl jenom jedný.
0: Tamhle ti dělali oči.
1: To by dělali oči.
0: Šilhal jsem, když jsem byl malinký.
1: Jo, takhle.
0: Mandle? Tam mi trhali, jasně, nosní.
3: Jsem ještě dělali.
1: Dobrý, sečti to, my se o tobě...
0: Zlomenou nohu jsem jí.
1: Anamnéza Romana Anděla.
0: Teda, Míšo, na desítky, ale jo.
1: Na desítky.
0: Aj, to nepůjde, to nepůjde.
1: A říkám to na schvál, protože to nejsou tak vysoká čísla, jak jsi říkal.
0: Pokud se ale trefíme naprosto přesně, vyhráváme, dostaneme 7 bodů.
4: Já už chci.
0: Já taky.
1: To by se hodilo, abyste mě trošku dohnali.
0: Takže po 8 hodině ráno se dozvíme správný výsledek. Tady na Kisu.

0: je to hezké, že jsi na to, Míšo, taky vzpomněla, protože ano, dneska jeden sestříček i profesionálních řidičů a naše posluchačka Lenka to hezky propojila.
1: Já bych hlavně chtěla dneska vyzvednout zdravotní sestřičky, protože dnes je Mezinárodní den zdravotních sester a o to víc sestřičky v terénní péči, protože ono se to tak spolu trošku propojuje s těma profíkama za volantem, protože i my jsme takový malí kamionáci za volantem. Takže holky, andělé, krásný Mezinárodní den zdravotních sester.
0: Ano, a hlavně klidný, aby byl pro vás, kéžby, a děkujeme moc za vaši práci. A Míša se nás ptala, ne kolik je sestřiček v České republice, ale kolik nemocnic.
2: Ano, kolik nemocnic akutní péče je v České republice.
0: Akutní péče. Totiž, co bych jako věděl, no nevěděl stejně, jenom tu informaci, že sestřiček je málo. Několik tisíc, snad jsem někdy četl nedávno, že jich chybí. A
2: ale to není předmět do rubriky Domysli to a ani ti to vlastně v ničem nenapoví.
0: Vůbec.
2: Ale chcete tedy nápovědu?
3: Jo.
0: Kolik nemocnic je tedy v České republice? Nápověda zní?
2: Já jsem vás poslouchala, jak jste se bavili mimo éter, o čem jste přemýšleli. A já jsem přidala jednu nápovědu. Já budu hodná. Protože vy jste tady řešili, kolik je okresů a tak dále. Je 77 okresů, včetně Prahy, v České republice. To si napište.
0: Ano.
2: A těch nemocnic je víc než počet okresů v České republice.
3: No, tak to jsme jako si říkali, tak, jasně.
2: A
3: jasně,
2: teď mám další nápovědu, která by vás mohla navést trošku víc.
0: Ano.
2: Kdyby každé krajské město mělo 10 takových nemocnic,
0: ano.
2: Pořád by to nestačilo.
3: Kolik je krajských měst? 14.
2: Mm-hmm.
3: 14, takže 140 je málo, dobře.
0: A to jsme se pohybovali kolem 140, 150, aha, aha. Ty jsi říkal 150.
3: Já říkal 150, no.
0: Dokonce až 170.
3: To mi straší v hlavě, nevím proč.
2: Bobo.
0: A to tě bude strašit, jestli to bude 160.
3: Jo, ne.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, přejeme 7 hodin 56 minut a na Českobudějovicku v Lišově se v Miletinské ulici srazil osobák s nákladňákem a další nehodu řeší v Praze v Horňátecké ulici.

0: pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Baselickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: A party může začít.
2: BH-atrakce.cz
1: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
2: BH-atrakce.cz
1: A o děti bude postaráno.
2: BH-atrakce.cz
3: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
4: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
5: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z mojeprádlo.cz a výběru správného prádla se věnují přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na mojeprádlo.cz a ráda vám poradím.
6: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
7: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
8: Žaluzie.
7: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz
0: Radio Kiss počasí.
9: Venku dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy čekáme přeháníky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Lidé se mohou online otestovat, zda správně umí užívat antibiotika. Na sociální síti X o tom informoval Státní zdravotní ústav. Při nesprávném nebo nadbytečném užívání těchto léků hrozí vznik odolných bakterií, takzvaná antibiotická rezistence. Česko má podle dřívějších informací jednu z nejvyšších spotřeb v Evropské unii. Nejvyšší soud Spojených států v pondělním rozhodnutí ponechal nejméně do čtvrtka přístup k potratové pilulce. Soudci mezitím rozhodují, zda nechají omezení týkající se potratové pilulky vstoupit v platnost. A teď zpátky domů.
10: Jeden z nejinteligentnějších ptáků světa, vzácný papoušek Nestor Kea, už nebude v táborské zoologické zahradě sám. Samce Tapua doplnila samice Iky, která na jih Čech doputovala ze zoo v dánské Kodani. Očekává se, že vytvoří chovný pár. Z tábora Blanka Holoubková.
9: Sport. Martin Nečas podpořil ve druhém kole play-off NHL dvěma přihrávkami výhru hokejistů Coloreda 5-2 na ledě Minnesoty. Avalanche vedou v sérii 3-1 a od postupu do finále západní konference je dělí jedno vítězství. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
11: Dokážete si bez pomoci internetu tipnout, kolik nemocnic akutní péče je v České republice? Tipněte číslo a za chvíli to uslyšíte na Kissu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: trojko. Domysli to.
1: Rubrika Domysli to vám slušně zahýbe s mozkovými závity, protože to je rubrika, ve který se vypíná internet. A jedeme jako za starých časů, prostě typujeme.
2: A je to samozřejmě o náhodě, byť s nám dala velké nápovědy k otázce, kolik nemocnic je v České republice, protože jsme se s Patrikem dostali na definitivní odpověď s tím, že nemůže to být méně než 140.
1: Ano.
2: Mhm. Jo?
3: Ano.
2: A no jo, ale na desítky, pokud to máme zaokrouhlit, jak to typnout správně?
1: Netypujete jenom vy, typují i kysáci pomocí aplikace Rádia Kiss a možná vám třeba nějaké jejich typy napoví.
4: Můj odhad v průměru 3 nemocnice na okres. 77 okresů, takže 231 je můj typ.
3: Ano, to jsem říkal, ale mně to přijde moc, já bych řekl 2 něco, že bude. Mm-hmm.
5: 120, kluci, říkám 120.
2: Tady dle nápověd je jisté, že to je více než 140.
6: Vůbec nevím, čeho se mám chytit. Čistě od boku 274 nemocnic.
7: To je moc.
1: Ještě jednou zopakuji otázku. Kolik nemocnic akutní péče je v České republice? Nápovědy byly, že je jich víc než počet okresů v České republice a kdyby každé krajské město mělo 10 takových nemocnic, pořád by to nestačilo.
2: Kolik? Jak to uděláme?
1: Vy si teď typnete číslo.
2: Já půjdu datumem, já nevím.
3: Já jsem říkal původně nějakých 150 a že mi v hlavě straší 170, ale předtím jsem říkal, že 176 a řekl jsem 170. Ale když zaokrouhlím 176 nahoru, tak je to 180 a toho já se držím.
1: Dobře, takže ty říkáš 170.
2: Tak 80.
1: Ne, 180.
2: Ty říkáš 180, ale 12 plus 5 je 17, 170. Ale já dávám vždycky málo, protože vždycky potom se dozvím, že to je víc.
3: Já dám 180, Romčo.
2: Já dám 190.
3: Fakt? 90.
2: Abych si mohl vzít to všechno 200, 210, protože kdo bude blíž, dostane bod.
3: Ty jsi had. Ale ne, já se držím toho svýho.
1: Dobře, takže konečná čísla. 180.
3: Ano.
1: A Romane?
2: 190.
1: 190. Já mám tady ještě připraveno v počítači ukázku, kterou jsem pojmenovala Nepouštěj dopředu.
2: Pardon, Míšo, Patrik vyndává konfety. Ty to víš, jo?
3: Nevím, ale třeba to trefíme.
1: A ty jsi se, Romane...
2: Promiň jenom, co když to bude 185?
1: Říkala jsem, zaokrouhlete to na
3: desku. Tak se to zaokrouhluje nahoru.
1: Od pětky se zaokrouhluje nahoru. Takže
3: to... Teď si v pasti, viď?
2: Ne, že si rozdělíme těch 7 bodů nějak děleno dvěma.
1: Můžeme ukončit vaše tipy?
2: Ano, ano. 190.
1: Dobře. Já tady mám připravenou takovou ukázku. A ty jsi se, Romane, Patrikovi posmíval, viď?
2: Jako jak?
1: V jedné ukázce, ano, mám tady vystřiženo, co jste si povídali před krátkou chvilkou a ty jsi říkal, je, ty budeš brečet a tak dále. Já vám garantuju, dneska budete brečet oba dva.
2: Dokonce až 170.
3: To mi straší v hlavě, nevím proč.
2: A to tě bude strašit, jestli to bude 160.
3: Jo, ne.
2: Takže když 170, tak je to 180.
1: Správná odpověď. Je. Romane, ty jsi to řek. 160.
3: Mám bod. Jo, dáváš vždycky málo, Romane.
2: Kdybych devítku otočil vzhůru nohama, byla by to 6.
3: No byla, no.
1: V chvíli, kdy jsi to vyslovil, říkám, jo, Romane, jenom se toho drž.
2: Zase nic.
3: Koda.
2: No jo, no. Takže, kysáci, ta soutěž tady mezi námi dvěma je furt stejná. Anděl na dně, 45 bodů, Patrik 50 a Míša 55.
1: 55 bodů, no tak uvidíme, ještě máte šanci mě dohnat.
2: A zdravíme tímto tedy do všech nemocnic.
1: Ano.
2: Ať jste brzy doma z nemocnice.
3: Ano.
2: A jste zdraví, děkujeme doktorům, sestřičkám a Míšo, dobrá otázka dneska.
1: Uvidíme, dobrá. Jaká

na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323

0: Český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: Celý tento týden každé ráno a odpoledne rozdáváme díky Brotex.cz voucher v hodnotě 5000 korun na nákup kvalitních přikrývek, polštářů, prostěradel, povlečení a dalšího, co najdete na jejich stránkách.
2: Tyto stránky byste měli mít při sobě celý tento týden a možná i máte právě teď otevřené. Už vidíte, léto se blíží, letní přikrývky jsou nachystané, stejně tak jako výprodej posledních kusů, které jsou skladem. A možná, že vlastníte nějaký hotel, tak i hotelový textil najdete právě na tomto webu.
3: Co byste ale teď měli na webu brotex.cz hledat, tak je logo Rádia Kiss, abyste se dostali k voucheru za 5000 korun.
2: Počkat, logo říkáš, jo?
3: Ano.
2: Já myslím, že jsme to teď otočili trošku, ale dobrý, to probereme s naším posluchačem. Martin se dovolal. Ahoj, Martine.
4: Nazdar, ani toliko, zdravím kysáky.
2: Jaké máš ráno, Martine?
4: O pohodový, tam hodinu a půl v kanceláři, takže v klidu.
2: Tak to jo. Martine, jsi připraven na soutěž?
4: Já myslím, že jo.
2: Tak jo, takže soutěžní otázka zní, kolik kilometrů nití spotřebuje společnost Brotex za jeden rok? Proč se směješ? Chceš možnosti?
4: Protože to nevíš ani ty.
1: Dobře.
2: To je správná odpověď. Ne, heleď, protože my už jsme slyšeli, jak jsi připravený a webové stránky máš otevřený, že je jasný, že nám správně odpovíš na Míši otázku.
3: Já už jsem taky na webu brotex.cz a na logo se dívám. Kde ho vidíš ty, Martine?
4: Já ho vidím u polštáře z paměťové.

0: Fajer, to jsme rádi.
1: Moc ti gratulujeme, Martine, odpověď je správná, 5000 je tvých a teď to k tobě dostaneme.
0: Užij si den, ahoj.
1: Ahoj.
2: Super, díky, čau, zdravím všechny, ahoj.
3: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex, česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
1: Kolik kilometrů nití spotřebuje Brotex za jeden rok?
0: To je ale taky jako zajímavá otázka.
1: Dobrý. Nevíte to někdo z Brotexu, prosím vás? Tohle bych chtěla ale opravdu vědět.
0: Ale nebojte, bude to všechno ohledání Loga Rádia Kiss a to i dneska odpoledne na Kissu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jedna hlasovka.
2: Cesta z Prahy do Liberce, kilometr 33, výjezd z Luštěnic, odstavený kamion, už se to tam štosuje.
1: Vláďo, díky. Míšo, co máme dál?
3: V Praze je uzavřená ulice Na Příkopě, kde probíhá cvičení IZS. V Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí řeší vážnou nehodu a dál se bouralo v Turnově v Bezručově ulici. I came to...

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem se dlouho nepobavil.
4: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky. A ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
5: Radio Kiss počasí.
7: Venku dnes bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy čekáme přeháníky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne. Deště ale svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší stupeň sucha a další dva stupně zasahují 20% území. S nejhorším suchem, tedy největší odchylkou od průměrného stavu za roky 1961 až 2015, se potýká značná část jižních Čech, kraje Vysočina, Pardubický a Olomoucký kraj a značná část Moravskoslezského a Zlínského kraje. Ve francouzském přímořském letovisku Cannes dnes začíná 78. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Hlavní hvězdou zahajovacího večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, který převezme čestnou zlatou palmu za přínos kinematografii. O hlavní festivalovou cenu bude do 23. května bojovat 21 filmů.
5: Sport.
7: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským remizovali v dohrávce 36. kola s Leedsem 1-1 a dál bojují o záchranu v Premier League. Dvě kola před koncem soutěže mají na první nesestupové pozici, před 18. West Hamem s Tomášem Součkem náskok 2 bodů. Tolik aktuální zprávy a byla raní kachna nebo nebyla? To se dozvíte už za chvíli.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: poslouchat pravidelně.
1: Radio Kiss aktuálně
0: z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Je to tady, moc se na to těšíme, fandit budeme s vámi, všechno to sledovat, veškeré aktuality, především o tom, kde levněji koupíme pivko, chipsy, ať si uděláme zásoby do lednice. Je to tady, my se těšíme.
3: Ano, přesně tak, a česká reprezentace to odstartuje v pátek 15. května ve 2020 zápasem s Dánskem.
2: Je asi zbytečné ptát se na to, jestli zvítězíme nebo ne nad všemi, protože jsme fanoušci a ty ano, by přeci ano. měli fandit vždycky. Byť je to docela ostré už teď sledovat diskuze na sociálních sítích. Někteří předem nevěří tomu, že máme šanci na úspěch. Já bych fandil.
3: Já bych tu flintu do žita taky neházel.
2: Takže v pátek začínáme.

0: Naše zprávařka Terka Jandová už vás lákala na ranní kachnu, ve které můžete vyhrát rádiový balíček KISu.
1: Až uslyšíte zpívat Haleluja, volejte do KISu.
2: 210 323 323.

0: Kisu.
1: Jdem to v tuto chvíli rozlousknout. A když jsme zdravili našeho posluchače, tak nám říkal:
2: ahoj, tady Boček.
3: Boček, a já říkám jako levoboček.
1: Vítáme tě, ahoj.
4: Zdravím, zdravím.
3: Ahoj, vysvětli nám, Bočku, jak je to s tím tvým jménem.
4: No, Boček, jako když někdo odbočuje třeba, tak je vybočenej.
3: A počkej, to je jako oficiální Boček. Jméno jako Boček?
1: Jako příjmení tvé nebo tvoje přezdívka?
4: To je mé příjmení jméno, jak mi říkají Boče třeba.
3: Jo, takhle.
1: Tak jsme dole.
3: A tvoje křestní jméno je jak?
4: Honza.
3: Honzi.
1: Honzi, co je dneska za raní kachnu? Co jsi dneska slyšel?
4: My jsme se s kolegou shodli na tom, že dneska žádná kachna nebyla.
1: Shodli jste se. A jak dlouho s kolegou posloucháte, hele, dneska ráno?
4: U 20 minut třeba.
3: U 20 minut je málo.
1: No, je pravdou, že jsme tady od 6 hodiny ráno a i jsme si říkali, že tu vlastně něco jako kachna zazněla, ale to spíš byly takový forky na dobu ledovou a tak dále,
3: ano.
1: Než aby to byla nějaká oficiální informace. Ale jinak já jsem nic takového kachnového neřekl, Patrik taky ne.
3: A já, i když kachním velmi ráda, tak dneska jsem taky žádnou kachnu nevypustila.
1: Takže Honzi, posíláme ti rádiový balíček, vyhrál jsi to. Bereš to?
4: Ráda.
1: Jo.
3: Super. Pozdravuj moc kolegu.
1: A šťastnou cestu. Zatím měj se. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Čau, čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kde máme problémy? Čerstvá nehoda v Českých Budějovicích, na Kruháči u Ferenčíka. A Vláďo, připomeň prosím.
2: Cesta z Prahy do Liberce, kilometr 33, výjezd Luštěnic, odstavený kamion, už se to tam štosuje.
1: Kdyby se dělo cokoliv dalšího, určitě nám dejte vědět přes aplikaci Rádia Kiss.

0: ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: non-stop.
1: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie,
1: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
9: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
10: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
0: Radio Kiss. Počasí.
11: Venku dnes máme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a místy čekáme přehaňky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Známá pranostika o ledových mužích letos opět potvrzuje svou pověst. Do Evropy pronikl studený oceánský vzduch, který srazil teploty na hodnoty typické spíše pro první polovinu jara. Spolu s ochlazením přináší déšť i sněžení po celé Evropě. Chladné počasí vydrží minimálně do konce týdne. Evropské farmaceutické firmy varují před možným zdražením běžných léků a rizikem jejich nedostatku. Na vině má být nová evropská směrnice o čištění odpadních vod, která výrazně zvýší náklady výrobců léčiv. Největší dopad podle průmyslu pocítí generické léky, tedy levnější varianty nejčastěji používaných přípravků. Kritici ale upozorňují, že Evropa zároveň potřebuje lépe řešit znečištění vod antibiotiky a dalšími látkami. A teď zpátky domů.
12: Staroměstský Orloj v pondělí opustila čtveřice nepohyblivých soch ze spodní řady. Odvezeny byly do restaurátorské dílny, kde je čeká pravidelná údržba, včetně oprav barevnosti a lakování. Po jejich návratu dojde i na pohyblivé sochy z horní řady, přičemž hotovo má být na podzim.
0: Sport.
11: Fotbalisté Neapole v dohrávce 36. kola italské ligy podlehli doma Boloně 2-3 a zkomplikovali si boj o účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Na druhém místě tabulky mají sesazení šampioni 2 zápasy před koncem, už jen 3bodový náskok na 5. AS Řím. 3. Juventus ztrácí 2 a 4. AC Milan také 3 body. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
13: Celá následující hodina bude o 90s Explosion.
14: 90s Explosion, které bude už 23. května v Praze.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: Fanoušci 90. vědí, že už se to blíží.
1: Explosion Tour 2026.
0: Další a teď to bude největší zastávka na výstavišti v Praze už 23. května. Všichni vyhlížíme počasí a vypadá to dobře. Mělo by být stále lépe a lépe a doufejme, že v sobotu 23. bude nad vašimi hlavami Nelly Azuro a budete si užívat 90. atmosféru. My tady ve studiu Rádia Kiss dneska máme jednoho z organizátorů této obří, Nelly největší 90. akce v České republice. Dámy a pánové, je to s námi Michal Slončík! Ahoj Michale!
2: Ahoj a zdravím všechny posluchače Rádia Kiss.
0: Teda musím říct, merch máš moc dobrý. Škoda, že nejsme televize, že to teď nevidí kysáci, co máš na sobě.
2: Hezký. Děkuju.
0: Sedne ti to, oni už tě kysáci dobře znají, Michale, protože častokrát jsi tady na rozhovor i s Martinem Hovorkou v našem pátečním večerním pořadu. A ano, Michale, ty máš na starosti dramaturgii akce 90s Explosion. A tuto akci pořádáš ještě s dalšími kolegy, které možná v následující hodině pozdravíme, ale já bych teď po tobě chtěl, abys ideálně třeba jednou větou popsal, jestli to vůbec půjde. Co je vlastně 90s Explosion, které všichni dobře znají z pražského výstaviště, a vysvětlil to těm, kteří možná o této akci třeba ještě nikdy neslyšeli, byť to bych se divil.
2: Tak za mě 90s Explosion je obrovská party, mega party, vlastně 90s party selekce největších hitů, které kdy kdo slyšel v 90. letech. Obrovská kontinuální show, kdy jedeme jenom největší hity od začátku až do konce, 5,5 hodiny největší party hitů z 90. let, takže hitů, kteří všichni známe a tancovali jsme na ní v 90. letech a možná i díky současným DJům je zná i mladší generace.
0: To je pravda. Na to jsem se tě chtěl zeptat totiž, čím to je, Michale, a ty s těma 90kama máš opravdu hodně společného, protože přivážíš do České republiky nejenom interprety 90. let, čím to, že ty 90ky fungují za prvé dodnes a za druhé fungují i na lidi, který 90ky de facto vůbec nezažili?
2: Tak jak už to Stacy jednou tady řekl vlastně u vás, ta hudba 90. let má extrémně pozitivní energii. Je veselá, i ta doba byla barevná, hodně lidí prostě zažili skvělé doby, první lásky, první party, takže mají skvělou memories nebo pamatováka na tu dobu a proto si myslím, že to funguje pořád a pořád to fungovat bude, protože i ti mladí právě, kteří a jejich rodiče vyrostali na té hudbě, tak mají tuhle tu tendenci si to pouštět a dokonce mám jednu známou, která má 21 let a říkala, ano, já si to pouštím, miluji tu hudbu, je veselá, pozitivní a chodím na 90s Explosion.
0: Jasně. Za chvilku rozebereme to nejdůležitější. Vy, co se chystáte 23. května na výstaviště do Prahy, tak vás určitě bude zajímat spoustu věcí, kdy se otevře, v kolik mám ideálně přijít, jestli se dá nějak zaparkovat, do kdy pojede show, bude nějaká afterparty. Hlavně, to je vlastně nějaký důležitý, má smysl se o tom bavit? Je tam ještě nějaký aspoň trošku místečko koupit pár vstupenek, aby se s partou kysáci dostali na výstaviště?
2: Máme speciální VIP tribunu, tam je už pouze, myslím, 27 lístků k dispozici. A potom after party taky 20 lístků, myslím jenom pouze. Takže bude to velmi omezené, ale o tom se pobavíme a myslím, že to bude velmi zajímavé pro všechny fanoušky 90s muziky.
0: A nejenom z té obří plochy, ale i z toho VIP lóže, z té tribuny uvidíte tuhle zpěvačku. Takže je to tutovka, jo, Alexia přijede.
2: Na 100%, super.
0: A nejenom ona, spoustu dalších hvězd, které si tady v této hodině na Kissu představíme.

0: Tohle byly Maroon 5 na Radio Kiss. Zpátky k 90.
1: Na Kissu si po 9. hodině povídáme o 90s Explosion s jedním z organizátorů téhle akce, Michalem Slončíkem. Michale, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Dáme tě.
3: Michale, 90s Explosion se blíží už příští sobotu v Praze na výstavišti. Odtajníš prosím, co by návštěvníci měli určitě vědět, třeba kdy se otvírají brány, kde je možnost zaparkovat a podobně?
2: Tak areál otevíráme už ve 14.00. Doporučujeme, aby si lidi auto popřípadě nechali doma. Výstaviště je skvěle dostupné tramvají a nebo metrem. A což se hodí, protože po skončení ve 22.00, kdy tam končí oficiálně ta akce, tak pak můžete plynule přejít do Mama Shelteru, kde je afterparty a tam pařit až do 2 do rána.
0: Informace hledat, co doporučuješ? Spíš web, Facebook? Co
2: určitě 90sexplosion.com, tam to je oficiální webová stránka a facebookové stránky, ty jsou velmi aktivní, Instagram 90sexplosion official, takže tam najdete veškeré informace, které tam budeme přidávat.
0: Bude letos, Michale, něco, co fanoušci z minulých ročníků třeba ještě nezažili?
2: Tak připravujeme obrovskou letkovou stěnu, která ještě nikdy nebyla. Bude tam výborná věc, kterou připravujeme s interpretem, kterou tady všichni na Kissu známe, to je Stacy, ten představuje 22. vlastně den před akcí svou novinku, na které spolupracoval s vaším kolegou Jeanem Lukem.
0: Hezky.
2: Takže to bude něco, co nikdo ještě nezažil, bude to světová premiéra a na to se moc těšíme.
0: Ještě v této hodině, Kysáci, rozdáme 2 vstupenky na 90s Explosion na příští sobotu. Dokonce společně s dresem. Teď jsme se od Michala dozvěděli, že to bude dres, merch, který už se teď nedá sehnat, jo?
2: Nedá se sehnat, dá se sehnat pouze se zakoupenou vstupenkou. Hezky. Minulý rok, ale to už dneska je pase.
0: Takže za pár minut budete vyzváni, zabojujte, Kysáci, ať přijdete stylově vybavený na akci 90s Explosion na výstavišti v Praze. Radio Kiss.

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: V tuto chvíli ze studia Rádia Kiss zdravíme všechny naše fanoušky, které se těší na devadesátky, které budou na výstavišti v Praze. To už víme, příští sobotu 23. května je to největší devadesátková akce v České republice, kterou povede i Michal Slončík, který je tady s námi ve studiu. Michale, ještě jednou hezké dopoledne, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A tímto zdravíme i všechny tvoje parťáky, protože to jsou desítky, ne snad stovky lidí, kdyby si to sečet. Celou tu kru, celou tu skupinu lidí, která se musí postarat o to, aby tisíce fanoušků byli spokojeni. Ale hlavně přijede spoustu hvězd a budou vystupovat naživo. A které hvězdy to budou?
2: Třeba Alexia.
3: Two Unlimited.
2: Boys Life.
3: Right Side Fred.
2: Stacy,
3: Mr. President,
2: Captain Jack,
3: Caught in the Act,
2: Rednecks,
3: Days,
2: Jan Wayne featuring Charlene,
3: Real McCoy,
2: Living Joy,
3: Captain Move
2: a Max.
0: A teď si vemte, že tohle všechno uslyšíte během jednoho odpoledne a jednoho večera. A ukočírovat takovouhle skupinku hvězd není jednoduchá věc, o tom by asi Michal mohl vyprávět dlouze, ale schválně už přišly nějaké bizarní požadavky, Michale, na backstage.
1: Tak vemte si, že máte 15 světových interpretů, každý má něco jiného, během 5,5 hodiny je musíte odbavit. A teďka dají do prostě rideru ve smyslu, chceme minerálku toho a toho druhu, chceme vodku toho a toho, chceme ručníky takové velikosti, jo, chtěli bychom nějaké růže, jo, i když je vůbec nepoužijí. Jo, takže ono je to složité, ale asi to nejdůležitější pro všechny interprety je let.
2: Let?
1: Musí mít let prostě úplně ke všemu.
0: Aby přiletěli, víš?
2: Jo, aha, jo,
1: ten let tam musí být, aby přiletěli a potom let, aby se schladili.
0: Heleď, a jestli to není tajný, kdo byl nejtěžší z těch hvězd, co tady teď Míša s Patrikem jmenovali na domluvu, aby opravdu řekli ano, udělám si čas, přiletím do České republiky a vystoupím?
1: Tak velmi těžké to je s Alexií, protože ona necestuje často, má velmi plný kalendář a nám trvalo celkem dlouho jí přesvědčit, aby vlastně na Nighties Explosion vystoupila pro fanoušky v České republice a potom i Boys Life, protože oni taky necestují, je to velmi speciální vystoupení, které mají.
0: Ano, to vysvětli, prosím tě, Michale, Boys Life, kdo to vlastně je? Protože někteří si teď řeknou, počka, 90-ky znám, ale tenhle název slyším prvně.
1: Je to možné, vlastně Boys Life je spojení dvou interpretů, je to Keith Duffy z Boyzone a Brian McFadden z Westlife. Takže oni se spojili dohromady a zpívají všechny hity od Westlife a Boyzone zároveň.
0: Jenom pro zajímavost, kysáci Westlife známe dobře. Takhle veselo bude příští sobotu. A Boyzone, ty si dáme taky. A opravdu to teda tak je, že oni se nějak přátelsky domluvili na tom, aby to bylo půl na půl, viď?
1: Tak fanoušci je žádali o to, že chtějí slyšet jejich největší hity. Oni se dali dohromady a postavili show, která je unikátní, speciální a já osobně se na to extrémně těším, protože tady nikdy nebyli a bude to úplně poprvé v České republice, kdy zazní tyto hity.
0: Jenom pro zajímavost, Michal to tady před chvilkou, když byly vypnuté mikrofony, označil za jeden z vrcholů večera. I tenhle song, je to možný, zazní?
1: No určitě, jo. Pro holky to bude prostě bombastický track.
0: A nezapomeňte, kysáci, co jsme s Michalem Slončíkem slíbili. Za chvilku rozdáme dvě vstupenky na 90s Explosion s jedním exkluzivním dresem.

0: teď to bude boj.
1: Explosion Tour 2026.
0: Pokud nás posloucháte o této chvíle, tak my si tady s Michalem Slončíkem povídáme o největší devadesátkové události České republiky, protože už příští sobotu bude 90s Explosion na výstavišti v Praze. A díky tomu, že tady teď Michal je, tak Michal zároveň přinesl vstupenky, a nejenom vstupenky, ale dresy, které už se v tuto chvíli nedají koupit, protože jste je vykoupili. Předpokládám, nová edice, Michale, ale asi bude.
2: Ano, bude. Na 90s Explosion na fanoušci vždycky milují nový merch. Milují.
3: Super.
2: Vždycky přijdou a první, co udělají, je táhna merch stánek a
0: pak až pivo.
2: Pak až pivo.
0: Nejdřív oblečení, potom pivko. Takže s tím můžete počítat. A my vám budeme tyto vstupenky rozdávat od tohoto dne až do příštího pátku, abyste se v pátek ještě když tak narychlo mohli zařídit a na sobotu udělat volno a vyrazit na účet organizátorů této akce společně i s dresem. Takže, soutěžní otázka, Míšo.
4: Mám ji nachystanou.
0: Telefon.
3: Nezapomeňte číslo 210-323-323. Za malej moment se vám bude hodit, Míšo.
0: Odblokuju linky a Míšo, můžeš položit soutěžní otázku teď.
4: Kolik vystupujících najdete na plakátu, který je na webu 90sexplosion.com?
0: Jinými slovy, kolik interpretů vystoupí už 23. května na výstavišti v Praze? A Míša s Patrikem vám všechna jména jmenovali?
3: Ano, před malou chvíli.
0: Takže, schválně, jestli to bude trvat dlouho, než to někdo správně spočítáte, a nebo to bude takzvaně na první dobrou.
4: Rádio Kiss, kdo se dovolal?
5: Tady Markéta, ahoj.
4: Ahoj Markéto, otázku si slyšela?
5: Ano.
4: A znáš správnou odpověď?
5: Je 10 interpretů.
0: Ha! Kdyby 10. Ha! Bývávalo možná.
4: 10 jich tam je určitě.
0: To 100%. A jich více. Nezlob se na nás, měj se hezky. Ahoj.
5: Díky,
0: ahoj. Ale škoda, že jí to nevyšlo. Nevadí, můžete teď volat na 210-323-323.
4: Rádio Kiss, kdo tam je?
6: Ahoj, Zdeněk, myslím si, že tam je 16.
4: Ahoj Zdeňku, tak 16 si myslíš, jo?
0: To bude bolet, tohle to bude bolet. Zdendo, je nám to líto, není to 16.
6: Tohle vůbec nevadí, tak mi to hezky.
0: Díky, taky. Ahoj.
4: Opravdu mrkněte se na web 90sexplosion.com, protože to vám napoví hodně.
3: Do třetice všeho dobrého, Radio Kiss, koho pak máme na drátě?
0: Teď to musí být.
7: Halo, halo.
3: Halo, jak se jmenuješ?
7: Jirka.
3: Jirko, tak kolik interpretů si našel na stránkách 90sexplosion.com?
7: Ty kokos, normálně nemám šanci, ale asi 14, nejsem.
3: Ne! Ne! Jirko, není to 14.
0: Je nám to líto, byl jsi hodně blízko. Jirko, měj se, ale díky, že jsi cinknul. Čau.
4: Ahoj. Já se teď na ten web dívám a ty interpreti tam jsou krásně vypsaný a jsou barevně oddělení.
3: Tak naposledy, Radio Kiss, kdo pak je tam?
8: Ahoj, tady Martin.
3: Martine, pojď to odhalit. Kolik je tam těch interpretů?
8: 15.
3: No jasně! Yeah!
4: Hey! To byl boj.
3: Wow.
0: Tak Martine, teď ještě jedna důležitá věc. Doufám, že máš příští sobotu volno.
8: Mám.
0: To je ono.
4: Výborně.
0: A devadesátky, máš to v krvi?
8: Jasně.
0: Tak je to dobrý. Vstupenky vyhráváš, dokonce i dres. Ten k tobě dostaneme, takže můžeš přijít perfektně vybavený příští sobotu na výstavišti v Praze 90s Explosion. Chvilku mi vydrž, za kluku se domluvíme, jo?
8: Pecka, děkuju.
0: Taky, ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.
0: Takže ti, co řekli 16 nebo 14, ty si budou teď trhat vlasy, jako jo? Že byli hodně blízko. Ale další vstupenky budeme rozdávat vždycky s Michalem Kavalčíkem i tady v raním Kissu, dokonce i o víkendu, takže poslouchejte Radio Kiss, ať se k tomu dostanete. Michale, tobě chceme moc poděkovat a zároveň říct tvoj, ať to všechno vyjde. Všichni jsou zdraví za prvý, stage se nádherně postaví s parťákama z agentury Zetel Production a lidi přijdou spokojení a co víc ještě, aby odcházeli spokojení, protože to je vždycky potom nejlepší vizitka.
2: Díky moc a těším se na všechny, kteří dorazí. Uvidíme fantastickou show, která se nikdy nebude opakovat. 23. května všichni na největší edici 90s Explosion v historii.
0: A zároveň i se Stacym.
2: Ten tam bude taky.
0: S dalšíma novinkama, kterého prosím od nás taky moc pozdravuj. Děkujem za ty trička, za ty dárky.
4: Ano.
0: Potěšilo nás to. A Kisáci, tohle si taky budete zpívat příští sobotu na výstavišti v Praze. Michale, ahoj.
3: Ahoj.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Aktuálka od Máry.
2: Od Opavy na Fulnek před vrchama silničáři se rozhodli, že vyfrézujou krásnou cestu. Kolona od Opavy je tady tak kolem 2 kilometrů.
3: Nehody se řeší v Praze, v ulici Kšeberáku a taky v Ústí nad Labem, v Masarykově ulici. A tím se s vámi raníky sloučí.
1: A přichází Michal Kavalčík. Tak zítra.
4: Ahoj. Ahoj.

0: Machine s DJem Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na rádiu Kiss.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Halo, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže-matulka.cz.
3: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
4: Žaluzie,
3: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bagger hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600. Bagger. Budujeme místa pro bohatší život.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: Venku dnes máme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a místy čekáme přehánky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Incident, který se odehrál během pražského derby mezi Spartou a Slavií, řešila na pondělním jednání i vláda. Premiér Andrej Babiš výtržnictví označil za ostudu. Zároveň slíbil velké změny, které zajistí, že se podobná situace už nebude opakovat. Také ministr sportu Boris Šťastný přislíbil účast vlády na tom, aby k podobným neštěstím nedocházelo. Britský premiér Keir Starmer čelí rostoucímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní lejbristické strany, aby rezignoval. Nejméně 70 lejbristických zákonodárců už otevřeně podle BBC vyzvalo Starmera, aby připravil harmonogram svého odchodu. A teď zpátky domů.
8: Jeden z nejinteligentnějších ptáků světa, vzácný papoušek Nestor Kea, už nebude v táborské zoologické zahradě sám. Samce Tapua doplnila samice Iky, která na jih Čech doputovala ze zoo v dánské Kodani. Očekává se, že vytvoří chovný pár. Z tábora Blanka Holoubková.
0: Sport.
7: Hokejisté Colorada urvali na druhý pokus na ledě Minnesota výhru 5-2 a v příštím utkání už mohou doma rozhodnout o postupu do semifinálových bojů o Stanleyův pohár, který je vrcholem v NHL. Český útočník Martin Nečas pomohl Avalanche dvěma asistencemi. Za námi jsou zprávy a teď už začíná dopolední Kiss.
9: Doufám, že se máte skvěle a že to úterní dopoledne vám začíná také dobře. Pojďme na to, svátek má dneska Pankrác.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Tak jste to slyšeli ode dneška až do pátku nebo do čtvrtka, no to si všechno dohledáte na stránkách KISS. Budeme rozdávat, ano, a budeme štědří, já mám pocit, že dneska u mě tady budeme dávat dres. No tak kdo si počká, ten se dočká. Kdo by chtěl na další úžasnou devadesátkovou party, devadesátkovou explozi muziky, tak si určitě počká, nebojte, ovšem vám řeknu po 11. hodině kompletní info. K tomu moudro dne, velká samolepka KISSu a samozřejmě zaručené a ověřené hudební zprávy ze showbiznesu, co se kde děje, kdo s kým začal, kdo se rozešel, kdo dal komu kopačky, kdo má novou desku, kdo vydělal na posledním turné nejvíce peněz a tak dále, bude to opravdu hodně. No, čím bych dneska začal? Jo, Pankrác, ano, dneska je úterý, 12. května. A ráno jsem si přečetl, že nás opět čeká zima. Můžete mi říct, zdali někdy na ty tři kluky, na ty studené mrazíky, bude fakt někdy teplo, nebo pořád jako půjdeme ve šlépějích té jejich legendy, prostě Pankrác, Serfác, Bonifác, budeme zase klepat kosu? Chápete, že to vždycky těm klukům vyjde? Zase má být do neděle zima. Já nevím, no tak vytahuju péřovku, hezký den.
1: Michal Kalžík, KISS, Radio KISS.

0: Ladit rádio v práci mám v popisu a tak poslouchám Michaela Nakisu.
1: Playlistu před chviličkou Kaigou a teď už máme 10:45. Pokud máte třeba naší aplikaci, zdarma jste si ji stáhli nebo ještě jste to neudělali, tak máte na to dalších pár minut, klidně to udělejte, abyste se mohli zapojit do našeho dopoledního balíčku. Pokud se vám podaří uspět jako vítězná hlasovka těsně před 11. hodinou, my vám pošleme v bublinkové obálce samolepky, podpis karty, diplom, vůně do vašeho auta a k tomu přibalíme také náš baťůžek s logem našeho rádia. Včera jsem na TikToku takhle jako surfoval, scrolloval nahoru dolů a zaujalo mě tam jedno video. Tímto bych chtěl pozdravit slečnu Luci. Ona má trošku delší název jejího kanálu, ale má tam skoro 15,5 tisíce sledujících a tohle video vyletělo jako raketa. Už to má skoro 300 tisíc a Lucie se tam úplně normálně ptá, má tam nějakých 1569 odpovědí, 1200 uložení a skoro 1030 sdílení. Lucka položila na TikToku úplně jednoduchou otázku. Poslyšte.
2: Všichni, co s někým chodíte, kde jste toho člověka potkali, kde jste prostě ho jako našli. Já začínám být lehce ztracená a budu ráda za vaše rady a tipy, triky, děkuju.
1: Můžete mi říct, kde jste našli vašeho partnera či partnerku?

našla svého chlapa na Facebooku, psali jsme si 3 měsíce, pak jsme se vzali, já na vejšce a už to jede. Pojďme si poradit, kde v dnešní době, třeba v tomto roce 2026, pojďme pomoct takhle Lucce, ale věřím, že i někomu, kdo je už opravdu dlouho single, kde jste vy našli svého partnera? Jak dlouho jste spolu? Kde to bylo? Pojďme to prásknout. Nebo co jste pro to udělali, abyste našli svého partnera, se kterým právě teďka jste? Pojďme si navzájem poradit. Já myslím, že Lucka určitě poslouchá Radio Kiss, my tam potom necháme vzkaz, nebo jí tam někdo pošle nějaký komentář, že jsme o ní mluvili tady na Kissu, tak pojďme si poradit. Jo? Kde jste našli svého současného partnera? No, taková pidi seznamka na vlnách Radia Kiss. Radio

0: Ano. Hledáme Supergirl a Superman, super chlapa a super holku. Velmi jednoduchá otázka jedné sympatické kočky, Lucky z TikToku. Prosím vás, všichni ti, kteří teď s někým chodíte, můžete mi říct, kde jste toho člověka potkali? No, jsou tady první hlasovky. Mirka.
1: Ahojky, Michael, tak já jsem svého manžela našla přes Pocket, ještě před 17 lety, když to ještě fičelo u nás. A teď máme spolu 3 kluky a jsme spolu manžele už 15 let. Mm. Tak jo, tak čau.
0: No jo, ale co teď? Co teď, když někdo s někým chodíte, rok 2025, 2026, co teďka? Kde najít svého parťáka? Carlos?
2: Ahoj, Michael, tak já s manželkou jsme se potkali na jedné akci, kde jsem se brutálně ožral a ona prostě skvělá ženská, tak se tam o mě starala, přikrývala mě, abych se nenastyd. A druhý den jsem jí pak teda volal a chtěl jsem jí poděkovat a už jsme spolu 22 let. Tímto jí moc děkuju a zdravím. Čau, Carlos.
0: Mám tady pár SMSek. Já jsem svého drahého potkala na koncertě Billie Eilish a za měsíc spolu budeme 6 let. Tady dokonce někdo píše, hele, kočko, až to zjistíš, prosím, dej mi vědět taky. Já jsem svého drahého potkala na vejšce. Nedby.
3: Čau, Michael, tak já před 6 rokama jezdil do kamenolomu do Výklek s kamionem pro štěrk a tady tak. No a chodila tam šikovná slečna na váhu, na brigádu. No a tak tam jsem ji poznal a už ji mám asi 6 let doma, no. Takže pohodička, jedině v kamenolomu. Čau.
0: A Jana tady píše, já jsem svého drahého potkala na autobusové zastávce. Jsme spolu 7 let. Podívali jsme se na sebe a bylo vymalováno.
4: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
5: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: Welcome to Saint-Tropez. Zdravíme všechny, kteří jsou teďka single a my se jim možná snažíme tady na KISu v dopoledním balíčku pomoct. Velmi jednoduchá otázka, pokud s někým chodíte, kde jste ho potkali? Ptáme se. Kde? Poraďte. Kam chodíte, kde jste potkali toho svého současného partnera, teď už možná i manžela? Co jste pro to udělali, Libore?
1: Čau, Michael. Tak my jsme se se svojí současnou manželkou potkali v práci. Chodili jsme spolu 2 měsíce, byla vyřízená svatba, po půl roce jsme se vzali. No a teďko v červnu to bude 35 let, takže asi tak. Zdravím Ludku a všechny kysáky, čau.
0: No, přiznám se, že tehdy byly trošku ještě jiné časy. Jo, mám tady SMS-ku Honza. Přišla na ples blondýnka, byla jak princezna. A bylo to jasný, jsme spolu již 43 roků. Máme 2 hodné syny a nejkrásnější vnučky. Kysáci, mějte se fajn a rádi. No, jasně, no, tehdy plesy. Tam nikdo neseděl s mobilem, tam všichni tančili, popíjeli, bavili se u stolu. A nebo když šli venku na cigáro, tak tam se také spolu bavili a tam nebyli také na mobilech. No, to byly časy. Šárka.
2: Ahoj, tak já jsem svýho současného manžela našla nebo potkala v autobuse. A já jsem dřív dělala u vlaku a on jezdil autobusem a jednou jsem s ním jela z práce a už se mě nezbavil.
0: Já si teda myslím, že Češi se velmi bojí tak nějak jako navzájem oslovovat. Když přijedete do Ameriky, že jo, ahoj, čau, moc ti to sluší, máš krásný šaty. Jak se jmenuješ? Já jsem nějaký Roman, Pepík a tak dále. Tohle, když řeknete v Čechách někomu na zastávce, tak Ježišmarja, úchyl, to je úchyl.
3: Čau, Michale, tady Kamil. Já jsem našel svoji ženu v obchodě s nábytkem, když jsem si kupoval novou skříň, když jsem potřeboval zařídit svůj staromladenský byt po rozchodu se svou bývalou přítelkyní. A dneška jsme spolu, tak čus.
0: No jo, no. Tak vidíte to i v obchodě. V obchodě to jde, David.
4: No, čau, Michael. Hele, tak já už jsem s tou svojí, teď nevím, přes, jo, 27 let. No, kde jsme se setkali? No, v hospodě. No, byl jsem na šipkách. No, a od té doby prostě to tak jede. A jsme si všichni volní a svoji. Čágo.
0: Martin, ahoj. Já jsem svoji nejmilovanější poznal na benzince. Když jsem zajížděl domičky a málem mi skočila pod auto obsluha této benzinky. A teď je to moje nejmilovanější a nejúžasnější žena mého života. Ty varo. Přejet svoji budoucí ženu. No to nechceš. Pavlínka.
5: Čau, Michael. Tak já jsem svýho úžasného chlapa našla díky svýmu řidičáku na motorku, kdy jsem chtěla nějaký rady do základů, schánila jsem někoho na internetu. On se mi nabídl, byl ode mě přes 100 km daleko, ale i tak za mnou přijel, teda asi po měsíci, kdy jsme neřešili vůbec nic ohledně motorky, ale spoustu jiných věcí. Teď spolu bydlíme, máme 2 úžasné děti a prostě je úžasný pořádal a myslím, že lepší chlap na světě neexistuje.
0: No ono, když se potká ta chemie, když se to tam všechno spojí, určitě to znáte. Když jsme chodili s holkou, bylo nám 16, 17, 18, 19 a najednou jste někoho potkali a půl hodiny ticho. Pak někdo něco řekl, někdo mu odpověděl 2 slovy, pak zase půl hodiny ticho a pak potkáte někoho a ty pusy vám jedou a mluvíte spolu 2, 3, 4, 5, 7 hodin a najednou vy si říkáte, proč tam s tím nebo tam s touto prostě nešlo? Proč?
6: Ahoj, Michael. Tak u nás proběhlo seznámení s mým partnerem takovým zajímavým stylem, že jsme se seznámili na jedné nejmenované aplikaci Seznamce a tam vlastně napsal přijeď, já mu na to odpověděla, nemám prachy, on mi poslal 5 kilo, no a já jsem si vypravila nějakých 200 kiláků za ním. Jo, to tenkrát byly časy před 6 rokama. Takže už se stalo to, že jsem neodjela.
0: Odvážná žena, odvážná, ale vidíte, riskla to a vyšlo to. Lenka, Michael, já jsem přítele před 10 lety potkala v Lidlu. A jsme spolu dodnes. A fungujeme krásně. Lenka, no tak lidi, musíte chodit nakupovat. Radio Kiss.

0: Gladiátor. Ano, ono vlastně taková ta seznamka, to je taková ta aréna od gladiátorů. Vy jste hození do toho světa a teď bojuj, hledej, oslovuj. V dnešním úterním dopoledním balíčku tady se snažíme poradit, kde jsme našli našeho partnera. Kudy jsme šli? Jak jsme na to šli? Kde se stal ten okamžik, že tam někde přeskočila ta jiskra? Petr.
1: Ahoj, tady Petr. Nebudeš tomu věřit, bylo to takhle sobotu večer, už je to skoro 8 let. Říkám, zajdu si do baru, kde hrali 80, 90, fakt skvělý písničky, nikdy na to nezapomenu. Koukám na slečnu, kouká na mě, tak si zatancujem, proběhne hláška. Hele, já mám doma dvě malé děti, nevím, jestli bys si mě chtěl. A hlavně jsem tu ještě s mámou. No tak jsem ji odvez domů, psali jsme si. No a teď jsme nejšťastnější pár. Díky tomu. Díky vašim krásným písničkám, 80, 90 jsou no, super.
0: No, někdy stačí fakt jenom jako spolu pokecat na baru a třeba zjistíte, že tam něco je. Mirka, ahoj, já jsem svého muže potkala v Penny Marketu a zbalila ho na Penny kartu. Byla jsem prodavačka a on jí musel mít smajlík. No a jsme spolu už 8 let. Vidíte to? No tak zapomenu doma nějakou tu kartu, že jo, a musím s tou prodavačkou navázat kontakt. Karin.
2: Ahoj, Karin. Tak já jsem potkala manžela, když mi zřizoval pojistku, zároveň pracoval v lesích, kde zaměstnal mého otce a jednou tak mi otec říká, ty, Jirka tě zve na večeři. No, tak já jsem teda šla, no a nakonec se všem vykládá, že vlastně mého manžela mi dohodil můj taťka. Takže tak, jsme spolu už 24 let. Tak se měj, čau.
0: No jo, pojďme si říct, že kdysi byly takzvané dohazovačky, že jo, takové ty, nechci říct báby kořenářky, ale prostě v každém městečku nebo vesnici byl spolek takových dam, které prostě to dávaly dokupy. No, normálně. Hele, ta Josefínka by s tím Krištůvkem, to by byl páreček. Ale Ježíš Maria, ten má jenom jednoho koně. No a co? To nevadí, oni se budou mít rádi. A ten má zase jenom 4 slepice. Štefan.
3: No, čau, Michael, tak já jsem byl objavený u kamaráta, byl jsem u něho na dvore, manželka išla po druhé straně ulice, zbadala ma a neodolala. Takže nemal jsem na výběr. 37 rokov to teraz ťaháme a uvidíme, jak dlho ještě. Dúfam, že hodně dlho.
0: No, já jsem to tady už možná jednou říkal. Můj tatínek zbalil moji maminku, když šla v Ropici přes takový jeden legendární most. Nesla dvě těžké tašky a tatínek za ní přicupital a říká, slečno, můžu vám s těma taškama pomoct? A moje maminka mu říkala, no jo, ale je to ještě asi tak 4 kilometry, já jdu až do Těšína. Jo, jo, to nevadí. No a nesl tašky 4 kilometry do Těšína. No a vyšlo to. Monika.
4: Ahoj, tak já jsem svojho manžela potkala před 17 rokmi na diskotéke, kde robil teda DJ-a a dnes je teda 17 rokov spolu a 15 rokov manželia. Ahoj.
0: Já jsem svého milého našla na seznamce, napsala Terry se srdíčkem. Byla jsem nemocná a navzájem jsme se provokovali, že se o mě bude starat. Tak za 2 hodinky přijela s obrovskou kytkou a já mu do ruky dala hodinky se slovy, jestli mi je pověsí. Koukali jsme na pohádky a vařil mi čaje. A tak nějak to začalo, budeme spolu 2 měsíce a je to hezký, Tereska. No, vidíte to, hodiny mi pověz doma, už se ani nezve na sbírku motýlů. Pověz mi hodiny, Kristýnka.
5: Tak já jsem svého přítele potkala na narozeninách našeho společného kamaráda, kde jsem byla strašně opila a on vůbec nebyl, ale a i tak jsme se dali dohromady, pak jsme se bavili o tom, že už bych dávno chtěla děti a on říkal, že nejdřív ve 30, po půl roce jsem zjistila, že jsem těhotná, letos je nám oběma 29 a čekáme druhý dítě, tak. No. Ale jsme spolu nešťastní.
0: To je hezký. Tak pojďme na vítěze. Mně se dneska líbí hlasovka od Kuby, snad pochopíte proč.
6: Tak ahoj, Michael, já jsem se svojí paní potkal jednou, když jsme vyráželi z podzemní garáže, já jel po točitých schodech, otočil jsem se a tam jsem ji uviděl. V tu chvíli se mi zastavil celý svět a věděl jsem, že je to ono. Dneska teda vím, že se zastavily jenom ty schody, protože vypadla elektřina, ale i tak nám to vydrželo. Jsme spolu 16 let a máme 3 krásné děti. Tak čau.
0: A zastavil se svět. Ne, to vypadla elektřina. Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Ano, pojďme rychle na dopravu, pár drobností tady máme, tak co pak se tam děje, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat i vy hlasovku tady k nám. Silnice 11 z Opavy na Český Těšín, tak pozor, 273. kilometr, je tam překážka na vozovce a někomu zase něco upadlo, vypadá to na pneumatiky. Silnice 20, Chocenice, okres Plzeň, dva autáky v sobě. 474, to je Třinec, osobák s dodávkou a pozor ještě také na D1 z Prahy do Polska, kilometr 177, je tam opět pro poruchu odstavený nákladák a k tomu ještě osobák v sobě s dalším osobákem Ťukanec. Backstreet Boys hned po 11.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Ako má člověk pri vás šoférovať? Ste boží.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4 199 korun měsíčně bez DPH.
4: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
5: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
0: Radio Kiss. Počasí.
8: Venku dnes máme proměnlivou, převážně velkou oblačnost a místy čekáme přeháňky. Na horách mohou být i sněhové. Teploty dnes vystoupí na 7 až 14 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Vicepremiér Karel Havlíček vyloučil, že by vláda kvůli obranným závazkům zvýšila letošní schodek státního rozpočtu. Chybějící výdaje, které by bylo možné vykázat jako obranné, proto bude kabinet hledat v už schválených projektech jiných rezortů, především dopravy, zdravotnictví nebo průmyslu. Druhou možností je jejich převedení přímo pod ministerstvo obrany. Evropské aerolinky začínají řešit možné problémy s dostupností leteckého paliva. Mezinárodní asociace leteckých dopravců upozornila, že konflikt na Blízkém východě může narušit dodavatelské řetězce a způsobit výpadky v některých částech světa. Letecké společnosti proto chtějí prosadit změnu pravidel, která by jim umožnila používat jiný typ paliva než dosud. Podle expertů by tím dopravci získali větší flexibilitu během letní sezóny. A teď zpátky domů.
9: Staroměstský Orloj v pondělí opustila čtveřice nepohyblivých soch ze spodní řady. Odvezeny byly do restaurátorské dílny, kde je čeká pravidelná údržba, včetně oprav barevnosti a lakování. Po jejich návratu dojde i na pohyblivé sochy z horní řady, přičemž hotovo má být na podzim.
0: Sport.
8: Fotbalová liga dnes nabídne 4 zápasy. Pozornost fotbalových fanoušků bude po sobotním nedohraném derby jistě upřena na pražskou Letnou, kde Sparta od 20 hodin hostí Plzeň. Už od 17.30 se hrají 3 zápasy ve skupině o záchranu. Mladá Boleslav přivítá Duklu, Slovácko-Ostravský Baník a Zlín změří síly s Teplicemi. Za námi jsou nejnovější zprávy a pokračuje dopolední Kiss.
10: Něco tady pro vás budu mít, tak určitě držíme vlnu dál, Rádia Kiss. Teď máme přesně 5 minut po 11, pojďme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.
11: Be happy.

0: Pokud jste ještě nevyrazili ven a posloucháte Radio Kiss, tak dovolte, abychom vám tak trošku poradili. Určitě to dneska jenom na tričko nebude. Abyste neklepali venku kosu, doporučujeme ještě mikinu. Dneska maximálka jenom 10 nebo 11, maximálně 12 stupňů Celsia. No, zítra už to bude lepší, 13, čtvrtek 16 a pátek, sobota nám má propršet. Že by? A to už taky slibovali, že bude dva dny pršet, že jo? A víme, jak to skončilo. Za chviličku moudrodné BB Rexa a co takhle Faithless. Po dlouhé době úžasný remix, který se pustil do světa jedině na Kissu.
1: Radio Kiss.

0: Pěkně to ta BB vymyslela, nádhera. 11 hodin, 17 minut. Pojďme dneska pozdravit všechny, kteří už aspoň jednou v životě byli u očaře. Ano, už i já tam byl, zatím jenom brýle na dálku. Tak dnešní moudro všem těmto v brýlích.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Byl jsem u očního. 2,5 hodiny mi zkoušel brýle. Nakonec mi poslal domů, že se mám doučit abecedu.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: Jsem strašně rád, že u našich písní si prostě zpíváte a když máte dobrou náladu a zvedne vám to náladu ty naše pecky, tak pošlete i hlasovku. Já bych chtěl pozdravit Vladimíra.
1: Yeah, Lovey day na Kipul Carbonation. Jsem celý ty Angličan, víš?
0: Ano, ano, Vladimíre, já umím taky skvěle anglicky. Hello, hello, my name is Michal Kavalcik. I'm very good moderator Radio Kiss.
2: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Co si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži?
3: Za 2000 třeba romantickou večeři?
2: Za 5000 pěkný výlet s rodinou?
3: A když na hrací kostce padne 6 a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
2: To už bude na vás. Každopádně vám všem
4: držíme palce!
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-atelier.cz. Open

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

oříškům. Vždycky je z toho strašný bordel, ale milujeme to. Já jsem jednou sežral úplně celý pytlík a pak jsem vypil asi dva litry čisté vody a bylo mi tak blbě, že to tam normálně začalo podle mě růst v tom břichu. Normálně to tam začalo klíčit. Já vás chci teďka pozvat na Facebook Radia Kiss, protože před chviličkou jsme tam dali video. Video z Ostravy. Z těch záběrů, s váma, z atmosféry, ze všech těch hvězd, které přijeli.

Příště ještě víc, Martine. To video je super. No a teď jeden takový osobní pozdrav. Z Ostravy letíme do Kadaně. Já jsem minulý čtvrtek tam slavil narozeniny s mojím kamarádem a on na tuhle tu píseň, kterou si právě teďka tady dáme, po nějakých 30 letech tam vystřihl svůj breakdance a robota, kterým se kdysi živil,

Cascada. Felix. Ne, prosím vás, tohle není Felix Slováček, to je úplně jiný Felix. 11:45 a teď něco na romantičtější notu. Tohle se vám bude líbit, tak věřím, že okamžitě to splníte. Na světě je úplně nová studie, která tvrdí, že někdy je jedno obětí více než 1000 slov útěchy. Věda v tom má jasno, obětí dokáže reálně změnit chemii v celém vašem těle. Snižuje krevní tlak, uklidňuje tep a pomáhá nám cítit se v bezpečí. Je to jenom nejjednodušší způsob, jak si vzájemně zlepšit den a k tomu i vaše zdraví. Slavná terapeutka dokonce kdysi řekla, že potřebujeme 4 obětí denně pro přežití, 8 pro údržbu a 12 obětí pro váš růst. Takže každý potřebujeme aspoň 4 obětí denně. Tak já jdu do kuchyňky a jdu se objímat. Vy, kysáci, udělejte to samé. Připomínám, minimálně 4 obětí denně pro přežití. Kiss Radio Kiss. Be happy.

0: Night Crawlers. Push the feeling on. Za 5 minut 12, pojďme na dopravu.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Děkujeme za hlasovku, ozvala se nám Veronika a hlásí tuhletu komplikaci.
2: Ahoj, tady Verča, 69. kilometr z Prahy do Brna, je tam zúžení do jednoho pruhu kvůli nějaké údržbě a už se to začíná štosovat, tak do toho nevíte, to je to za horizontem, takže bezpečnou cestu.
0: D5, 5. kilometr z Rozvadova na Prahu, porouchané vozidlo a průjezd tak s 10-minutovým zdržením. Pojďme na Šternberg, okres Olomouc, neprůjezdné, je to tam padlý strom a to je silnice 44429, už tam jsou na místě hasiči. A ještě v Úhonicích, ulice Radotínská, to je Praha Západ, nehoda s únikem nebezpečné látky, je to tam úplně uzavřeno, poškození plynovodu a

0: KISSu.
1: Na KISSu.
2: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. Mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti, hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
3: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
4: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
5: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
6: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
5: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže-matulka.cz.
7: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
0: Radio KISS počasí.
8: Dobré poledne, dnes bude proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. V Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně bouřkami. Na Moravě se vyskytnou srážky ojediněle. Nejvyšší teploty dosáhnou až 14 stupňů Celsia. V západní polovině Čech bude do 10 stupňů a na horách kolem 5.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
8: Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahují v ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Uvedl to server Odkryto.cz s tím, že případ se týká podezření na falšování zdravotních posudků. Web doplnil, že podle jeho informací policisté zadrželi jednoho z primářů. Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Prohlásila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž řada zemí Evropské unie volá po zavedení věkové hranice pro sociální sítě. A teď zpátky domů.
9: Safari park Dvůr Králové nad Labem se rozroste o 15 hektarů. Pro návštěvníky to bude znamenat rozšíření trasy zhruba o 1,5 kilometru. Vznikne také nový kemp s luxusními i jednoduchými stany, který poskytne další možnost ubytování v zoo. Dodejme, že je o něj dlouhodobě velký zájem. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
8: Čeští házenkáři ve středu domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš nicméně věří, že mohou překvapit. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma. Naopak schází jiná z opor Dominik Solák. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
10: DJ Bobo už je tady u nás v playlistu a ve stroji. Přejeme vám dobrou chuť k vašemu úternímu obědu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
11: Be happy.

0: Tommy v playlistu Rádia Kiss. Doufám, že se máte skvěle. Pokud jste ještě nestihli oběd jako moje maličkost a ještě tady tři další kolegové z rádia, no tak to třeba stihneme až po 14. hodině. I tak vám přejeme dobrou chuť a budu mít v této hodince zajímavé informace o tom, že sex po večeři prý zlepšuje trávení o 56%. No, tak se jdeme nadlábnout a dáme si třeba tohodle perfektního muže a k tomu Aquagen.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single

0: samolepka KISSu.
1: Velká samolepka KISSu a někomu udělá určitě radost a já se zeptám, komu se podařilo dovolat teďka na 210 323 323. Bude to řidič? Bude to řidička? Kdo pak je na druhé straně? Tak teď mi někdo vypadl, tak to je super. Před chviličkou tam byla Lucie a už tam není. Lidičky, musíte chviličku vydržet, než vás dám do éteru 210 323 323. Se mi to stalo, myslím, minulý týden jednou. No, tak kdo pak to bude? Zkusíme třeba tohodle. Bude to pán nebo žena?
2: Haló, pán Honza.
1: Pán Honza, ahoj Honzo. Tak jedeš v něčem velkém nebo ne? Myslím tím teda jako vůz?
2: Jezdím buldozerem momentálně a ještě nakladáč a bagr, no a teď sedím zrovna buldozeru.
1: A to všechno jako ty vlastníš? To ti říká pane?
2: Ne, to podniku, říká pane.
1: Jo.
2: Já jsem zaměstnanec. Mm-hmm.
1: A prosím tě, já jsem v tom úplně nepolíbený. Jaký to je typ řidičáku na buldozer?
2: No, jakoby typ řidičáku to není, ale je to vlastně strojnický průkaz. Musíš mít strojnický průkaz.
1: Jo, takhle.
2: Dozery.
1: Aha, no a to se jako...
2: Řidičský průkaz nemusíš mít, protože to je vlastně pásový vozidlo a to na silnici nesmí.
1: Jasně, to chápu. A prosím tě, na to musíš mít jako kolik vysokých škol, abys udělal ten strojní průkaz?
2: No, žádnou. Vlastně je kurz, vždycky se to nějaký, jakoby nějakým v roce se to pořádá.
1: Aha.
2: A vlastně tam se přihlásíš a trvá to většinou 8 dní, no. Prostě chodíš do školy a poslední den máš zkoušky a na tom 8, to všechno záleží.
1: 8 dní chodíš, abys mohl obsluhovat jako tenhle pásák, jo?
2: Jo.
1: Celý?
2: Je to tak, no.
1: A tam seš kolik, 4-5 hodin v té škole, nebo?
2: No, tak jo, počkej, chodil jsem tam od 7, no tak těch 6-7 hodin, no.
1: No počkej, ale řekni mi, jako co ses tam učil týden, jako když to jezdí dopředu, dozadu, že jo, pak se můžeš otočit 360, nabereš lžící, ne?
2: Jo, je to tak, jak říkáš. Jo, jak říkáš, no. Akorát je to takový, no, jsou tam i ochranný pásma, musíš všechno vědět vlastně o té mašině.
1: Ano,
2: prostě
1: ano.
2: Všechno, no, jak o autě a prostě
1: ano,
2: ovšem.
1: Ano. No tak to vlastně jsi mě teda překvapil, na pásák normálně
2: no
1: skoro maturita, ty varo. A ještě prosím tě, poslední otázku. Kolik stojí
2: ano?
1: Takový strojní průkaz na pásák?
2: Tak 10 až 15 tisíc.
1: Jo, no. Takže je to vlastně levnější než řidičák.
2: No, to je pravda, no.
1: Jo. Tak chlape.
2: A jako těžko říct, no, dělal jsem to 3 roky zpátky a stálo to takhle.
1: Ano,
2: nevím,
1: ano.
2: Jak,
1: no,
2: jak
1: teď už je to možná 20.
2: Cenama.
1: Jo.
2: No, jasný,
1: dobře, jo. Chlape, posíláme velkou samolepku, ať to maká pěkně a pozdravuj celý podnik.
2: No,
1: čau,
2: moc.
1: Čau.
2: A já jinak zdravím všechny, mějte se hezky.

0: Za chviličku jedna taková radostná událost. V Texasu se totiž narodila jednovaječná čtyřčata a všechna jména začínají na písmeno A.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

Relax Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: S váma je Kiss, pěkně 12. května v úterý na Pankráce a já teďka si dovolím trošku zavzpomínat, je už to opravdu hodně dávno. Poprvé jsem ten okamžik zažíval před 22 lety a pak ještě jednou před 7 lety. Ano, je to ten okamžik, kdy jdete se svojí drahou polovičkou nebo se svou ženou nebo manželkou nebo přítelkyní a jdete na ultrazvuk zjistit, co tam v tom bříšku teda je. Je tam jedno miminko? Dvě miminka? Je to kluk? Je to holčička? No vůbec nevím, jak bych reagoval, kdybych zažil to, co v Texasu. Tam se totiž stal doslova biologický jackpot. Jednomu mladému páru se totiž narodila jednovaječná čtyřčata. A pozor, úplně přirozeně, bez umělého oplodnění. Pravděpodobnost, pokud byste to dali do kalkulačky, tak je to zhruba 1:15 milionů. Maminka Adriana přišla na ultrazvuk a nejdřív viděla dvě miminka, jo? Tak zářili s přítelem štěstím, říkali si super, dvě miminka. Pak se ukázalo třetí a pak ještě čtvrté. To už nevěřili, takže poprosili o nový ultrazvuk a zase to všechno začali počítat společně a opravdu tam bylo 1, 2, 3, 4. Sama říká, že několik dní vůbec nevěřila, že tohle je skutečné. Nakonec miminka dostala jména Amora, Analia, Aria a Azura. Ano, všechno holčičky a všechny začínají písmenem A. No, tak se poštěstilo. Já se teďka jenom obávám, pokud všechny začínají na písmeno A, pokud někdo doma zakřičí A, tak se asi otočí úplně všichni. I tatínek. A, 4 holky v baráku, A.

Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

Your Woman 98. Určitě víte, že podmínky na celém světě jsou různé, co se týče různých odměn. Ano, máme země, kde si můžeme dovolit různé odměny, vysoké odměny, bohaté odměny. No a pak jsou samozřejmě takové státy, kde s těma odměnama musí trošku šetřit. Mám tady jeden velmi hezký příběh. Kennedy Musonda, útočník týmu Power Dynamos, se stal virálním poté, co v zambijské Super League obdržel netradiční odměnu pro muže zápasu, jo? Představte si, že ve fotbale vyhraje vaše mužstvo, vy střelíte několik krásných gólů, no a vždycky na konci, tak jak se to třeba dělá v hokeji, že jo, a ve fotbalu, se řekne, kdo byl nejlepším hráčem celého zápasu. Tak pozor, tento muž, Kennedy Musonda, za nejlepšího muže zápasu jako odměnu dostal 5 přepravek vajec. Fotka obletěla svět. Tato unikátní cena od místního farmářského sponzora byla rozdělena na 2 přepravky za vítězné góly a 3 za celkový výkon v zápase. Ačkoliv ocenění vyvolalo na sociálních sítích vlnu vtipů, Musonda dar přijal s pokorou a nakonec ho věnoval fanouškovi, který nedávno zemřel. No, 5 plateb. 5 plat. Ty brďo, to je sklonění. 5 přepravek vajec, takhle to bude lepší. Platovajec, ano. Vypadá to hezky, velká gratulace a my si jdeme udělat volský oko. Baby.

0: pojďme na dopravu, máme tady pár maličkostí.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Vypadá to, že krátce před 13. zatím dobrý a klídek, jenom pár D3, poruchané vozidlo. Tady se mi nepodařilo zjistit, který je to kilometr. D55 z Bzence na Babice, 62. kilometr, předmět na vozovce, železná kolečka se tam někomu vytratila nebo upadla. Pozor, pak tady máme ještě padlý strom a to jsou Ivančice, okres Brno-Venkov. No a v ulici na Vyšehradě, to jsou Netolice, okres Prachatice, probíhá vyšetřování nehody, havárie cyklisty.
1: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Na Apple TV Plus se objevil nový sci-fi film Distance, snímek vyprávějící o těžaři asteroidů, který ztroskotá na cizí planetě a musí překonat nehostinný terén, aby zachránil druhou přeživší v únikovém modulu. Jenže to nebude tak snadný. Dochází mu kyslík a všude jsou neznámí tvorové, který po něm jdou. Hezký koukání přeje z Kisu. Katka Čepelíková.
3: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
4: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz
6: a party může začít.
7: dh-atrakce.cz
6: váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
7: dh-atrakce.cz
6: a o děti bude postaráno.
7: dh-atrakce.cz
8: textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
9: Žaluzie.
8: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.cz.

0: KIS počasí.
1: Dnes bude proměnlivá, přechodně i velká oblačnost. V Čechách postupně na řadě míst s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně bouřkami. Na Moravě se vyskytnou srážky ojediněle. Nejvyšší teploty dosáhnou až 14 stupňů Celsia. V západní polovině Čech bude do 10 stupňů a na horách kolem 5.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu zadržela při dnešní razii v ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Podezírá je ze zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti, dále z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků, přijímání úplatků a podplácení. Na webu to dnes uvedl Richard Petrásek, šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6. Nic nenasvědčuje tomu, že by se měl hantavirus víc rozšířit. Podle WHO je zatím potvrzeno 9 případů nákazy. Další 2 jsou téměř jisté a zřejmě ale přibudou další vzhledem k až 8-týdenní inkubační době. Všichni cestující, kteří z výletní lodě vystoupili předtím, než se na ní minulý měsíc potvrdila nákaza hantavirem, už byli lokalizováni. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic v současné době staví mezi Prahou a Karlovými Vary celkem 27 kilometrů dálnice D6. Jejich zprovoznění je v plánu postupně. V závěru letošního roku chce ředitelství rozestavět dalších 15 kilometrů. Celá D6 má být mezi Prahou a Karlovými Vary hotová v polovině roku 2029.
0: Sport.
1: Předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace o tom informovala na svém webu. Jmenný seznam musel národní tým odevzdat Mezinárodní fotbalové federaci do pondělí. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Další úžasná muzika, nejlepší devadesátky a dáme si i nějaké novinky. A za chvilku třeba Melanie C.
0: To nejlepší od devadesátých let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

Fun. V téhleté hodince jedna úžasná zprávička. Jednak za prvé otázka, co děláte 23. května v tomto roce 2026? Ano, největší 90-kový open air festival přímo v srdci Evropy. A to v Praze. I s rádiem Kiss. No tak bychom se na to mohli mrknout, protože nám zbývá... Zbývá už nám opravdu jenom pár dnů? Ježíš, no to... Počkejte, to už je tento měsíc. No to už je tento měsíc. Počkejte, to je tento měsíc. No to je v květnu. A kdo pak tam přijede? Kdo pak tam přijede? Mrkneme na to za chviličku. Melanesi, I turn to you na Kissu.

0: Tour 2026.
1: Explosion Tour, ano, v tomto roce, a tohle bude opravdu velký, protože vy samozřejmě víte, že na pražském výstavišti Praha Holešovice každý rok tenhle ten úžasný festival hudby, a pozor, tentokrát s velkou pomocí a záštitou Rádia Kiss, protože těch kapel, já jsem to počítal, těch tam je asi 15, a můžu vám říct, že tohle bude naprostá pecka. Alexia, Two Unlimited, Boyzone Live, nebo Bose Live, jo, Right Side Fred, Stacy, Mr. President, Captain Jack, Rednecks, Days, Jan Wayne, Real McCoy, Living Joy a spousta dalších. Pokud ještě nemáte lístky za tu lepší cenu, tak doporučuji jít buď to na naše stránky radiokiss.cz, kde máte fotografii, na ní když kliknete, tam uvidíte 90ková exploze Open Air Festival už 23. května. To je opravdu za pár dnů, tak si můžete koupit lístky, anebo když půjdete na stránky 90sexplosion.com, tak tam si také můžete koupit lístky. No a já musím říct, že budeme si tady odhalovat až do 22. těsně před tím posledním dnem, kdy to je pěkně v sobotu, tak až do pátku 22. si tady budeme odhalovat ty všechny hvězdy, které přijedou právě na výstaviště Praha Holešovice. A já musím říct, že tahle ta banda, která pochází z Dánska a existovala tady od roku 1989 až do roku 1997, myslím si, že tahle pecka tam bude znít hodně ve velkém stylu. Dámy a pánové, na pražské výstaviště na tuhle tu 90kovou explozi přijede i banda s názvem Cut and Move a její úžasná pecka.
0: Explosion Tour 2026.
1: Pojďme si ji

0: One Move. Přijedou 23. května Holešovice, Praha, 90ková exploze. Tak kdo pak se dovolá? 210-323-323. Halo, halo, kdo pak tam? Tady Radio Kiss.
1: Ahoj, tady Lukáš.
0: Lukáši, slyším to správně?
1: Ano.
0: Tak Lukáši, prosím tě, co děláš 23.5.?
1: Hele, 23.5. bych šel rád na 90. festival do Holešovic.
0: No, a už máš lístky?
1: Ne, nemám.
0: No jo, no, tak hele, mám pro tebe dvě možnosti. Buď to si ji koupíš, a nebo... Explosion Tour 2026. A nebo budeš poslouchat...
1: A nebo je vyhraju?
0: No, u mě teda ne, ale můžeš je vyhrát třeba v čase 6 až 10 v ranním Kisu. Jo? Tam vyhrávají i lupeny. U mě teďka ti můžu nabídnout dres. Dres 19th Explosion, které už jsou vyprodané, ale ty... Nám tady ještě zbylo nějakých, kolik člověče, 20 kousků, tak my to ještě budeme rozdávat. Tak jakou máš velikost, že bych ti tam něco poslal?
1: Tak super, to budu moc rád.
0: Dobře.
1: Já mám L-ko.
0: L-ko, jo, jo, tak to už tu nemám zrovna.
1: Pokud
0: no.
1: Je to normální konfekční velikost, klasická,
0: mám
1: tak
0: tady
1: myslím, že L-ko.
0: S-ko.
1: Tak S-ko,
0: Ne,
1: jako
0: dobrý,
1: jako byla si, by to dobrá fotka potom.
0: Ne, dělám si srandu, prosím tě, samozřejmě Elko bude. Tak chlape, velká gratulace, připomínám, zapiš si do diáře 23. sobota v květnu a rychle mazej na stránky třeba kiss.cz koupit ty lupeny, anebo volat teda 6 až 10 ranní Kiss, tam se bude také soutěžit.
1: Dobrá, dobrá.
0: Měj se hezky, vydrž mi na telefonu a ať ti sluší dres, čau, čau.
1: Děkuju, Kiss. Čau, čau. Radio Kiss.

0: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.

Alan Walker na KISu, 13.37. Pokud nevíte, co s penězi, měl bych pro vás jednu takovou zajímavou investici a hlavně dobrý zážitek kysáci. Legendární sídlo Michael Jordana v Highland Parku je nově dostupné na Airbnb Lux. Lux. Luxy. Žít jako baseballová legenda vyjde na $20,000 za noc. Přičemž podmínkou je minimální pobyt na 6 týdnů. Tak to už jsem si nepřečet. Já myslím, že tam je 6 dnů, že musíte aspoň týden minimálně tam bydlet. Ne, je to 6 týdnů, takže to máme 7, 14, 17. Ježiš, to je pěkný balík. No, celková cena se šplhá samozřejmě do astronomických výšin. Obří sídlo nabízí vlastní baseballovou halu. Máte tam i kinosál v Dolby Surround systému, profi posilovnu či ikonickou bránu s číslem 23. Po více než 10 letech na prodejním trhu se tak tato nemovitost stala jedním z nejluxusnějších a nejexkluzivnějších, nejdražších krátkodobých pronájmů na světě. No, tak kysáci, složíme se, že bychom tam udělali v Americe nějakou Kiss Party Live. Každý by dal 100 doláčů na 6 týdnů, že bychom se přestěhovali. Konzoly máme, pozveme úplně všechny, všechny Čechy v Americe. Já myslím, že bychom se složili, ne? Co? Jdeme do toho? 500 000 korun za jednu noc. I'm

0: všechno OK, žádný přeřek, žádná mystifikace, žádná lež, žádné něčeho spletení se. A pak řeknete něco o baseballu. Tak já bych chtěl poděkovat Drahušce a spoustě dalším kysákům, kteří si samozřejmě toho všimli.
1: Michael, jsi si jistý, že to byl baseball? Nebyl to basketbal? Já jenom tak dotaz. No. Ahoj.
0: To ví, že to byl basketbal. My samozřejmě všichni víme, za co hrál Michael Jordan, že tam ve 23 za Chicago Bulls skákal pěkně pod ten koš a žádnou dřevěnou pálku neměl, no. Absolutně nevím, no, ale ono to jako skoro začíná stejně, že jo, basket, baseball, no, moc se omlouvám všem. Ale já si myslím, že, pozor, kdyby Michael Jordan chytil tu dřevěnou pálku, tak těch home runů dá opravdu hodně.
2: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Dneska se, kysáci, s váma rozloučím tímto vtipem, protože jsem našel vtip právě o dopoledním a odpoledním moderátorovi Rádia Kiss, a to je o Michalovi Kavalčíkovi. Policajt Michal v akci. Pane, nesvítí vám pravý heligon? Snad halogen, ne? Aha, tak pády ještě i suterén. Myslíte suverén, ne? No tak pozor, příteli. Používat cizí termíny je občas risotto, víte? Tak se mějte a za chviličku odpolední jump.
1: To nejlepší
2: od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: My vám přejeme krásné odpoledne úterní. Pojďme spolu nejdříve na dopravu. Jedna nehoda na dálnici D8, je to ve směru na Prahu, mělo by to být na 2. kilometru. Bouralo se taky ale v Brně, tam je to v ulici Špirkova a jedna dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou jsou v ulici Jabloňová.
2: Já myslím, že takhle na začátek a úvod je to úplně všechno. My vám přejeme moc hezké odpoledne a startuje odpolední jump.

0: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Rádio KIS počasí.
6: Dnes panuje proměnlivá, přechodně i velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty dosahují až 14 stupňů Celsia. Na západě Čech je do 10 stupňů a na horách kolem 5.
5: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Policie navrhla obžalovat muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Čínského občana zadrželi kriminalisté letos v lednu. Obvinili ho z trestného činu neoprávněná činnost pro cizí moc. Muž je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Od svého zadržení je ve vazbě. V Texasu v pondělí zažalovali streamovací platformu Netflix. Firmu viní z údajného špehování uživatelů, včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby vyvolávala závislost. Společnost také čelí obvinění, že potají využívá v uživatelském rozhraní vzorce k udržení pozornosti, a to včetně funkce automatického přehrávání, která spustí nový pořad hned po skončení toho předchozího. A teď zpátky domů.
7: Celkem 45 uzavírek trápí řidiče na Kladensku. Řidiči trpí v kolonách díky uzavírkám a komplikovaným objízdným trasám. Největší dopravní horory řidiči prožívají především v ranních špičkách. Jedna ze nejhorších situací je ve Slaném a důvodem je nejen údržba komunikací, ale také výstavba budoucí D7.
5: Sport.
6: Čeští hokejisté dnes krátce popoledně odletěli do Švýcarska, kde v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě speciálu byla i trojice útočníků v čele s kapitánem Romanem Červenkou, kteří se zapojili do přípravných zápasů před startem turnaje. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
8: Je to tak, 14. hodina odbyla minutka k tomu a my startujeme.
9: Magda Radek, odpolední jump, hezké odpoledne.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy. Good evening.

0: Přátelé, my vám přejeme krásný odpolední den tady s Opelním Jumpem, jak už jsme zmiňovali na začátku, Magda Vronková, Radek Hrdina na značkách. No a pojďme se rovnou teda zastavit u dnešního jména, který visí v kalendáři, protože je tam Pankrác. Víš, kolik je Pankráců v České republice?
1: Tak jeden je v Praze.
0: Ano. A tam je hodně ale lidí potom.
1: Ale typnu si 7.
0: Koukal jsi na to, nebo to fakt
1: ne,
0: typuješ?
1: To typuju.
0: No, tak jich 7.
1: Jako fakt jich je 7, jo? Já v životě jsem neslyšel někoho, že by se nikdy ani dále jmenoval Pankrác Novák třeba.
0: Musím se přiznat, že ani já teda ne. A zastavíme se taky u toho, že si řekneme vlastně průměrný věk těchto chlapců, protože průměrný vyšší věk je právě, že ne. Právě, že je to 13.
1: Já si myslím, že tohle jméno spíš už se jako dědí, to je takový, jako teď nechci urazit, jo, takový prazvláštní, zvláštní, jich málo, takže to je právě podle mě praděda, děda, táta, jo, a jde to takhle dál, se myslím.
0: Takže každopádně Pankrácové všech 7, určitě nás posloucháte, všechno nejvícnej.
2: Jump, odpolední Jump Radio Kiss.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Je tady rubrika Kiss Hit v jedné vteřině, tady u nás na rádiu Kiss v odpoledním jumpu. Budu hádat, že to Magda dneska dá na půl.
2: To se dá.
1: Dá.
2: Dá, dobře.
1: Dá. A já myslím, aha, že tu první půlku by si mohla podle indicí.
2: No, tak pojď.
1: Jo.
2: Jo.
1: A možná ti poradím i tu druhou, když si vzpomeneš.
2: Uh-huh.
1: Je to zpěvák, velmi sympatický, názorově, sportovně velmi založený a je tak sportovně založený, že vlastně přivedl na svět se svojí manželkou samozřejmě,
2: ano,
1: jednu z nejlepších sportovkyň posledních let.
2: Ty bláho. No už no. Mě napadl Enrique Iglesias, jako, ale že si vzal
1: myslím jako v Čechách, prosím tě.
2: Jo takhle, no tak to jsi mi neřekl, ale že v Čechách. Ježišmarja. No dobře, já už vím, Janek Ledecký.
1: No, to je ta půlka.
2: Počkej, tak jdeme si to pustit a skválně, jo?
3: Dej mi pusu a všechno.
1: Mhm.
2: No, Janek Ledecký.
1: Ano.
2: Dej mi pusu.
1: Všechno bude.
2: A všechno bude hezký?
1: Fajn, ale nicméně, to je Janek Ledecký, ale to... on byl i v dobách, ne na solový cestě.
2: No tak to ale jsem ho nezažila, takže...
1: To je, prosím tě,
2: dobře,
1: já,
2: takže, jak
1: já jsem nezažil kapela? Taky Oldu Novýho a znám ho.
2: Takže byl to v bandu, dobře?
1: Bandu?
2: nevím, nepamatuju si.
1: Ne?
2: Ne.
1: Dobře.
2: A už můžu pustit ukázku, je to bráno, jakože jsem to uhádla?
1: No to není.
2: Jako, není,
1: no,
2: jo?
1: No jakože není.
2: No dobře, takže...
1: No Janek jak... Ledecký, to by rozklíčoval normálně pětiletý kluk tohle.
2: Ha, kysáci.
1: Že. Žen. Žen. Vydej se s ženama na tour.
2: Žentour?
1: Žentour, no.
2: Žentour.
0: Kiss Hit. V jedné vteřině.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7.
4: Každé všední ráno
2: na Rádiu Kiss.
5: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
7: www.projekt-ateliér.cz

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trendsové scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: O hodinu dříve než normálně jste zvyklí tady u nás na Rádiu Kiss a přicházíme, protože aktuálně jsou vynesené tresty, co se týče derby Slávie Sparta. 5 bodů, to je momentálně současný náskok fotbalové Slávie nad čel ligy. Sobotní derby dnes disciplinární komise kontumovala výsledkem 3-0, samozřejmě ve prospěch Sparty, po výtržnostech fanoušků sešívaných Slávie, a kromě toho odehraje příští 4 domácí zápasy komplet bez diváků a vyfasovala tučnou pokutu v maximálně možné výši, tedy těch 10 milionů korun, tak jak už to vlastně od soboty zmiňovala asi půlka národa, neli celý.
2: No, je to tady, tohle se opravdu nevyplácí, takže bacha na to. No, ale samozřejmě trestaná byla dokonce i Sparta, která za chování fanoušku musí zaplatit 600 tisíc. Takže to jsme si tady už říkali, prostě tyhle ty věci do sportu, do fotbalu jako nepatří, takže snad už se to nebude opakovat.
1: Snad ne. A teďkon vlastně ještě Sparta dnes od 20 hodin přivítá doma v Plzeň. Mm-hmm. Pokud by se jí podařilo vyhrát, tak je to vlastně na rozdíl, co se týče Slávie, 2 bodů.
2: Mm-hmm.
1: No, takže ten konec ještě díky fanouškům Slávie bude zamotaný.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na rádiu.

0: No a my se takhle krásně z džungle přesuneme teďka do Íránu. Ne, přátelé, prosím vás, není to nic jakoby špatného, co tady budeme sdělovat, ale je tam jeden takový kuriozní případ vyloupení banky. O co šlo? Frajer takhle prostě přijde do banky a začne normálně lidem z ruky tahat peníze, jo, který tam prostě ukládá a tak.
1: Jakože já stojím u přepážky, chci si tam vložit, já nevím, 10 tisíc korun.
0: Přesně tak, jo.
1: A někdo přijde a začne mi to brát.
0: Začne si to brát. Teď na ně všichni koukají, říkají, co blbne, jakože no, nakonec ho zatkli a on se pod tíhou prostě přiznal, že zaplatil 5 milionů reálů, což je nějakých 500 dolarů, zhruba tomu jako přepočtu, jo, za magické svitky od kouzelníka, které si přivázal na paži, vstoupil do banky v přesvědčení, že ho nikdo nevidí a začal lidem brát peníze přímo z ruky. On si prostě myslel, že ho ten kouzelník zneviditelnil.
1: Ještě, že neměl jiný choutky. Víš, jako že by si stoupil do prostředka banky a řekl, jo, teď ale tady udělám to, co udělám a nikdo mě neuvidí, no.
0: Mě to vlastně připomíná naši pohádku, nebo nevím, jestli naši císařovi nové šaty, že? Ten si taky myslel, že
1: jo, jo, jo, že na to vlastně... by to bylo postavený.
0: Ano.
1: Evidentní kouzelník to znal, tady ten frér, ne? Tak snad mu ty svitky nechají do vězení, aby ho neviděli ve sprchách.
0: Jo, tam by se mu to hodilo, to je fakt.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na KISu.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Po hodince opět dopravní informace, mrkneme na to společně. Jedna nehoda na dálnici D8, je to ve směru na Ústí nad Labem, je to 77. kilometr. Bouralo se taky na D5 ve směru na Rozvadov, 138. kilometr, a jedna dopravní nehoda je v Ostravě v ulici Vratimovská.
2: Dvě dopravní nehody ode mě, přímo v Mladé Boleslavě je to Dukelská a v Brně je to Gajdošová, takže my vám přejeme šťastnou cestu a jdeme do další hodiny odpoledního jumpu.

0: apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Podprsenka mě táhne, košíčky mi nesedí. Na mě vážně nikde podprsenku nemají.
4: Milé dámy, konec trápení. Jsem Žaneta z Moje prádlo.cz a výběru správného prádla se věnuji přes 17 let. Přijďte za námi na prodejnu do Veselí nad Moravou nebo jděte na Moje prádlo.cz a ráda vám poradím.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
6: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
7: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno a místy se objeví přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou až 17 stupňů Celsia. Na západě Čech a severu bude kolem 13.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Maximální ceny pohonných hmot v Česku ve středu proti dnešku klesnou. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů na 43 korun 87 haléřů za litr. Nafta zlevní o 73 haléřů na 42 korun 11 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Evropská komise bere na vědomí rozhodnutí českých úřadů obnovit dotace pro společnost Agrofert. Zároveň si ale vyhrazuje právo situaci dále posoudit po získání úplných informací o případu. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí komise. Unijní exekutiva podle zdrojů ČTK rovněž požádala české úřady, aby je informovali o všech platbách z fondů EU v rámci společné zemědělské politiky. U nichž mezi příjemci figuruje Agrofert. A teď zpátky domů.
8: Tento měsíc plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit stavbu nových nadjezdů na Pražském okruhu. Jde o stavby, které by měly vzniknout mezi dálnicí D5 a Barandovem. Nadjezd v ulici K Austisu má být zprovozněn do 5 měsíců od zahájení prací. Nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do 7 měsíců. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
9: Je krátce po 15. hodině, my vám přejeme moc hezké odpoledne.
10: Alan Walker, nebo taky Max přímo na KISu, právě teď.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
10: Be happy.

0: Možná jste zaznamenali, pokud jste takový filmový příznivci, že vlastně propukl v roce 2026 festival Cannes, který je úžasný, skvělý a báječný. Hraje se samozřejmě o, myslím, Zlatou palmu. To je ta hlavní cena, že?
1: Jo.
0: Takže filmaři se tady chystají. Byť je to ve Francii, tak samozřejmě sem přijíždějí hvězdy z celého světa.
1: Je to tak.
0: No a velké cti se dostalo i Demi Moore, kterou já mám teda ve velké oblibě, nejenom jako herečku, ale jako ženu.
1: Ano.
0: Jak názorově, tak jak vypadá. Za prvý je to krásná žena, ale ona tak nějak jako na to, že jí 63, stárne s garácí. A prosazuje čím dál tím víc to, co já říkám už taky hromadu let. Že prostě by ženský měli být ženskýma a ne lehkýma děvama.
1: Rozumím, no samozřejmě, jo? Ano.
0: A my vám za chviličku, milé dámy, hlavně vám prozradíme, v čem holka vylezla po vlastně prvním oficiálním příjezdu na takzvaný červený koberec. A myslím si, že to, co má na sobě, si můžete dovolit téměř každá.
1: Fakt jo?
0: Jo.
1: I já?
0: I ty.
1: Jo, tak to se těším.
0: I ty.
1: Tak to jsem opravdu zvědavá.
0: Frajeři to spočítali, je to nějaká kačka, ale není to žádný jako hogofogo a la pařížská a spol.
1: Tak to nechci.
0: Za malou chvíli na Kisu. Odpolední.
2: Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: Já si velmi dobře vzpomínám, Magi, když jsme tady řešili právě nějaký předílení, udílení cen, kdy Demi Moore byla v té partě hereček,
1: ano.
0: Který mají už nějaký věk, ve vší počasnosti, jo, slušnosti. A oni se tenkrát domluvili a rozhodli, pak to přiznali, že prostě ukážou mladým, že elegance může být opravdu jako furt elegancí a nemusí vytahovat u toho všechny věci ven.
1: Na odiv, jo? Přesně tak.
0: A ona i tenkrát pronesla, tenkrát jí dala drtivá většina za pravdu, že čím větší je to trubka, ona to řekla jinak, jo?
1: Jasně.
0: Jo, že prostě tím více slíkne, aby se o ní psalo, protože nic jiného neumí. Já s tím naprosto souhlasím. A bulvár z nich dělá akorát hvězdy, hvězdičky, ano. Ale a je to většinou jako troškej povol. No a teď tady znova opět dokázala v Kán, vylezla na červený koberec. Lodičky, černý kalhoty, kabelka, bílý tričko, bežová bunda.
1: Super.
0: Vypadá nádherně.
1: Jasně.
0: Frajeři to spočítali, kolik za to plus minus dala.
1: Tak můžem si to dovolit?
0: Můžem. Já jako samozřejmě nechci jako šáhat někomu do peněženky. Spočítali to na 12 650 korun.
1: Ty brďo, tak to
0: slušný. Nejdražší jsou hodinky, které jsou tam za 4 100 korun od té firmy. Aha. 12 650 a frajerka přijela na první oficiální vstup na červený koberec jako porodkyně a vypadá jako skvěle. To je takový ten outfit, který si můžeš vzít každý den.
1: To je super.
0: Je to žádná večerní rouba. A za 12 papírů? Takováhle megastar?
1: No vidíš
0: já
1: to.
0: Já myslím, že jenom ukazuje ženským prostě, že to jde i za menší peníze, než já nevím, za půl milionu.
1: No, ale jaký kritik modní by tady přišel s něčím, že jo, že by to hnedka skritizoval, přitom
0: některý
1: je to
0: fajn. Některý jo, ano. Ale ten, co to tady popisuje, ten francouzský, tak ten řekl, že je to naprosto dokonalý.
1: Takže na premiéru, prosím vás, za necelých 12 000 korun, bo nějakých 12 000 korun. Necelých 13 000 korun, tak v pořádku, za mě je to velmi krásné a jak říkáš, elegantní.
0: A ono to, tohle jsou věci, které otočíte 20krát za rok klidně.
1: Bezvadný. Tleskáme.
2: Radek a Magda. Odpolední Jump. Na Radio Kiss.

Zadejte na webu Protex.cz produkt označený logem Rádia Kiss a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Do soutěže Rádia Kiss volejte právě teď. 210 323 323.

0: český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: Kysáci, jak jste správně slyšeli, před pár minutkama zazněl výherní signál, který vás nabádal k tomu, abyste vytočili telefonní číslo 210 323 323 a dovolali se nebo pokusili se dovolat do studia a taky o soutěž s firmou Brotex.cz právě teďka probíhá.
2: Platí stále to, že třetí volající sem k nám do studia tu šanci dostane a my ji dáme komu?
1: My ji dáme komu? Halo, halo, kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Ála.
1: Čau, Álo.
2: Ahoj, Álo.
1: Jak se máš?
3: No, teď krásně, už jsem doma z práce.
1: Taková zásadní otázka pro tebe. Potřebuju vědět, kde se v tuhletu chvíli nachází logo KISS na webových stránkách Brotex.cz.
3: Je to povlečení satén Paloma Green za 1405 korun.
1: No.
2: Ano, je to tak, my ti samozřejmě moc krát gratulujeme. Zůstaň na webu brotex.cz, už můžeš pomaličku vybírat, protože voucher v hodnotě 5000 korun, další voucher v hodnotě 5000 korun od Brotex.cz je tvůj.
1: Juhu, moc ti gratulujeme.
3: Děkuji.
1: Co takhle budeš kupovat? Bude to povlečení, prostěradla, co potřebuješ nejvíce?
3: No určitě to bude Michelinový povlečení, protože jak říká můj skoro pětiletý syn, je prostě ňuňací.
2: To je krásný, to by možná mohli použít do nějakého
1: sloganu. To je dobrý.
2: Možná, no.
1: Tak jo, tak nám zůstaň hlavně na telefoně.
2: A gratulujem.
1: A gratulky.
2: No a vy přátelé, nezapomeňte, že tahle soutěž, co se týče Brotex.cz, probíhá jak u raní trojky, tak u odpoledního jumpu celý tento týden, jinak Brotex.cz.
1: Držíme palce, opět zítra.
4: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: cestovat někdo z vás určitě, a ne málo, někam do nějakých rezortů, ať to bude Egypt, Řecko, Itálie, Španělsko, tam kam to máte objednané, nebo kam, kde to máte rádi.
1: Přesně.
0: A budete bojovat na těch lehátcích o místo, abyste si tam dali ručník. A pozor, přátelé, vy můžete i korunu vydělat nějakou.
1: Je to tak, protože právě jeden německý turista vysoudil odškodnění právě za ručníkovou válku u hotelového bazénu. On vyloženě si stěžoval na to prostě, že i když vstával opravdu jako nekřesťansky brzy takhle na dovče.
0: Aby si to zajistil.
1: Aby si to zajistil to místo, tak prostě přišel a už nebylo volný jediný lehátko. Ale jakoby, pokud jsem to teda četla správně, tak snad jako pojď po celou tu dovolenou, protože každý den stále říká, do prčic, není to tam, že jo? A teď si říkáš jako, proč to teda jako takhle je, jo? Je to jako,
0: Není to fér.
1: Není to fér, jako.
0: Tak vlastně.
1: Prostě mám mít zajištěný lehátko, člověče, ještě, aby si to ty lidi vozili
0: sebou. Ale je teda pravda, že jako, sorry, mám tam 500 míst na hotelu, mělo by tam být 500 lehátek, to je jedno, že budou ve třech řadách.
1: No.
0: Jo, na sobě.
1: Je to zajímavý.
0: Taková palanda, že by mi dělali palandy.
1: Já jsem dokonce viděla záběry z minulého léta, kdy dokonce na těch lehátkách se byli a dokonce na nich přespávali.
0: Ano.
1: Jo.
0: To chceš jet na dovolenou a tohle to jako zažít?
1: Ne, určitě ne.
0: To je hrozný. Přátelé, tohle ať vás mine, ať máte hotely, kde všechno bude naprosto v cajku, abyste si tu dovolenou užili. Odpolední jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Rovnou pojďme spolu na dopravní informace. Jedna mimořádná zpráva z dálnice D1 ve směru na Prahu, 25. kilometr. Bylo tam poruchané vozidlo, to bylo odvezeno odtahovou firmou. Provoz je obnoven, kolona stále ale trvá cca 4 kilometry. Na D1 se bouralo ale znovu, tentokrát ve směru na Katovice. Je to 365. kilometr a jedna dopravní nehoda z dálnice D8 ve směru Ústí nad Labem a tam je to 77. kilometr.
2: Česká Lípa bouračka na Liberecké, v Brně je to Žarošická, dále Smetanovo náměstí, to jsme v Litomyšli a poslední nejčerstvější, to je Rajhrad, Brno-Venkov okres a je to Syrovická.
1: Tak dávejte pozor, opatrně a šťastnou cestu.

0: dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: A party může začít.
7: BH-atrakce.cz
6: Váš partner pro dětskou party, festivaly a všude, kde nesmí chybět zábava pro děti. Pro nájem skákacích hradů a dětských atrakcí, které přivezou až k vám domů.
7: BH-atrakce.cz
6: A o děti bude postaráno.
7: BH-atrakce.cz
8: Hledá se stavby vedoucí a stavební mistr z Hořovic nebo okolí. Odměna 50 000 korun. Bager hledá stavby vedoucího a stavebního mistra pro projekt Bydlení Hořovice. Doporučte ho, přiveďte ho, nebo se přihlaste sami. Když nastoupí, máte 50 000. Volejte 601 116 600 Bager. Budujeme místa pro bohatší život.
9: Textilní žaluzie, plise, rolety den a noc a další.
10: Žaluzie,
9: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
11: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
12: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Packwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Packwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Packwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.packwall.cz
0: Radio Kiss počasí.
13: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno a místy se objeví přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou až 17 stupňů Celsia. Na západě Čech a severu bude kolem 13.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
13: Vězení na útěku moc štěstí neměl, chtěl si pobyt ve vězení zkrátit. Místo toho v něm teď může zůstat až o 5 let déle. Dnes ráno utekl vězeň okénkem na toaletě z nestřeženého pracoviště na Českolipsku. Jen o hodinu později ho ale dopadla policie. Do konce trestu mu přitom zbývalo jen pár měsíců. O neúspěšném pokusu o útěk informovali liberečtí policisté na síti X. Čeští mladíci byli v noci v nesnázích. Bosenská horská služba uvedla, že v noci na dnešek zachránila 5 mladistvých z Česka ve věku 16 až 17 let, kteří se v pohoří kvůli špatnému počasí dostali do vážných potíží. Do více než 3hodinové akce za tmy v silném dešti a v celkově nepříznivých povětronostních podmínkách se zapojilo 9 členů horské služby společně s pátracím psem Nerem. A teď zpátky domů.
14: Safari park Dvůr Králové nad Labem se rozroste o 15 hektarů. Pro návštěvníky to bude znamenat rozšíření trasy zhruba o 1,5 kilometru. Vznikne také nový kemp s luxusními i jednoduchými stany, který poskytne další možnost ubytování v zoo. Dodejme, že je o něj dlouhodobě velký zájem. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
13: Jeden ze strůjců olympijské pohádky českých basketbalistů po sezóně pověsí hrací dres na hřebík. Jan Veselý se rozloučí se svojí bohatou kariérou ve španělské Barceloně, kde mu končí i smlouva. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
15: Ladíte Radio KIS a samozřejmě taky odpolední jump.
16: Je tady druhá polovina odpoledního jumpu, ještě 2 hodinky spolu na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
15: Be happy.

0: zvráňan!
1: Jo! A přines nám dobroty!
0: Přátelé, možná znáte, já myslím, že určitě, kdo by neznal, že jo, na firmu Hanč Vraňany, protože teď, ano teď, byť to teďko nevypadá úplně dneska.
1: No dneska vůbec.
0: Ale započala právě ve Vraňanech nová jahodová sezóna. A dáš si?
1: Mhm, čup jsem s tím. Červenou, krásně červenou, úplně
0: no, přivez nám
1: první
0: jahody
1: jahůdku a vlastně letoší.
0: Naprosto delikátní.
1: No, ňam, ňam, jsou výborný.
0: Se s váma takhle? Moc dobrý.
1: Sladoučky, opravdu moc, moc, moc, moc dobrý.
0: Červený, za prvý, vizuálně jsou úplně nádherný.
1: Ano.
0: A na jazyku ještě lepší.
1: Jinak je to samozřejmě první letošní sběr. Opravdu začíná právě teďka jahodová sezóna a tyhle ty jahody se sbírají z výšky nebo ze zhora, nebo jak se to
0: teď... No ne, jakože jsou takový, já teď to řeknu asi blbě, jako keříkový, jako to znamená, že to není takový do dole,
1: jo.
0: Ale jako by stonkový nebo něco takovýho. Ale hlavně, přijdete sem na všichni na svý, je tam bistro.
1: Ano.
0: Skvělý dorty tam mají. Kdo chce přibrat, musí do Vraňan.
1: Takže mrkněte samozřejmě i určitě na jejich webové stránky Farma Vraňany, najdete tam všechno. Hrozně se mi líbí jejich motto, nebo co tam mají vlastně, že když se tradice stává delikatesou a tohle to můžeme počkrtnout, podepsat vše se vším všudy.
0: A nebojte se tam jít s dětma, mají tam toho hromadu.
1: Jo.
0: My s mladým to tam známe.
1: Takže si nechte chutnat.
0: Počkejte muziku, my jdeme s Magdou jíst ty skvělý jahody.
1: Jdeme na to.
0: Do Vraňan. Radio Kiss.

0: ven s pravdou ven. Detektor lži.
1: Ladíte Radio Kiss, my jsme si tady před malou chviličkou pochutnávali na naprosto fantastických jahodách přímo z farmy, takže určitě farma Vraňany. A přátelé, mě teďka vlastně jako došlo, že když jsme tady pochutnávali ty jahody, že můj kolega Radek Hrdina farmaří. Ty hrozně rád jako farmaříš, je
2: nemám
1: to tak?
2: Nemám s tím problém.
1: Nemáš s tím problém, dobře. Mě by teda zajímalo, abys nám tady popravdě, protože nás teďka
2: popravdě,
1: čeká
2: samozřejmě
1: detektor lži, aby známe...
2: Vlastně v té naší odpolední relaci tady na Kisu já jsem nikdy nezalhal.
1: Ne, nikdy.
2: Nikdy.
1: Můžu to podepsat se skříženýma rukama, ale... ale já chci, abys nám teď tady popravdě, ano, tedy všem řekl vlastně, co a rád pěstuješ.
2: Tak já opravdu nemám problém s ničím, co jako roste nebo vzkvétá, nebo prostě pnut, někam se pne. Já opravdu dokážu zasadit úplně všechno a to opravdu... No, co všechno? Ještě víc než všechno. Já prostě jako, já jsem strýček Pompo, jo, který opravdu co zasadil, tomu jde. Já prostě z nějaký jahody, nebo nějaký olivy, nebo tohle, a vůbec nejedu. Já sázím prachy. Já sázím prachy normálně a mě to roste. Já, neroste. Ono mi to pochcípalo. Stejně jako vánoční hvězda. Já mám, přátelé, já kdybych byl farmář, opravdu farmář, tak to pochcípe všechno a všude normálně. Mně by nešla ani ta řepka. No, ale jako ty prachy, to opravdu zkouším každý rok a nic.
1: Furt nic?
2: Nic. Zalejvám to. Dobře, tak já tam dám kilo a ona mi vyryste tisícovka. Ale na to je speciální hnojivo. Ale to já vám nikdy neprozradím. Kéž by to tak bylo.
0: S pravdou ven. S pravdou ven. Detektor lži.

0: Přátelé, my se teďka společně vydáme opět pro jistotu do Japonska, nebo pro změnu do Japonska. My tam vyrážíme docela často, protože oni jsou velký koumáci, co si budeme povídat. Buď teda Japonsko, nebo Čína, prostě tam jako v těchto krajích jsou fakt jako šikoulky neskutečný. No a právě teďka v Japonsku vymysleli další highlight. Vyvinuli totiž myčku na lidi.
1: Která
0: vás umije i vysuší během 15 minut.
1: Ale to by bylo skvělý, kdyby se ještě ten čas stáhnul níž.
0: Aha.
1: Třeba, nevím, na 3 minuty.
0: 3 minuty?
1: No, kdyby se to stálo si 15 na 3. Uh-huh. Vykoupat, ty bláho, a dokázali by to ještě potom implementovat do českých městských autobusů. Nebo vůbec do městský hromadný dopravy, v létě hlavně.
0: Jo, nevím,
1: to by bylo skvělý, jako.
0: Já bych tam po někom takhle chtěla jít v té hromadný
1: dopravy. Tak to by bylo samozřejmě dezinfekční, takže samozřejmě by tohle jako nehradil. Jo? A teď by tam někdo vlez, že jo. Jo,
0: mm-hmm.
1: Ten podpažďáček tam jede přes celou tu tramvaj, jo, že on se drží toho madla, všichni kolem něj prostě, no ano, za chviličku nám tenhle ten čas vyvstane, už se na něj všichni těšíme, že jo.
0: Ty jezdíš ale autem, já to mám horší, já tím MHDčkem fakt jezdím, že, takže máš pravdu, no.
1: A musím říct, že nejednoukrát jsem viděl drcnutí do podpaždí, víš, jak se drží frajer, víš, teď frajer slábne na brzdu, jo, a frajerka to zaparkovala přesně,
0: Kysáci, myslím si, že kdo jste třeba plánovali ještě dneska nějakou večeři nebo něco takového, tak vás tuhle tu chvíli opravdu přišla chuť.
1: Ale víš, kolikrát jsem říkal, že vezmu nějaký antiperspiranty. A budu tam takhle prostě stříkat ty podpažďáčky.
0: Je pravda, že by to nikdy bylo opravdu potřeba.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: I dnes v úterý na Pankráce 12. května hraní trojka samozřejmě nikomu z vás nadělovala peníze.
2: No?
1: No, a nemálo.
2: Nemálo, teď na to tady koukáme, my vám to ještě neprozradíme, nebudeme. Protože pojďme si říct nějaký pravidla, samozřejmě ty lidi soutěže. V 7 hodin ráno prostě si přivstanete, zavoláte na telefonní číslo 210 323 323, dovoláte se, pokud máte kliku jako třetí do studia, a pak už jenom zavřete oči a myslíte na to vaše vysněné číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Když tam padne 6, dostáváte automaticky bonus 1000 korun navíc, takže 7 litrů.
1: Mám taky tušení, že vysněné číslo je 6 prostě.
2: A někdo si třeba vysní, víš, jako 1, 2, 3, 4, 5.
1: Jednička, ať padne jednička. Ne, já nechci 7 tisíc, ať padne jednička. Myslím, že tam takový nikdo není, když už se dovolá, samozřejmě.
2: Každopádně dneska ráno jako třetí měla kliku Gabča a na dálku si tady hodila kostkou.
3: 3, 2, 1,
4: šup.
5: Teď.
3: Tak. Ha, dámy a pánové, no. A na hrací kostce
1: je
3: 5, takže vyhráváš
1: 5 000, stejně jako včera, jenom za 2 dny se rozdalo 10 000 korun.
2: Krásně.
1: A můžeme pokračovat zvesela, zítra v 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, situace na našich silnicích a dálnicích není teďka zrovna úplně v pohodě. Ale vůbec. Šnek pro nás má jednu nehodu z Brna.
2: Chtěl bych nahlásit tu dopravní nehodu z Brna. Je to ve Vinohradském kopci směrem nahoru. Je tam jedno auto v levém pruhu, jedno je teda daný bokem, ale bude se to došetřovat. Kolonka bude, až na Tomkáč už se to dělá.
1: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1. Je to ve směru na Prahu 189. kilometr. A pozor, D1 znovu. Tentokrát ve směru na Ostravu, bouralo se na 194. kilometru.
3: D5 hned z kraje, je to na druhém kilometru ve směru Praha, tady je nehoda, pozor, ať do toho nevlítnete. Dále je to v Opatovicích nad Labem na Pardubicku při vjezdu, no a ještě jedna dopravní nehoda a to je v obci Bobrová na hlavním tahu Žďár nad Sázavou, i tady se bouralo.
1: Tak opatrně, pevný nervy a šťastnou cestu.

0: Který je ten tvůj?
1: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
0: od 6 hodin.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 Kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 Kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
7: Rádio Kiss počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno a místy se objeví přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou až 17 stupňů Celsia. Na západě Čech a severu bude kolem 13.
7: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Podvodníci mají nový trik. Pražská policie varovala před dalším způsobem, jak se pachatelé snaží legalizovat peníze z trestné činnosti. Pod záminkou zablokovaného účtu nebo toho, že účet vůbec nemají. Za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a poté si peníze vybrat z bankomatu. Jde ale o finance z falešných investic nebo podvodů. A i za zmíněnou pomoc s jejich legalizací hrozí lidem až rok vězení. Bongohorský se vrací. Toto kriticky ohrožené zvíře ochránci přírody v Keni pomalu navracejí zpět do volné přírody ve snaze zvýšit počty této vzácné antilopy, která je původním druhem místních lesů. Antilopa je nejznámější pro svou hnědou srst s výraznými bílými pruhy. Minulý týden rezervace dovezla novou skupinu 4 samců bonga z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, také s pomocí České republiky. A teď zpátky domů.
9: V Liberci pokračuje výstavba nové čtvrti Nová Kunratická. Ta patří k největším rezidenčním projektům v Libereckém kraji. První etapa teď dosáhla viditelného milníku. Symbolickým zastřešením se stavební práce posouvají do další fáze. Dodejme, že dokončení je naplánované na léto 2027. Pro KIS Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Hokejový útočník Matěj Blímel se po 4 letech připojí k hokejové reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadilo kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů v minulých týdnech. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
10: Fun Factory nebo David Guetta, je tady ještě jedna hodinka odpoledního jumpu.
11: My vás zdravíme, buďte s námi, bude to stát za to.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy. Check it out, check it out.

0: Všichni fanoušci batmanovských filmů teďka pořádně zbystřete, protože já mám pro vás naprostou, ale opravdu naprostou senzaci. Společnost Warner Bros. Prodává 10 funkčních batmobilů. Každý z nich stojí 3 miliony dolarů. Ale pozor, jsou to ty batmobily.
1: To plně funkční, jo.
0: No jasně.
1: A dělají všechno, co dělá ten, co jako dělá to auto ve filmu. Jo?
0: Jsou to ty batmobily, které jsou vlastně z filmu s Christianem Balem, to znamená ty, co točil Christopher Nolan.
1: No ale oni ty původní jako byly krásný. Jo.
0: A jsou to prostě takový ty jako nařachaný prostě černý auta, který prostě rozválcují tank, jako a něco. No jako halo.
1: No nedávno jsem viděl nějaký Insta stories nebo něco podobného, nějaký příběh, prostě nějaký na sociálních sítích. Kdy frér s tímhle autem přijel k pumpě, vyjel.
0: Ano.
1: A hned ho chytli benga, americký. Ale proč ho chytli?
0: To je trošku pachnou.
1: No oni ho chytli kvůli tomu, že se s tím chtěli jako vyfotit.
0: Jo, takhle.
1: A z toho měl jako radost, takže nedali mu pokutu, protože v amerických, nebo ve Spojených státech amerických, nevím jestli ve všech státech, ale oni to nemají jako vyloženě my, technická. My si postavíš auto, teď to hodně zjednoduším, prosím vás, chytíte mi za slovo, tak s ním teoreticky jako můžeš na silnici vyjet, pokud splňuje ty základní kritéria, která má, ale pokud se něco stane, no tak jde všechno za tebou.
0: Rozumím. Každopádně tohle je hrozná frajeřina, prostě jako takovýhle batmobilu.
1: Jako jo, přijet prostě pro tu frajerku na to rando tímhle s tím.
0: A pak byla zklamaná, že vevnitř není ten Christian Bale.
1: A frérka, a ona by takhle na to kouká a říká, jo, ty máš dvojkovou oktávku, jo, tak nic, no, teda.
0: Takže prosím vás, kysáci, kdybyste si to náhodou někdo pořídilo, tak nás třeba zvedkem někdy sveste.
1: To bych se svéz. Jump! Odpolední Jump! Kiss!

0: Víte, že?
1: Já myslím, že obecně je tak nějak už známo, pokud ladíte pravidelně rádio Kiss odpolední jam, že já rád chodím do sauny. Vlastně teoreticky, pokud nemám syna u sebe, ano, tak tam jsem vlastně v sauně každý večer.
0: Každý večer?
1: No.
0: Mě jsi trošku vysušenej.
1: Ne, mě to baví. Ne, já tam i pokecám, a to mám kamarády, takže jo. Dneska jdu znova, takže těším se, ale já chodím to zavírat, tak chodím až pozdě.
0: Ok. Jo?
1: No a o sauně to bude teďkon, protože v německém městě Hamm, snad už to správně nevím, je držen bizarní rekord. Do jedné jediné sauny se tam vtěsnalo 91 lidí. To je docela dost.
0: Fuj.
1: Jenže, tom není ten rekord.
0: Ježišmarja.
1: Rekord spočívá v tom, že to je 91 lidí, ale každý byl jiné národnosti. Každý. Takže tam byl Čech, Polák, Eskimák prostě a nikdo tam nebyl vedu.
0: On tam byl Eskimák.
1: Jasně. Překonali stávající rekord, kdy bylo v jedné sauně 76 národností, takže kdybyste to chtěli překonat u vás někde v sauně, 92 národností musíte sehnat.
0: Určitě, a prosím vás, vyražte do té sauny, kam chodí Radek, jo? A pak nám pošlete fotku.
1: Jasně, ale pojďme to ještě vylepšit, že by tam bylo prostě 92 žen a jeden Radek.
0: A jeden Radek, no, tak jo, poptávka pojistila.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-atelier.cz

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: V tuhle chvíli zamíříme do světa basketu. Pro někoho asi možná trošku i smutná zpráva, ale prostě takovýhle věci se hold jako dějou. Prostě ve sportu to tak je.
2: No je to tak. Někdo dříve, někdo později musí oznámit konec kariéry. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. 36-letému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně, žádnou jinou uzavírat nechce a dál už tak hrát nebude. Cituji, dal jsem basketu všechno a on mi to na oplátku vrátil ještě víc. Odcházím s vděčností a hrdostí. Vzkázal 213 cm měřící Veselý, který prožil i několik sezon v NBA, kde nastupoval například za Washington nebo Denver. Krásná kariéra.
1: No dokonce byl vyhlášen nejlepším mladým evropským hráčem do 22 let, takže já si myslím, že to je přesně takový to, že člověk řekne dobrý, v tomhle to mám splněno, teď je opravdu čas se někam jako posunout. V tom sportu tohle prostě věčně nejde.
2: Takže Honzo, velká gratulace ke kariéře a já myslím, že ještě nějaký takový ten loučící se zápas pro fanoušky tady v Čechách bude, kde by se mohly objevit i nějaký pěkný jména. Takže Honzo, děkujeme a moc hezká kariéra.
0: Jordan, Johnson, O'Neal, Blanket Body Jump,

0: Přátelé, milí posluchači, kysáci, kysačky, kysáčata všech zemí a světů a moří a všech, prostě je to tak. My se s váma pomaličku, ale jistě loučíme, protože tady 17. hodina 47. minutka, ale samozřejmě program tady na Radio Kiss bude pokračovat dál. A to s kým?
1: Vojta Sklenář je připravený, nastartovaný, úplně rozešťastněný na to, aby vám mohl zahrát tu vaši oblíbenou věc.
0: Tak ji mějte hlavně připravenou, protože je samozřejmě velká šance, že se Vojtovi do studia dovoláte, tak ať to máte všechno v rychtyku, jak se říká. Jo?
1: Dlouho jsem neslyšel kabáty. Tak zítra ve dvě, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: 6. večerní se blíží, tak pojďme omrknout, jaká je aktuální situace na silnicích, kde vás čeká zdržení, tak například na D1, máte-li namířeno ve směru na Prahu, tak nejdřív počítejte se zdržením mezi 197. až 187. kilometrem, no a potom před Prahou od 30. do 23. kilometru. Směr na Brno, tak tam je zdržení mezi 184. a 196. Na D2 zdržení před Brnem lehce od nějakého 3. kilometru. Zdržíte se taky na D5 před příjezdem do Prahy od 5. a pak na Pražském okruhu směr na D1 mezi 24. a 19. a menší zdržení je i ve směru na letiště, a to mezi 14. až 19. kilometrem.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
2: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
0: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
3: Plavkové trendy, jaké chceš, najdeš na mojeprádlo.cz. To jsou plavkové hity od Calvin Klein, Armani, Guess. Mojeprádlo.cz. Široký výběr plavek pro ženy, muže i děti. Hledej na mojeprádlo.cz. Nebo navštiv kamenný obchod ve Veselí nad Moravou.
4: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
5: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
6: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
7: Radio Kiss počasí.
8: Zítra bude oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno a místy se objeví přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou až 17 stupňů Celsia. Na západě Čech a severu bude kolem 13.
7: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Ministerstvo spravedlnosti chce zvýšit postihy pro intoxikované řidiče, a to až na 10 let vězení. Přísnější sazbu chystá také pro organizátory drogových obchodů a výrobce či distributory drog. Hodlá rovněž umožnit soudní zabrání auta i v případech, kdy pachatel trestné činnosti za volantem nebude majitelem vozu. Vyplývá to z návrhu novely trestního zákoníku, který úřad odeslal do připomínkového řízení a který má ČTK k dispozici. Infekční klinika Univerzitního zdravotního centra v Lublani za posledních několik týdnů ošetřila 5 pacientů s malárií, což značně převyšuje obvyklý výskyt této nemoci ve Slovinsku. Choroba si navíc už vyžádala první oběť, která tak je první v zemi za posledních 30 let. A teď zpátky domů.
9: Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Národním parku České Švýcarsko. V případě potřeby více peněz přislíbilo ministerstvo financí pomoc státu. Připomeňme, že požár v Národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa. Z Českého Švýcarska Lucie Sinková.
7: Sport.
8: Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idalsky. Český svaz ledního hokeje o rozhodnutí výkonného výboru informoval v tiskové zprávě. A to už byly poslední dnešní zprávy na Kisu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Vojta Sklenář.
10: A přeju všem hezký večer, takhle v 18 hodin, tak to jdeme odstartovat muzika podle vás a 6. večerní začínáme s Erotic.
11: To nejlepší od 90. let i v juboxech Radia Kiss.

0: Jsme na startu úterního večerního Juboxu a první dnes večer muziku vybírá Martina, protože se dovolala sem k nám. Tak já tě vítám v našem vysílání. Martino, ahoj.
1: Ahoj, já děkuji za přivítání.
0: A ty teď aktuálně jedeš a jak už si mi nebo nejedeš? Co?
1: Ne, už se zastavila. Už se zastavila,
0: ale jela si a říkala jsi mi, že jedeš s dcerou od kadeřnice.
1: Ano, jo. Ano, byli jsme se skulturnit, protože jedeme příští měsíc na dovolenou, tak ať si to užijeme, ať jsme hezký.
0: Takže trochu. Obě dvě teda jste byli. Ale to jste tam, Martino, že jste tam byli celý den určitě, viď?
1: Ne, my jsme holky šikovní a kadeřnice je nejšikovnější. Jo. Takže za 2 hodiny jsme byli v obě.
0: Fakt jo, tak to je dobrý, to je krásný. Je. Tak si užijte teď muziku, chtěla si Imagine Dragons a pak si užijte i dovolenou, teda takhle jako v předstihu.
1: Děkujeme,
0: samozřejmě. Povídej, musíš.
1: Já bych to chtěla nechat zahrát svýmu manželovi, který momentálně brázdí Rakousko a zítra má asi dojezd do Itálie, tak ať jede hlavně opatrně a že ho máme rádi a že ho miluji.
0: Tak a já doufám, že to slyšíte, Marti.
1: No, taový, že jo, hned jsem ho řekla a si naladí
0: kvíli. Tak super, šikovná, tak i jemu hraju, i vám dvěma.
1: Děkuju.
0: A mějte se, ahoj.
1: Taky, krásně, ahoj.

0: Radio Kiss vám hraje songy na přání, co si zahrajeme teď?
1: Hraje nám tam nějakou pořádnou péčku, třeba drumbejzovou, tady na konec světa do svoru, montuju gauč a už mám na to nervy. Pro všechny kysáky a pro tebe do studia. Mějte se krásně. Ahoj, František.
0: Františku, no nedivím se ti. Ono, co si budem povídat, jako jakýkoliv montování nábytku ty nervy podle mě přináší. Jo. Čím je to složitější, tak tím víc ty nervy samozřejmě jsou. Tak Františku, milý, dej si oraz chvilku. Nějaký dramy. Tak vybral jsem tenhle song Feel the Love, takže Rudimental, společně s ním taky John Newman, to je další jukeboxová muzika teď.

Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss.
2: www.kiss.cz.
1: Kiss Parádu s DJem Basicrem poslouchej

0: Tohle je Jukebox na Kissu a tohle je Vašek na telefonu. Já tě zdravím, ahoj.
1: Já tě zdravím taky, ahoj.
0: A Vašek po mně chtěl něco trancovýho, tak já jsem říkal tak třeba ATB, že jo, a Vašek mi to odsouhlasil, což je dobře, že mi to odsouhlasil, takže ATB bude. Vašku, kam to pustíme, prosím tě?
1: No, pustíme to samozřejmě tobě do rádia.
0: Děkuju.
1: Pustíme to všem, co se vracejí po celodenní práci domů, aby dobře dojeli, a všem kysákům, který poslouchají, protože to je jedna velká rodina.
0: A ty se vracíš teda asi z práce, předpokládám?
1: Já se vracím. Už to mám kousek, tak jsem rád, že jsem to ještě stihl.
0: A prosím tebe, když bys tak jako měl ohodnotit to, jak dneska v práci se dařilo?
1: Dobrý.
0: Jo?
1: Dobrý.
0: Spokojenost. Trochu
1: pohoda. Jo, zažil jsem vedro, slunce, zažil jsem malý kroupy, takže to bylo takový pestrý.
0: Pestrý úterý pro tebe, tak teď i ATB a měj se moc hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Taky, dej se krásně, díky moc, ahoj.
0: I vy můžete volat naše studio nebo posílat hlasovky přes apku.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Co dalšího zazní v dnešním večerním jukeboxu?
2: Tady Tomáš Jindřichův Hradec. Dneska je den sestřiček, tak bych tě poprosil zahrát písničku jakoukoliv pro všechny sestřičky v Jindřichově Hradci, hlavně na NRPC. A bylo by to i pro nás do garáže, pro Indyho, pro Máňu, pro Lukáše, pro Páju, pro Koryho a pro všechny kysáky, hlavně pro tebe do studia. Děkuju moc.
1: Taky děkuju. A co to bude za konkrétní song, řekne Kenny?
3: Mám takovou prosbičku, jsme v práci tady s klukama, takže bych poprosil zahrát nějakou pecku, například Pedro, Prodžiho, Michala, Lukáše, Jiřího a Kennyho. Díky moc, kysáci, mějte se krásně. A Vojto, díky a pápa Lala.
1: Pápa Lala, Tinky Winky, že jo? Pedro dáme, kam ještě?
4: Ahoj, tady Jana. Prosím o zahrání nějaký dobrý vypalovačky, protože s kamarádkou malujeme byt a jde nám to asi tak jako pat a mat. Takže až nám to jde ještě líp. Čauky, mějte se, Jana.
1: No tak já doufám, že to půjde. Hlavně, ať tam nemáte holky kocouři.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 7. večerní se nám blíží, tak omrknem, jak to vypadá na silnicích. Menší zdržení na D2 na Brno mezi 7. a 5. kilometrem. Na bouračky dejte pozor na D10 na 44. a půltém kilometru ve směru na Prahu. A bouračka taky i na D1 a to 182. a půltý kilometr ve směru na Brno. Vy všichni, co aktuálně kysladíte za volantem, tak přejeme šťastnou cestu.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
6: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
7: Žaluzie,
6: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie CZ.
8: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
11: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
12: Další hodina večerního jukeboxu na svém startu. Tu hodinu odstartuje Vanessa May, s vámi Vojta Sklenář a všem vám přeju hezký večer.
13: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
14: Be happy.

Jubox. Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Další hodina Juboxu odstartována a na telefonu teď Petra. Hezký večer přeju.
2: Ahoj, hezký podvečer.
1: A já, když jsem se tě před chvílí ptal, co si dáme, tak ty si říkala něco od rybiček. A já už jsem jako, já už jsem ti to chtěl takzvaně jako odložit, jo? A ty jsi ještě dodala léto, říká malá.
2: Ano.
1: Takže malá vybrala léto.
2: No, malá, velká, no.
1: Malá, kolik je?
2: 12
1: čerstvej. Tak to už je větší. Tak. To jako za slovo malá, to už by jí mohlo vadit, že jo?
2: Ještě jí to zaplať pámbu nevadí.
1: Ještě nevadí.
2: Ještě furt jako můžu.
1: Jo, ještě můžeš, ale za rok to už ne, viď, to.
2: No, to už mi neprojde, to už víš, že ne, to už mi přeroste, teď, takže...
1: Prosím tě, a když chce léto, tak léto jedničku nebo léto dvojku?
2: Říkala jedničku, prosím.
1: Jedničku, dobře, tak jo, tak dáme jedničku. Takže tobě, tvojí malý velký...
2: Ano, pro tebe určitě taky, děkuju. Že nám takhle krásně hraješ. A ti to uteče ta smína tvoje v rádiu, i když... Je to tvoje hobby, takže ti to asi ani utíkat nemusí.
1: Je to tak, no mě to utíká hlavně. Fakt jako, já vždycky...
2: Utíká to,
1: ano, hrozně, já vždycky přijdu a pak najednou ty jo, hele, 3:15 já už jdu.
2: Tak to zase se jí dobrý, že ve 3:15 přímo odcházíš domů, protože to já už spím.
1: To už spíš takhle? Tak to asi vstáváš brzo, Peťo, ne?
2: No, ve 3:55.
1: No, tak to se nedivím.
2: Jasný.
1: Tak jo, tak léto, pouštíme ho a ať ho brzo máme taky, viď? Asi
2: no,
1: taky.
2: Cashby.
1: Zatím zas nějak stávkuje, no.
2: Tak. Je to, dneska to bylo hrozný, i jsem si chvíli říkala, ta pane bože, to vypadá, že bude i sněžit. No.
1: A to taky má, ale tak. No. Ne všude. Tak jedno léto je tady, Peťo, měj se.
2: Ahoj. Skvělý, děkujeme moc.

0: Posloucháte Radio Kiss, můžete si zavolat osong na přání na 210-323-323 nebo namluvit hlasovku přes aplikaci, to už nechávám na vás, co si vyberete za možnost. Teď jdeme na náš telefon a na telefonu mám Jirku, kterýho zdravím. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Jirka se mi představil jako Jirka Kouzelník.
1: Ano, ano.
0: Takže seš jako opravdu umíš kouzlit. Teda, jo.
1: Umím kouzlit, dělám všeobecnou magii, jevišní kouzla pro děti, pro dospělí, není problém.
0: Takže jako dokážeš třeba i jako někoho fakt jako nechat zmizet?
1: Co? Taky by se dalo.
0: Taky by se dalo. A Jirko, ale to mi řekni, jak to, že jako kouzelník neumíš jako vykouzlit písničku z rádia? Že si o ní musíš volat. To mi řekni, teď to musí být jednodušší, než nechat někoho zmizet, ne?
1: Já nemám tu správnou kouzelnickou hůlku, víš jak? Každý kouzelník musí mít na kouzla pořádnou hůlku. A na tohle zrovna nemám.
0: Tak já ti teď půjčím na chvilku, protože ty jsi chtěl něco od Ferdýho, takže bude. Tak komu pošleš?
1: Svý ženě. Protože jí moc miluju a jsem šťastný za to, že mám s ní krásný dvě děti, zdravý, šikovný a už jedu domů a už se na ně hrozně těším.
0: A těšíš se, co ti vykouzlí k večeři třeba?
1: Jasně, to já už něco nevykouzlí k večeři. Budu mít omáčku s knedlíkem.
0: No vida, tak nech si chutnat a já teď teda kouzlím toho Freddyho, Jirko, jo?
1: Dobře, děkuju moc.
0: Měj se, ahoj.
1: Děkuju moc, mějte se, nashle.

0: Kiss vám hraje songy na vaše přání, tak za chvilku si dáme taky další jukeboxovou muziku, jinak když se řekne fotbal, tak myslím si, že každému se vybaví to, co se řeší už od sobotního večera. Dneska taky padnul trest, ale dneska se taky fotbal hrál a ještě se bude hrát jeden zápas. Konkrétně se hrála skupina o záchranu a tam se to zas zamíchalo, protože Dukla porazila Boleslav, Teplice porazili Zlín a Baník prohrál na Slovácku, takže aktuálně 14. Slovácko, 15. Dukla a 16. na padáka, zatím Baník. Ještě samozřejmě není konec, co se týká skupiny o udržení a skupina o titul, tak tam dneska od 8. večer Sparta versus Plzeň. A na Kissu Pink versus R Profesor, můžu říct, za chvilku.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a posloucháte Jukebox. Jestli byste chtěli něco pustit, buď volejte 210 323 323 a nebo jednoduše pošlete hlasovku přes naší apku.
1: Ahoj, tady Klára. Nechal bys mi prosím tě zahrát pro všechny pradlenky na odpolední v Žebrávce Modern Talking You Are My Heart, You Are My Soul. Takzvaně mi to tady tomu říkáme Yamaha song. A bylo by to teda pro nás, pro všechny, že jsme dneska moc šikovní a hezky jsme to všechno zvládli. Děkuji, měj se, ahoj.
0: No tak posílám děvčata šikovná Yamahu od modrejch tanků. A co si pošlem za chvilku v jukeboxu, nechám se překvapit a těším se, co vyberete.

0: Jdeme na náš studiový telefon 210-323-323. Kdo pak tam?
1: Martin, ahoj.
0: Martine, ahoj. Tak co bys rád? Co bys rád slyšel?
1: Co bych rád? Řekněme třeba Fun Factory. Třeba i nějaká pecka, která zněla v Ostravě. Byl jsem a bylo to moc luxusně super.
0: A Fun Factory za tebe jako nejvíc se ti tam líbily? Nebo...
1: Mám je rád, vyrůstal jsem na nich. Líbily se mi strašně moc a společně s Redneck to dokázali pořádně rozjet. Trošku pro mě bylo zklamáním Blue, to mě málo nadchlo, tak bych to řekl. A potom i Eiffel 65, jako byl za mě slabší. Ale jinak všechno ostatní úplný luxus.
0: Důležitý je, že v tom celku asi můžeš říct, že dobrý, ne? Co, Martine?
1: Nebylo to vůbec dobrý, bylo to výborný.
0: No tak, vidíš. Tak
1: když
0: to
1: k tomu připočtu vás jako moderátory, tak to bylo úplně bomba.
0: Tak to moc,
1: hlavně
0: moc,
1: holky
0: moc
1: teda, díky. Když jsem viděl, jak paří, tak jsem si říkal, že mají asi nějaký dobrý matroš.
0: A hlavně oni měli sebou spoustu převleku. Oni se několikrát převlíkali, že jo, na každý ten vstup. Já jsem je obdivoval úplně, naše děvčata. Tak jo, tak Fun Factory ti dávám. Díky, že jsi to užil, no a zase někdy. Ahoj.
1: Měj se, čau.

0: Filmové tipy.
1: V kinech se co nevidět objeví novinka od bývalýho manžela Madony, věhlasnýho Guy Ritchieho. Na velký plátno přichází vysokooktanový akční thriller, který se odehrává v mlhavém prostoru mezi zákonem a zločinem. Sledovat v něm budem dva specialisty na extrakce, kteří operují na hraně legálnosti. 21. května v kinech. Čekujte Shadow Zónu. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Bylo 20 hodin z éteru Rádia Kiss, vám všem stále hezký večer při úterku přeje Vojta Sklenář a začíná další hodina Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: někoho může být trošku strašidelná tahle píseň, ale dobrá, dobrá je. Groove coverage Monsters in my head. Posloucháte Kiss, my jsme načali další hodinu jukeboxu, takže stále vybíráte vy a budete vybírat do 10. večerní, takže necelé 2 hodiny máte na to, buď se dovolat sem k nám na 210 323 323 a nebo podle mě úplně taková nejjednodušší věc je poslat mi hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss.
1: Čau, tady Kuba, ale mám prosím tě prosbičku, zahrál by si mi tam něco přesně cca 8 hodin a 5 minut. A je to, nebo je to, mohlo by to být cokoliv vlastně romantického, a je to pro moji majdičku, kterou hrozně moc miluju, díky, prosím v 8 5, protože v 8 hodin mi končí práci. Tak čau, Kuba, a díky.
0: No Kubo, já doufám, že mi to odpustíš, že to není v 8.5, ale v 8.10. Co? Co 5 minut? 5 minut dobrý, ne? Čtvrt hodiny zpoždění by bylo horší, si myslím, ne? 5 minut, to je caj. Co? Kubo, co? Co? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Jubox. Volej studio 210 323 323 nebo nahraj vzkaz přes apku Radio Kiss.
1: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagain and you listening to my new single

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox. Rádia Kiss.
1: Úterní s datem 12. května pokračuje dál teď ve 2020. Dáme další muziku a tu muziku si přeje David a přeje si ji proto, že se dovolal sem k nám do studia. Tak Davide, vítej v našem éteru.
2: Ahoj, ahoj.
1: A ty jest, abys rád a Dáčo for Strings, to už jsi takhle jako objednal, to já už vím. Já už to mám tady i hele v kompjutru zařazený, tak než to pustím, chceš to někam speciálně zahrát?
2: Já se teď momentálně nacházím v jedné nejmenované automobilce v Boleslavi.
1: To nevíme tak nikdo, to nevíme nikdo, že jo, která to je. To je dobře, ano, Davide, ano. Musím tě pochválit, je dobře, že jsi neřekl tu firmu, jo.
2: Ano. Tak pro všechny tady a tím to utíká a pro všechny, co jsou za volantem.
1: Takže máš odpolední?
2: Ne, já jsem kamionem,
1: Ty seš kamionem, takže naložil si káry teďkon.
2: Jenom jsem jim přivezl právě materiál na ten, aby mohli vyrábět ty káry.
1: Ty si přivez materiál a zpátky jedeš bez ničeho už teda, jo.
2: Mám naložený prázdný obaly a jedu směr Německo zase.
1: Tak jo, no tak hezkou cestu ti popřeju a zdravíme teda tu nejmenovanou automobilku, jo.
2: Ano.
1: Davide, čau.
2: Ahoj, díky.

0: Ace of Base nám dohrávají na Radio Kiss. Je to zhruba půl hodina, co v našem éteru byl taky tento song. New Religion se jmenuje Na svědomí, samozřejmě podle muziky Faithless a skvělý hlas dámy, která se jmenuje BB Rexa. Mimochodem, minulý týden tahle píseň vyhrála naši Kiss parádu a Kiss paráda pro vás zase zítra, protože zítra bude středa, takže zítra od 21. zase pecky, které vy sami si odhlasujete u nás na webu kiss.cz. Tak co, bude tento song i zítra na místě prvním, nebo bude změna? Je to pořád na vás? Tak hlasujte na kiss.cz a zítra laďte Kiss parádu s Bejslikrem.
1: Radio Kiss.

quiz, nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Royal Gigolos v éteru Rádia Kiss, pár minut po půl deváté. Hezký večer při úterku na Pankráce. Večer, který patří vám, vy totiž vybíráte a já hraju a vybíráte třeba přes naší aplikaci, kam posíláte hlasovky, tak jaká jako další přistála?
1: Ahoj Vojto, poprosil bych zahrát I Don't Know od Eriky pro všechny, co jsou pořád stále v práci a ať tím to rychle uteče a samozřejmě i tobě do studia. Ahoj.
0: Já děkuju a ať to utíká samozřejmě vám všem, co aktuálně pracujete, ať už pracujete nebo nepracujete, tak i vy si můžete nechat zahrát song na přání. Teď pouštíme Eriku.

0: Další muzika je připravená, protože je připraven další z vás, kdo tu píseň vybral, a ten, kdo je připraven, tak to je Jakub na telefonu. Jsi připraven, Jakube?
1: Jsem připravený.
0: Jseš připraven. Vždy připraven.
1: Přesně tak, vždy připraven.
0: No tak, to je v pořádku. Tak Subfocus a Solar System, to chceš pustit, to je velká pecka, tak jí dáme. Bude někam konkrétně?
1: Pojedu vám z Olomouce.
0: A tam asi pracuješ teďkon, jestli jsem
1: ano,
0: to tak
1: ano.
0: Jako dobře pochopil?
1: Teďka na odpolední zrovna.
0: Na odpolední, takže do 10. hodiny večerní to máš?
1: Přesně tak.
0: To znamená tak. Hodina a 10 minut, Kubo, kdyby tě to zajímalo. A pak bude hotovo.
1: Přesně tak, konečně.
0: To už uteče, co?
1: Jo, to je za chvilku.
0: Že jo, to je fakt jako, to je
1: opravdu za chvilku. Takovou peckou, to je za chvilku.
0: No přesně tak, podle mě jako ona dohraje a pak už to bude úplně hned.
1: To už bude za chviličku.
0: No, tak ať to utíká, už to posílám. Měj se moc hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Vám taky, díky.
0: 210-323-323, telefon sem k nám. Tak taky můžete zavolat jako Jakub, když se dovoláte, pustím nějakou muziku. A stále taky aplikace KISSu k dispozici. Stačí poslat hlasovku, co byste rádi komu. No však to znáte. Tohle je Jukebox, tohle je Radio KISS.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Devět večer máme právě teď, já jsem Vojta Sklenář, no a ještě hodinou budu hrát písně na vaše přání. Tak krásné úterý.
2: To nejlepší od 90. let i v juboxech Radia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Jukebox, posloucháte Kiss a poslouchá i Vítě a teď je na drátě. Vítě, čau!
1: Čau!
0: A Vítě vybral Bass Huntera a song Boten Anna, tak kam to poletí, kam to zahrajeme, prosím tě?
1: No, zahrajeme to do Lone, můj perfektní milovaný manželce, nebo přítelkyni, no.
0: No počkej, ne, manželce nebo přítelkyni teda? Co?
1: No, my jsme spolu 17 let.
0: No a byla svatba?
1: Vlastně no, manželka.
0: Počkej, a byla svatba? Byla svatba nebo nebyla?
1: No, ještě ne.
0: Ještě ne, no tak počkej, tak to není manželka, když nebyla svatba, ne? Co?
1: Říkám, mojí perfektní manželce přítelkyni, prostě jsme spolu 17 let.
0: To je pěkná řádka, ale takže jenom pro ní to letí teď, jo?
1: No jasně, no, protože ji miluju.
0: Tak jo. A ještě něco? Ještě
1: je to prostě jenom pro ní, protože teď mi jde ještě pomáhat zateplovat střechu a věci a tohle to.
0: Ještě teď jdete makat, jo?
1: No jasně.
0: No tak ať to utíká a zdravím vás oba. Víťo, čau.
1: Čau, děkuju.

0: Jukebox na Kissu je tady, díky moc, že posloucháte, no a pokud byste chtěli při úterním večeru nějakou muziku, pořád máte šanci, tohle je vzkaz od Honzy.
1: Vojto, prosím tě, moc prosím o zahrátí Svišti na golfovém hřišti od Chaose, bylo by to pro tebe do studia a samozřejmě všem našim kysákům, díky moc Honza.
0: No Honzo, já samozřejmě taky děkuju za poslání a hrajeme teda komplet všem, co ladí jedni legendární Svišti teď v našem éteru. Radio Kiss.

0: Posloucháte Kiss, za pár minut už 9:30 večerní. Myslím si, že určitě někdo z vás už se chystáte takzvaně na kutě zalézt do peří, do vaší postýlky. No a pokud byste rádi ve vaší postýlce měli něco nového, tak tenhle týden u nás na Kissu máte šanci.
1: Najděte na webu Brotex.cz produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku. Na Kissu.
2: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Tohle bylo Jason Derulo v éteru Rádia Kiss, kde vám stále hrajeme songy na přání, ale pomalu už budem finišovat. Viděl bych to ještě na dva z vás. Dva z vás, kterým dneska udělám radost. A jeden z těch dvou je Klárka.
1: Ahoj kysáci, chtěla bych si nechat pustit Lush Life. A tady je zdraví Klárka.
0: Tak Klárko, Zara Larsson, teď už jenom a jenom pro tebe. I samozřejmě pro vás všechny, kdo ladíte. No a když jsem říkal, že dvěma a jeden ze dvou je Klárka, tak ještě jeden z vás, nebo jedna z vás, za chvilku bude vybírat muziku. Tady u nás. Ale

0: friend everywhere.
1: Jukebox Radio Kiss. Úterní večer je tady, vy jste ti, kteří vybírají muziku, já vám muziku na vaše přání pouštím, ale už pustím jenom jednu píseň. Podle někoho z vás, jinak spoustu písní ještě uslyšíte, to je jasná věc, ale jaká bude ta poslední jukeboxová?
2: Ahoj Vojto, mohl bych tě poprosit, zahráš tam od Verony Už si pro nás jedou, bude to pro tebe do studia, pro mě, pro mýho tátu a pro všechny kysáky, kteří jsou za to velkou kulatou lopatou. Díky moc, ahoj Patrik.
1: Už si pro nás jedou je poslední jukeboxový song pro dnešní den, pro úterý s datem 12. května, ale jakmile začne středa, a to bude 13. května, to znamená úderem půlnoci, tak to tady bude muzika na přání opět, konkrétně to bude noční jukebox, no a co se týká té dnešní noci, tak to vám muziku bude pouštět Kuba Krabáč. Já teď posílám Veronu, přeju stále hezký večer a po 10. večerní ještě dáme to nejlepší z dneška, a to až do půlnoci. Už si

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I dneska budeme rekapitulovat už skoro uplynulý den, tak vám všem přeju hezký úterní večer. Díky, že jste s námi, a když s námi zůstanete, tak v téhle hodině bude s vámi i naše ranní trojka. Roman, Míša a Patrik. No a co jste dneska ráno například mohli slyšet? Kromě jiného i oblíbené rubriky, jako jsou Domysli to, Dospívej to, a víte, která je ta třetí, že ano?
2: Ranní trojko, dořekni to.
3: Dořekni to. Každý z nás se rád kouká na filmy a každý z nás někdy prohlásil nějakou filmovou hlášku. Ale dokážete jí říct opravdu doslova správně? V tomhle si otestuju dneska moje kolegy Romana a Patrika, protože vy budete mít za úkol, když vám pustím nějakou filmovou hlášku, která se zastaví v určitý moment, doříct jí úplně přesně.
4: Ano.
3: Jdeme na to?
4: Jsme připraveni? Let's go!
3: První hláška zní takto.
5: Mami, a co je to coura?
4: Hajzle jeden. Toho. Jo, ne, to je něco jiného. Byl taky od toho, je s tím počítačem. Hajzle.
6: Hajzle jeden.
3: Patriku, pro kontrolu.
4: Babro s malým byl. Byl taky od toho. To je ono, sakra.
5: Mami, a co je to coura?
7: Hajzle jeden.
4: Jo, paní Růžičková.
8: Jo. Super.
3: Pojďme na další ukázku.
4: Ale šlo by to použít.
9: Vyšla by jim draven?
4: Nikdy nebo navždy. Navždy.
10: To jsou rychlý ukázky.
3: Oba dva.
4: Co když ne?
3: Řekli jste to na stejno, akorát jeden udělal větší pauzu.
4: No ale nevíme, co je tam správně, ne?
3: Já vám to řeknu hned.
9: Vyšla by jim draven?
7: Nikdy nebo navždy.
4: Nejvíc, nejvíc.
3: Poslední třetí ukázka.
4: Zase věřím, rychlá?
3: Že bude zase rychlá, zase jednoduchá. Takže se už nadechněte, jdeme na to.
11: Řekni, co by si se mnou chtěl dělat teď?
4: Já vím snowboardiáci, ale
10: no, taky,
4: ty, ale... jsme s nima...
3: To je opravdu hláška. Byli tam ty dva, byl tam Mádl, Kotek a teď tam mezi nima ta...
4: To je jediný, co si pamatuju. Počkej, řekni ty
3: koloušku. Co by si se mnou teď chtěl dělat?
4: Ne.
3: Vojta Kotek tam odpovídá.
11: Řekni, co by si se mnou chtěl dělat teď?
4: Nevím.
11: Radši nic.
3: Radši nic. Ale dobrý, věděli jste dvě hlášky, takže za mě Patrik má dva body, Roman jeden bod a za chvíli si dáme rubriku Dospívej to.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. I had the wildest dream last night.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Ranní trojko. Dospívej to.
1: Dospívej to.
2: Pověnujeme se teď něčemu, v čem se dobře vyznáte, protože jste oba dva DJové a bude to muzika. Takže já vám vždycky řeknu jedno, maximálně dvě slova a vy musíte poznat, o jaký song se jedná a naznačit to tak, že ten song dospíváte. Nemusí to být doslovně. Jdeme na to.
3: Vím to i bez nápovědy.
2: No.
3: Devadesátka?
2: Ty brďo, Romane.
3: No ne, jako k dnešnímu dní, víš? Sestrička s kramárou.
2: To je dobrý,
3: jeden
2: ale...
3: sestřiček dneska.
2: Ano, jeden sestřiček, ale tomu se pověnujeme později, ano?
3: Řidič, ten tvrdý chleba má.
4: I wanna be with you.
2: Chcete slyšet to první slovo, nebo si ho vymyslíte sami?
3: Tak pojď.
2: There's
4: the stars. Na, na, na, na, na, na. To je Farao asi, nevím.
3: To je dobrý. Proč mi tam jedou No Angels?
4: There's the party. Na, na,
3: na, na, DJ Bobo, na, na. OK.
4: Já dám Boba, čověče. Míša by dala Boba.
3: There. Jo, tak já si vezmu Farao.
4: Okay.
3: There is a star, there is a star.
2: Tak pojďte.
3: Jo!
2: Trošku jsem se zapodila, Patriku, aby si zase Romanovi nedal bod.
3: Já taky. Bylo vtipný, že bys mi věnoval bod.
4: Dobré.
2: Česká je opravdu jednoduchá a začíná takovým krásným českým slovem. Vymyslel.
4: Jsem spoustu nápadů, au, co podporujou dobrou náladu.
3: Ne, mi ale Patrik napověděl.
5: Vymyslel jsem spoustu nápadů,
3: au. Tady bych to dal Patrikovi.
2: Jo.
4: No. Jsi začal dřív, ne?
3: Ne, ty začal dřív. Já to dospíval líp sice než ty.
2: Dobře, jak chceš, Romane? Jdeme na bonusovou. Tam může být jakákoliv písnička. A... nejznámější pasáž, kterou si všichni zpívají.
6: Jedu na koni.
3: Ne, dobře.
6: Ježišmarja.
2: Začíná slovem ej.
6: Ej, šakaron. Šakaron.
4: Ej, ego Robert Burian. Nestoj doma. Ne, ne.
2: Ej. Velmi známý.
4: Ej.
3: Dneska je i, dneska je pá, to ten tam není, pá.
4: To
2: může to být party. Jakákoliv ej. Písnička, ano, lidi na to rádi tancují.
6: Ej, Macarena, cukru.
4: Jo, to dobrý.
6: Ej, Macarena.
3: No tak to tady bym dělal 50krát ej.
4: Ej, nebo ej.
2: Ej.
4: Ej.
2: Nebo no, takový,
3: to je.
2: Takový ej.
3: Branej, jde.
2: Možná ej, možná ej.
3: Zdělali, jo, ráno.
2: Ale byli jste hodně blízko, teda.
6: Makarena!
2: Ne, ale vy jste říkali, Makarena, Makarena.
3: Já zpíval
2: Makarena.
3: Trošku jiný song než originální Makarena.
2: Ale říkala jsem si, jestli vás to nenapadne.
6: Makarena!
3: No, Míšo, potrápila s nás.
2: Ale hezky, ne?
3: To jo, to se musí nechat.
4: Super.
2: Klidně si to můžete zatancovat.
3: Ne, nechceme.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
7: od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní
1: Kiss. A je to hezké, že jsi na to, Míšo, taky vzpomněla, protože ano, dneska jeden sestříček i profesionálních řidičů a naše posluchačka Lenka to hezky propojila.
2: Já bych hlavně chtěla dneska vyzvednout zdravotní sestřičky, protože dnes je Mezinárodní den zdravotních sester a o to víc sestřičky v terénní péči, protože ono se to tak spolu trošku propojuje s těma profíkama za volantem, protože i my jsme takový malí kamionáci za volantem. Takže holky, andělé, krásný Mezinárodní den zdravotních sester.
1: Ano, a hlavně klidný, aby byl pro vás, kéžby, a děkujeme moc za vaši práci. A Míša se nás ptala, ne kolik je sestřiček v České republice, ale kolik nemocnic.
3: Ano, kolik nemocnic akutní péče je v České republice.
1: Akutní péče. Totiž, co bych jako věděl, no nevěděl stejně, jenom tu informaci, že sestřiček je málo. Mm-hmm. Je několik tisíc, snad jsem někdy četl nedávno, že jich chybí. A
3: ale to není předmět do rubriky Domysli to a ani ti to vlastně v ničem nenapoví.
1: Vůbec.
3: Ale chcete tedy nápovědu?
4: Jo.
1: Kolik nemocnic je tedy v České republice? Nápověda zní?
3: Já jsem vás poslouchala, jak jste se bavili mimo éter, o čem jste přemýšleli. A já jsem přidala jednu nápovědu. Já budu hodná. Uh-huh. Protože vy jste tady řešili, kolik je okresů a tak dále. Uh-huh. Je 77 okresů, včetně Prahy, v České republice. To si napište.
1: Ano.
3: A těch nemocnic je víc, než počet okresů v České republice.
4: No, tak to jsme jako si říkali, tak, jasně.
3: A
4: jasně,
3: teď mám další nápovědu, která by vás mohla navést trošku víc.
1: Ano.
3: Kdyby každé krajské město mělo 10 takových nemocnic,
1: ano.
3: Pořád by to nestačilo.
4: Kolik je krajských měst? 14.
3: Mm-hmm.
4: 14, takže 140 je málo, dobře.
1: A to jsme se pohybovali kolem 140, 150. Aha, aha. Ty jsi říkal 150.
4: Já říkal 150, no.
1: Dokonce až 170.
4: To mi straší v hlavě, nevím proč.
1: Na to tě bude strašit, jestli to bude 160.
4: Jo, ne.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní trojko. Domysli to.
1: Rubrika Domysli to vám slušně zahýbe s mozkovými závity, protože to je rubrika, ve který se vypíná internet. A jedeme jako za starých časů, prostě typujeme.
2: A je to samozřejmě o náhodě, byť s nám dala velké nápovědy k otázce, kolik nemocnic je v České republice, protože jsme se s Patrikem dostali na definitivní odpověď s tím, že nemůže to být méně než 140.
1: Ano.
2: Mhm. Jo?
3: Ano.
2: A no jo, ale na desítky, pokud to máme zaokrouhlit, jak to tipnout správně?
1: Netipujete jenom vy, tipují i kysáci pomocí aplikace Rádia Kiss a možná vám třeba nějaké jejich tipy napoví.
4: Můj odhad v průměru 3 nemocnice na okres. 77 okresů, takže 231 je můj tip.
3: Ano, to jsem říkal, ale mně to přijde moc, já bych řekl 2 něco, že bude.
5: 120. Kluci, říkám 120.
2: Tady dle nápověd je jisté, že to je více než 140.
6: Vůbec nevím, čeho se mám chytit. Čistě od boku 274 nemocnic.
7: To je moc.
1: Ještě jednou zopakuji otázku. Kolik nemocnic akutní péče je v České republice? Nápovědy byly, že je jich víc než počet okresů v České republice a kdyby každé krajské město mělo 10 takových nemocnic, pořád by to nestačilo.
2: Kolik? Jak to uděláme?
1: Vy si teď tipnete číslo.
2: Já půjdu datumem, já nevím.
3: Já jsem říkal původně nějakých 150 a že mi v hlavě straší 170, ale předtím jsem říkal, že 176 a řekl jsem 170. Ale když zaokrouhlím 176 nahoru, tak je to 180 a toho já se držím.
1: Dobře, takže ty říkáš 170.
2: Tak 80.
1: Ne, 180.
2: Ty říkáš 180, ale 12 plus 5 je 17, 170. Ale já dávám vždycky málo. Takže. Protože vždycky potom se dozvím, že to je víc.
3: Já dám 180, Romčo.
2: Já dám 190.
3: Fakt? 90.
2: Abych si mohl vzít to všechno 200, 210, protože kdo bude blíž, dostane bod.
3: Ty jsi had. Ale ne, já se držím toho svýho.
1: Dobře, takže konečná čísla. 180.
3: Ano.
1: A Romane?
2: 190.
1: 190. Já mám tady ještě připraveno v počítači ukázku, kterou jsem pojmenovala Nepouštěj dopředu.
2: Pardon, Míšo, Patrik vyndává konfety. Ty to víš, jo?
3: Nevím, ale třeba to trefíme.
1: A ty jsi se, Romane...
2: Promiň jenom, co když to bude 185?
1: Říkala jsem, zaokrouhlete to na desku.
3: Tak se toho zaokrouhle nahoru.
1: Od pětky se zaokrouhluje nahoru.
3: Takže to... Teď jsi v pasti, viď?
2: Ne, že si rozdělíme těch 7 bodů nějak děleno dvěma.
1: Můžeme ukončit vaše tipy?
2: Ano,
3: ano.
2: 190.
1: Dobře. Já tady mám připravenou takovou ukázku. A ty jsi se, Romane, Patrikovi posmíval, viď?
2: Jako jak?
1: V jedné ukázce, ano, mám tady vystřiženo, co jste si povídali před krátkou chvilkou a ty jsi říkal, je, ty budeš brečet a tak dále. Já vám garantuju, dneska budete brečet oba dva.
2: Dokonce až 170.
3: To mi straší v hlavě, nevím proč.
2: Na to tě bude strašit, jestli to bude 160.
3: Jo, ne.
2: Takže když 170, tak je to 180.
1: Správná odpověď. Je. Romane, ty jsi to řek. 160.
3: Na bod, jo. Dáváš vždycky málo, Romane.
2: Kdybych devítku otočil vzhůru nohama, byla by to 6.
3: No byla, no.
1: V chvíli, kdy jsi to vyslovil, říkám, jo, Romane, jenom se toho drž.
2: Zase nic.
3: Koda.
2: No jo, no. Takže, kysáci, ta soutěž tady mezi námi dvěma je furt stejná. Anděl na dně, 45 bodů, Patrik 50 a Míša 55.
1: 55 bodů, no tak uvidíme, ještě máte šanci mě dohnat.
2: A zdravíme tímto tedy do všech nemocnic.
1: Ano.
2: Ať jste brzy doma z nemocnice.
3: Ano.
2: A jste zdraví, děkujeme doktorům, sestřičkám a Míšo, dobrá otázka dneska.
1: Uvidíme,
2: dobrá.
1: Jaká bude další.
0: Ranní kys.
1: Ranní kys.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po hodině 23. jedeme dál v tom nejlepším z dneška, čili úterka s datem 12. května. Co vás čeká v téhle necelé 60 minutovce? Magda s Radkem se ozve z našeho éteru a taky Michal Kavalčík bude jeho dnešní moudro. A Michal i dneska rozdával balíček Rádia Kiss, ale museli jste odpovědět na jeho dnešní dotaz.
2: Pojďme si poradit, kde v dnešní době, třeba v tomto roce 2026, kde jste vy našli svého partnera? Jak dlouho jste spolu? Kde to bylo? Nebo co jste proto udělali, abyste našli svého partnera, se kterým právě teďka jste?
3: Tak já jsem svého manžela našla přes Pocket, ještě před 17 lety, když to ještě fičelo u nás. A teď máme spolu 3 kluky. A jsme spolu manžele už 15 let.
4: Já jsem našel svoji ženu v obchodě s nábytkem, když jsem si kupoval novou skříň, když jsem potřeboval zařídit svůj staromladenský byt po rozchodu se svou bývalou přítelkyní. A dneška jsme spolu.
5: Tak já jsem svého manžela potkala před 17 rokmi na diskotéke, kde robil teda DJ-a a dnes je teda 17 rokov spolu a 15 rokov manželia.
2: Mně se dneska líbí hlasovka od Kuby, snad pochopíte proč.
6: Já jsem se svojí paní potkal jednou, když jsme vyráželi z podzemní garáže, já jel po točitých schodech, otočil jsem se a tam jsem ji uviděl. V tu chvíli se mi zastavil celý svět a věděl jsem, že je to ono. Dneska teda vím, že se zastavily jenom ty schody, protože vypadla elektřina, ale i tak nám to vydrželo. Jsme spolu 16 let a máme 3 krásné děti.
2: A zastavil se svět. Ne, to vypadla elektřina.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme dneska pozdravit všechny, kteří už aspoň jednou v životě byli u očaře. Ano, už i já tam byl, zatím jenom brýle na dálku. Tak dnešní moudro všem těmto v brýlích.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Byl jsem u očního. 2,5 hodiny mi zkoušel brýle. Nakonec mi poslal domů, že se mám doučit abecedu.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Já myslím, že obecně tak nějak už známo, pokud ladíte pravidelně rádio Kiss Odpolední jam, že já rád chodím do sauny. Vlastně teoreticky, pokud nemám syna u sebe, ano, tak tam jsem vlastně v sauně každý večer.
2: Každý večer?
1: No.
2: Jsi trošku vysušený.
1: Ne, mě to baví. Ne, já tam i pokecám a to mám kamarády, takže jo. Dneska jdu znova, takže těším se, ale já chodím to zavírat, tak chodím až pozdě.
2: Ok. Jo?
1: No a o sauně to bude teďkon, protože v německém městě Hamm, psat to správně, nevím, je držen bizarní rekord. Do jedné jediné sauny se tam vtěsnalo 91 lidí. To je docela dost.
2: Fuj.
1: Jenže, tom není ten rekord.
2: Ježišmarja.
1: Rekord spočívá v tom, že to je 91 lidí, ale každý byl jiné národnosti. Každý. Takže tam byl Čech, Polák, Eskimák prostě a nikdo tam nebyl vedu.
2: On tam byl Eskimák.
1: Jasně. Překonali stávající rekord, kdy bylo v jedné sauně 76 národností. Takže kdybyste to chtěli překonat u vás někde v sauně, 92 národností musíte sehnat.
2: Určitě a prosím vás, vyražte do té sauny, kam chodí Radek, jo? A pak napošlete fotku.
1: Jasně, ale pojďme to ještě vylepšit, že by tam bylo prostě 92 žen a jeden Radek.
2: A jeden Radek, no, tak jo, poptávka pojistná.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: produkt označený logem Rádia Kiss. Přečtěte jeho název do vysílání a vyhrajte poukaz na nákup v hodnotě 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex probíhá až do pátku na Kissu.
1: S Brotexem objevte široký sortiment produktů, které promění váš domov v útulnou oázu pohody. Brotex. Česká krása a kvalita pro váš domov. www.brotex.cz

0: V pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Jak lépe odstartovat polovinu pracovního týdne, než muzikou podle vás? Startují středeční noční jukeboxy dnes s Kubou.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia KIS. Be happy.

0: Sean Baker, Melody, Give, to je muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss a my jdeme plnit první hudební přání dnešní noci, a to Fandovi. Fando, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě, pěknou půlnoc.
0: Krásnou noci tobě. Jak trávíš dnešní noc?
1: No, já jsem před chvilkou zaparkoval ve Štrasburgu, ve Francii, takže za chvilku pěkně do sprchy, rychlou sprchu a do Hajan.
0: Samozřejmě, no, než tak uděláš, tak pustíme muziku podle tebe. Chtěl jsi ludoveckou z rubriky Lepší než originál od Romana Anděla. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
1: Ale bude to pro všechny řidiče, který teďka ještě musí tahat v noci, protože mě se v noci tahat nechce, já to nemám rád, když se ráno rozednívá, bolí z toho oči. Takže pro všechny tady ty noční střelce, ať jim to uteče a ať se vám nic zastane.
0: Pando, děkuji za zavolání, krásnou noc, ahoj.
1: Ty, měj se, ahoj.
0: A samozřejmě, kysáci, nezapomínejte, že tady máme ještě druhou možnost, a to je naše mobilní aplikace Rádia Kiss, přes kterou můžete taky vybírat to nejlepší od let 90. až po současnost. Nicméně teď už Roman Anděl, ludovecká na Kissu.
2: Kiss.
3: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť ho.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Máme pár minut po půlnoci a je vidět, že telefonní číslo 210-323-323 se dneska asi nezastaví, protože další, kdo volá, je Lukáš. Luky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Co tvoje středeční noc, jak se máš?
2: Já se mám dobře, já jsem na neschopence. Mm-hmm. A chtěl bych popřát všechno krásný a dobrý do pekárny Ivanka v Moravském Krumlově.
1: Krásný. Máš někoho konkrétního nebo takhle všeobecně?
2: Takhle všeobecně jakoby nemám přímo, nebo mohl bych, ale nechci urazit.
1: Jasně, pojďme radši od toho. Chtěl jsi Bereniku Kohoutovou, Dělám stojky, to znamená pokračujeme v české muzice. Chtěl bys nějak extra nebo pokračujeme v tom přání?
2: Ne, pokračujeme v tom přání do Ivanky, do pekárny Ivanka.
1: Dobře, Luky, děkuji za tenhle ten výběr, užij si muziku, užij si dnešní noc, ahoj.
2: Taky, čau.
1: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět.

0: Posloucháte středeční noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. A já bych se dnes rád toulal po České republice, a to s vámi, s posluchači Rádia Kiss. Protože venku se nám dělá opravdu krásně, i když včerejšek tak byl takový všelijaký, spíš ještě aprílovej, ale poslední dobou už můžeme vyrážet na různé výlety. A myslím si, že každý jste někdy navštívili nějaký ten portál, nějakou tu webovou stránku, kde jste hledali nějaké zajímavé tipy vlastně na místo, kam vlastně chcete vyrazit. No ale pak tam přijedete a na tom místě je asi 10574 lidí a před nimi dalších 15. No a právě proto bych se teďka obrátil na vás, na posluchače Rádia Kiss, abyste využili mobilní aplikaci Rádia Kiss a dali mi vědět, co třeba zajímavého je ve vaší lokalitě. Takové to místečko, které opravdu, neříkám, že máte jenom pro sebe, ale které byste opravdu ukázali někomu, kdo třeba k vám přijede úplně poprvé. Protože samozřejmě já třeba, když jsem se nastěhoval sem do Prahy, zhruba 13 let zpátky, tak každýho samozřejmě zajímá Most a Hrad, jak se říká. Ale našel jsem naopak spoustu krásných skrytých míst a třeba jedním z nich je vlastně Podolská skála, kde bývá opravdu málo lidí, odkud je nádherný výhled, a když je třeba novoroční ohňostroj, který už teda poslední léta není, ale když býval, tak jste nemuseli se tlačit někde v centru, ale byl nádherně vidět. Takže to je můj tip takhle, když byste dorazili třeba vy do Prahy, a já čekám na vaše tipy, které pošlete přes mobilní aplikaci Rádia Kiss. Teď se ale vrátíme zpátky trošičku v čase, a to do roku 1991, odkud pochází tenhle ten song Erasure, Love to Hate You, právě ty na Kissu.
1: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: přání.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss jedou v plném proudu a já mám dalšího posluchače na našem telefonním čísle 210 323 323 a je jim Štofa. Štofo, ahoj.
3: Nazdar Kubíku, já pak se vede.
2: Mám se skvěle, děkuji za optání, jsem strašně rád, že už jsem takhle zase ve vysílání a vy jsem tady s váma a hlavně dneska si tady povídáme na takové téma, kdy vlastně vy lákáte nás, takhle třeba další posluchače nebo i moderátory k sobě, do svého kraje. Protože co si budem, internet je plný takových těch, řekněme, instagramových míst. Ale já spíš myslím takový ty místa, kam úplně ne každý chodí, ale přitom ty místní jako znalosti vás tam vlastně dovedou. Máš třeba ve svém okolí nějaký takovýhle místo?
3: Ale jelikož já teda pocházím z Krkonoš, ze Svobody nad Úpou, tak přímo nad barákem je taková malá jeskyně, říká se jim Medvědí jeskyně. A byly tam docela zajímavý archeologický nálezy.
2: Hezky.
3: Takže jako tam se klidně jít podívat, myslím, že by to třeba stálo za to.
2: Hele, a ta jeskyně je nějak přístupná, otevřená, nebo dá se tam třeba posedět něco?
3: No, to se moc nedá, je to jenom, jako ten začátek je trošku přístupný, jinak je to pak zavřený právě kvůli tomu, že tam ještě občas probíhají nějaký ty archeologický prohlídky, jako vykopávky a podobně.
2: Mm-hmm.
3: Takže jako část ještě tam nakouknout, ale asi jinak moc ne, no. Taková procházka pěkná, je to sice do kopce, jako u nás všude na horách, že jo?
2: Jasně.
3: No a potom se to může vzít vrchem třeba na Rýchory, tam je taky pěkná procházka, což taky není moc profláklý rýchorská bouda.
2: Mm-hmm.
3: No a na zpátek dolů.
2: Ty jo, tak děkuju za tenhle ten tip, pojďme ale k muzice. Daddy Yankee a Gasolina, a ne jak říkáš ty, Dědek Yankee. Komu tuhle muziku chceš věnovat?
3: No, budeme to posílat všem od nás z práce, co makají, co rozváží bagety.
2: Mm-hmm.
3: Polkám na benzínky, tobě do studia, no to je tak nějak všechno asi.
2: Štofo, děkuji za tenhle ten hudební výběr a samozřejmě i za tvůj tip na výlet. Měj se krásně, ahoj.
3: Hele, Kubo, taky měj se, čau.
1: Radio Kiss.

0: květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Rádio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Kysáci, telefonní číslo sem do studia jsme už provětrali, si myslím, že víc než dost, a je na řadě taky se podívat do naší schránky, kam přispíváte přes mobilní aplikaci Radio Kiss, ať už písemnou formou a nebo mobilní hlasovky. Richard píše: "Zdravím, chtěl bych nechat zahrát nějakou pořádnou odrovačku na probuzení pro všechny, kdo v tuhle hodinu jsou ještě v práci, a i tobě do éteru. Díky a hezký večer." A jaká to bude, to nám prozradí Tom z Rumburku.
2: Ahoj Kubi, mohl bys prosím zahrát od kapely You Got To Let The Music? Bylo by to pro tebe do studia a všem pro dobrou náladu. Díky moc, Tom z Rumburku.
1: Jestli bych mohl, musím, protože přání podle vás musí být splněno.
0: Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Středeční noční jukeboxy s datem 13. května, kdy servácové mají svátek, takže všechno nejvíc nejlepší, jsou v plném proudu a my jdeme plnit další hudební přání, protože vašich hlasovek dorazilo víc než dost, takže dostávají slovo rovnou dva. Marek a Ruda.
2: Čauky mňauky.
3: Tady Marek
2: a Ruda a chtěli bychom nechat zahrát písničku
3: Despacito a bylo by to pro našeho kamaráda Martina.
2: Kamaráde, drž se, dej se dohromady.
3: Celá linka je s tebou. Posuň se.
1: Pokud chcete i vy využít mobilní aplikaci Rádia Kiss nebo si nechat zahrát i přes naše telefonní číslo 210 323 323, tak stačí jen počkat na Backstreet Boys a pak přesně bude ten okamžik, kdy budeme hrát podle vás.
0: Rádio Kiss.

0: Čekali jste správně, Backstreet Boys zazněli, takže teď je ten správný okamžik plnit hudební přání podle vás. Konkrétně podle Romana, taxikáře z Olomouce. Ahoj!
1: Ahoj, Kubi!
0: My jsme se tady v minulé hodině vlastně bavili o takových těch typech na různé výlety, kam úplně lidi nemíří, a my jsme se tady v mezičase povídali, že jedeš na wellness. Kam míříš?
1: Ty, Ondrášův dvůr.
0: A byl jsi tam už někdy?
1: Nebyl. Právě jsem to našel, jsem to vygooglil jako tak, jako, že bych nechtěl něco takového tuctového, jak se jezdí do takových těch hotelů, apartmány, rozumíš, a takový ty, ale chtěl jsem něco jako vyšší na horách nebo něco takového, víš.
0: Takže pak nám schválně dej vědět, jestli to za to stálo, protože i cenovka byla skvělá. Kolikže jsi říkal za dva lidi, že to stojí na víkend?
1: No nějak 5400, ale není tam všechno v tom balíčku, ale ten základní je 5400, no.
0: To je zadarmo, kamaráde. Pojďme ale k něčemu tradičnímu, a to je tvůj vtípek. Máš nějaký nachystaný?
1: Jasný, takže manželka si pořád stěžuje. Manžela jako. Nikdy nejsi romantický, když přijdeš do postele. Vždycky chceš rovnou jako jít na věc, že? Aha. A on jí odpoví. Promiň, drahoušku, ale viděla jsi někdy někoho, jak 20 minut krouží kolem garáže a troubí?
0: Dobře, pojďme ale k muzice. Dneska si vybral trošičku netradiční muziku na tvůj výběr, a to je Enigma. Komu to chceš věnovat?
1: Takže bude to pro tebe, bude to pro tu naši noční letku, jako je Pítr Koťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David Havebrodu, pro všechny taxikáři, kamionáky, pekaře a holka na benzínku taky, že jo.
0: Romčo, děkuji za zvolání, měj se krásně, užij si
1: taky,
0: muziku.
1: Kubi, ahoj.
0: A kysáci a kysačky hlavně především, zatím jsme tady ještě dnes v noci neměli žádnou posluchačku, tak dejte vědět, holky, jestli jste dnes v noci z hůru.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Jelikož máme středu kysáci, tak i dnes se můžete těšit jako každou středu na DJ Baselickera a jeho kysparádu, což je vlastně seznam 10 nejlepších hitů podle vás. No a v těch desítkách zároveň ještě přibývají dvě novinky, o kterých můžete zároveň taky hlasovat, takže jich není 10, ale ve skutečnosti 12. A poslouchat můžete vždycky mezi 21. a 22. hodinou. Pokud byste to ale nestíhali, tak vůbec nemusíte zoufat, protože je tady i repríza, a to v neděli mezi 19. a 20. hodinou. No a jak vypadá teďka pro ní vlastně tři místa? Na třetím místě je Taylor Swift. To je Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Třetí místo naší kysparády. Na druhém místě je Scooter a Ray from Outer Space. Welcome to the rave. To už je jiná krevní skupina, co myslíte, kysáci? No a pak máme samozřejmě místo první, které obsadili New Religions, to znamená tenhle ten song, a postarali se o něj Bebe Rexha a Faithless. Tak co, kysáci, líbí se vám všechny tyhle ty tři první místa? Jestli ano nebo ne, o tom můžete rozhodovat právě na stránkách kis.cz, kde můžete hlasovat o vlastně těchto těch místech a samozřejmě těch písní, jak jsem zmiňoval, je tam mnohem víc. Teď si dáme ale něco, na co jsme zvyklí, a to jsou devadesátky. Připravení jsou Culture Beat a jejich song Anything na Kisu.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Záci, ptal jsem se vás před chvílí, jestli pak máme mezi vámi vůbec nějaké posluchačky, holky kysačky, tak je tam nějaká, ahoj. Podle hlasu je samozřejmě slyšíte, že to je náš stálý posluchač, a to Kroli. Kroli, já tě zdravím, jak se máš, ahoj.
2: Výborně, tak v práci, přes ty prázdny, tak nádherně.
1: Kéž by to takhle vždycky bylo, viď?
2: No právě, přece to je katastrofa, potom rád jezdím do cít.
1: Je to tak. Pojďme k muzice, kterou bys chtěl nechat zahrát, a pro koho, povídej.
2: Ale Jacku Marušu, mm-hmm. To jsme vybrali, to si nepamatuju.
1: It Takes Me Away?
2: Jo, a nechal bych si to zahrát pod kluky, ten, co bych tam patila, o Vědu, tak pro tebe hlavně, že na takhle nějak mocou tě vádíš a pracovou všechny nocní slovy, no.
1: Kroli, moc děkuji za tenhle ten hudební výběr a děkuji, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Ahoj.
2: Tak zase někdy. Čau.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Jedna hodina 47 minut k tomu vyladíte noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Zatím jsme tady měli furt samotný, jenom chlapy, kysáky a já se ptám, jestli vůbec na druhé straně je nějaká holka, kysačka. Tak co, pojďme se podívat do juboxu.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
0: Mám tady totiž tuhle hlasovku.
2: Ahoj Kubi, prosím tě, mohl bys si zahrát písničku od Green Day American Idiot? A bylo by to pro všechny kysáky, co poslouchají. Díky moc, ahoj.
0: To byla Lenka, takže je vidět, že i holky kysačky jsou vzhůru. Tak holky, jestli posloucháte i nějaká další, klidně využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, že jste vzhůru. Teď už Green Day American Idiot právě teď na Kissu.

0: Jaká bude muzika v dalšího dně? Samozřejmě ta podle vás. Pokračují noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss s Kubou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.